začnou dělat věci, protože jsme je naučili, že za vše mají ocenění. Do budoucna jim může chybět vnitřní motivace. To, že věci prostě sami chtějí, že se jim to líbí, že jsou o tom přesvědčení. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Tento text mluví o opaku, že přílišná tvrdost, neustálá kritika nebo dokonce ponižování vede u dětí k tomu, že malomyslní ztrácí odvahu, chuť a také naději dál nebo něco nového, odvážného dělat. Chybí jim zdravé sebevědomí. Je však zajímavé, že to samé může způsobit i neustálá hodnotící a přehnaná pochvala. Najednou sebevědomí dítěte a později i dospělého člověka může být závislé na potvrzování druhými a hodnocení okolím. Jedná se pak o podmíněné sebevědomí. Takový člověk pak špatně snáší kritiku a i když vypadá sebevědomě, tak se často těžko rozhoduje. Židům 10.24. Mějte zájem jeden o druhého a povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Zdravé povzbuzení může vést k vnější motivaci a radosti z toho, co dobrého dělám, k činnosti, která nezávisí na potvrzování a hodnocení druhými. Jak tedy třeba u dětí správně chválit? No, možná ne stále, za každou maličkost a také bez toho ty jsi. Možná více se můžeme zaměřit na to, co dítě udělalo a také se ho můžeme zeptat, jak to vnímáš ty? Jaký ty máš pocit z toho, co jsi udělal, co jsi udělala? Pochvala je jako mince o dvou stranách. Na jednu stranu je klíčovou a formující hodnotou. V dnešní době skepse, kritiky, obviňování, ponižování a až hulváctví má vděčnost, úcta, respekt a také zdravá pochvala tvořivou moc. Tak jako Pán Bůh tvořil svým slovem, i řekl Bůh a stalo se, tak i my máme v rukou obrovský zdroj pro tvoření krásného a hodnotného života. Druhá strana mince je, že se můžeme stát na hodnocení druhých závislí. Vnímaný úspěch, reakce, potlesk nebo ocenění se může stát vnitřní drogou. Jsem člověk, který věci zakládá a rozvíjí. Miluju, když věci vznikají a ještě se o nich moc neví. Nemají pozornost okolí. Mám pocit, že moje motivace je v této etapě nejzdravější nebo minimálně nezatížená hodnocením okolí. Když se věci podaří, jsou přínosné, tak mají od lidí také nějaké ocenění. Člověk, aby našel na činnost peníze, tak musí o věcech komunikovat. A tady už se nepozorovaně dostávám do kolotoče závislosti na vnímání a hodnocení druhými. Znovu se potřebuji vracet ke své vnitřní motivaci, k povolání Pánem Bohem, k hodnotám, které mě naučil, ke snům, které jsem měl na začátku, nebo jen k vnímání, co je potřeba a jak to můžu naplnit. Matouš, 6. kapitola, 1. až 2. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Člověk může v životě dělat věci proto, aby si zasloužil respekt od lidí, ale respekt u Pána Boha má to, co člověk dělá ze své vnitřní motivace, bez potřeby to ukazovat druhým. Jedno české pravidlo říká, samochvála smrdí. Nebo se také říká, že největší pochvala je před nastoupenou jednotkou. Smrtět v mém životě může to, když dělám věci kvůli druhým. A pochvala před nastoupenou jednotkou může být před tou nebeskou jednotkou. Pán Bůh jednou ocení a odmění věci, které jsme vykonali třeba jen s tím, že o nich viděl jen on sám. Když začala válka na Ukrajině, pracoval jsem v měsíčním projektu, který pak skončil. V rámci toho projektu jsme také vysílali kamion s humanitární pomocí. Po pár dnech mi došla v noci fotka z Buči, z místa největšího masakru.
Na té fotce byla babička, za ní prostřelený panelák a babička držela chleba a masové konzervy. Ty, které jsme nakoupili týden a půl předtím ve Zlíně. Tahle fotka se mi stala vnitřním povoláním. Povoláním dál v pomoci na Ukrajině pokračovat. Během války jsem navázal také spolupráci s několika výjimečnými lidmi. Jedním z nich je profesor teologie Feder Federovič. Když jsem Buču navštívil podruhé, asi ve třetím roce války, byl jsem tam právě s profesorem. Povídal mi, jaké hrůzy se tady staly, jak tohle místo ukrajinská armáda osvobodila a jak museli počkat, aby první sem vstoupil prezident a média a pak hned mohli přijít oni s humanitární pomocí. Profesor říká, byli jsme tady první a rozdávali jsme potraviny. Já na to, no mám z těchto dnů fotku babičky s chleby a konzervami. On říká, to jsem fotil já. A povídal mi všechny detaily. Najednou jsem mohl nahlédnout do toho, jaký měla naše pomoc dopad. Mám pocit, že jednou to takto právě zažijeme v nebi. Že tam vyjdou najevo všechny věci, které jsme nedělali kvůli ocenění druhých, ale jenom s povoláním a vědomím vnímání Pána Boha. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jak můžu dnes někomu vyjádřit pochvalu, možná ne ty jsi, ale jen to, čeho si cením a vážím. Pojďme to zkusit, pojďme mít tuhle novou zkušenost. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit na vás třeba už za týden. Mějte se krásně.

co nastydí veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té

Hajku. Zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách, u druhého dílu pořadu ze zpěvníků Jiřího Suchého, kterým symbolicky oslavujeme 95. neuvěřitelné 95. tohoto velice plodného českého divadelníka. My si ho tady představujeme především jako autora jednak písní, celých písní a jednak písňových textů, kterých udělal tedy opravdu hodně. U některých písní, vlastně hitů, především 60. let, ani netušíme, protože ne každý měl možnost vidět semaforská představení, že je jejich autorem. Zvlášť velkým překvapením to bude u úplně poslední písně, kterou si pustíme, ale teď nás čeká hodinka s Jiřím Suchým v podání jeho kolegů a kamarádů. Začalo to hitem Jimmy Rogerse s textem Jiřího Suchého, který Valdemar Matuška naspíval s textem To všechno odnes čas. Hit roku 1960. Matušky se budeme držet i nadále. Začne to slavnou árií Měsíce. To je měsíc, kdo plave ani neví jak. Pak tu bude písnička pro Zuzanu a pak další tajemný název písně Takový je život. Asi vám to nic neříká. A co takhle potkal potkan potkana? Tak ať se vám líbí.

0: Většina semaforských hitů měla své velice výjimečné interprety, ale málo kdo si uvědomuje, že to byl právě Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem, kteří tyto zpěváky v pravém slova smyslu udělali. To se rozhodně týká Valdemara Matušky, také trochu Karla Štědrého a mimo jiné i Karla Gotta, který měl také svoji silnou roli, zvláště v kabaretu Kdyby tisíc klarinetů, ale o tom až později. Teď bude taková série písní pro kočku nebo o kočkách. Začne to Valdemar Matuška, pak bude pokračovat Milan Drobný a skončíme takovým náznakem českého westernu, ale to posuďte sami.
1: Na okně seděla kočka,

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Nechá, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

Tak skončila kočičí sekce a teď bude přehlídka písní, které už pocházejí právě ze semaforských her. Bude to vše z let 1963 až 65. Eva Pilarová, Karel Gott, opět náznak českého westernu. Tady se o country opravdu mluvit nedá, Zdvořilý vůd je typický westernový motiv. Pak to budou Oči sněhem zaváté, jeden z největších hitů Karla Gotta 60. let. A konečně krásný dvojspěv Jany Malknechtové a trumpetisty a zpěváka Jiřího Jelínka, který proslul jako napodobovatel Sačma, tedy Louise Armstronga, píseň Motýl.

0: se nedbali, zda zdraví je, anebo nezdraví. Čekali, ale
1: čekali, ale
0: zda vzpomene,
1: zda vzpomene,
0: že bym mohl dělat masáž ve mene. Oh, oh, oh.

Největším hitem v celé historii semaforu byla divadelní hra a posléze film Kdyby tisíc klarinetů v roce 1964. A to nejenom pro silný protiválečný náboj, ale především pro plejádu hitů, která se z filmu vytáhla, žila si už svým vlastním životem a přetrvala dlouhá desetiletí. Takže začneme tak, abyste to věděla. Krásný trojzpěv Valdemara Matušky, Karla Gotta a Hany Hegerové. Pak to bude dvojzpěv Karla Gotta a Evy Pilarové Dotýkat se hvězd a konečně Matuškova Tereza.

Jsme u druhého dílu zpěvníku, symbolického zpěvníku Jiřího Suchého, kterému symbolicky gratulujeme k 95. O všech jeho nejrůznějších profesí už byla řeč, ale nepadlo ještě slovo o jeho největší zálibě. Je totiž vynikajícím a zajímavým, jak on sám říká, náhodným sběratelem, který čas od času nechává na různých výstavách nahlédnout do svých sbírek. Naposledy to bylo v roce 2021 v Olomouci, kdy se právě ve výstavě 90. No a co? Vedle sbírek nejrůznějších předmětů vystavoval vlastní obrazy. Je nutné připomenout, že byl nejenom jevištním výtvarníkem, ale grafikem a většinu svých básnických sbírek si sám ilustroval zcela symptomatickým, dobře rozeznatelným stylem. Mezi vystavenými kousky nechyběly historické promítačky, také je znám tím, že sbírá přilby vojenské i hasičské a také spoustu nejrůznějších předmětů. Dá se říci, že ty sbírky, jak on sám říká, dělá pro sebe, ale občas nechává nahlédnout. Zajímavostí je třeba, že je jediným nebo jedním z mála známých sběratelů historických promítaček, což vlastně ilustruje jeho vztah k filmu. Doufejme, že ke svým 95. nám zase nějakou výstavu představí. Vždycky stojí za to vidět. Tak teď si představíme trojici výjimečných protagonistů někdejšího semaforu 60. let, kteří se později, ač původně herci, proslavili jako zpěváci. Byla to Pavlína Filipovská, Josef Zíma a Pavel Sedláček. Jeho píseň Život je pes byla víceméně jeho jediným výrazným hitem.

0: dia pas.
1: Poslouchali jste Čaj do páté a druhý díl pořadu ze zpěvníku Jiřího Suchého, kterým připomínáme jeho 95. neuvěřitelné 95. z 1. října roku 2026. A na závěr jsem si nechala jednu malou perličku. Udělám tím, doufám, radost příznivcům hlasu Vladimíra Mišíka. Možná to netušíte, ale Jiří Suchý je autorem textu k jednomu z jeho hitů z roku 1975, který nahrál se skupinou ETC. Takže na závěr zazní píseň Proč ta růže uvadá a Jiřímu Suchému přejeme, aby ještě dlouho neuvadal. To je z dnešního Čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Pretfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

odpustiť, či aspoň zabudnúť. A do seba sa pozrieť.

mě mít pod nosem i se zlatým podnosem. Sám ti radím uteč, hlavně srdce sebou vem. Nejsem, koho chceš,

koho chceš, nejsi koho mám, tak mi nevyčítej, že se nepřipomínám, však se znovu rovnám tím.

si vám. Nejsem, koho chceš, ale stejně koho máš obnažen.

jsem, koho chceš, není-li, kdo tě má. Osudu z vůle, jestli ta tě přivolá. Obětí by tu bylo, ale za svou touhou běž, možná mi u hrobu zapláčeš.

0: obnažen, chvílí jen, kdy mě vzpomínáš.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

potkali se v jižním konci města. Láska na dvě děti a nebo na 100 let. Co stane se a co se může nestát? Vidět ji, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu, na stěně Altamiry a na dálničních grafitech.

to celý život, já to slýchávám. Že si chladná ledová antarktická. A teď jsem tu já, abych zdolal tvou ledovou pláň. Ostrý vítr na tváři, vybral si svou daň.

až zhasnou ohně nad Oslavou, až loďky z kůry

rána pořád. Až zmizí z proudy poslední pstruh,

až budou mocní kořeny rvát, až pocit píchy předejde pád, až

pochovaná. Až síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz, až bude pozdě pozvednout hlas.

Oni nespívaj, oni jen tak rychle mluvěj. Rapeři mají svý pravdy, jenomže nespívaj, oni jen tak rychle mluvěj.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. října. Při generální audienci papež Lev pokračoval v cyklu katechezí věnovaných konstituci Gaudium et Spes.
1: Takzvaná misijní neděle, připadající na 18. října, se stala příležitostí k vydání videoposelství svatého otce.
0: Ve Vatikánu dnes začalo setkání předsedů biskupských konferencí, svolané papežem u příležitosti 10. výročí exhortace Amoris Laetitia.
1: Přejeme příjemný poslech.
0: Svatý otec ve své katechezi navazující na čtvrtou kapitolu konstituce Gaudium et Spes, nazvanou Poslání církve v dnešním světě, připomněl, že církev se podílí na budování pozemské obce tím, že se zastává utlačovaných a nespravedlivě pronásledovaných, i tím, že vnáší do světa pohled evangelia a do kultury znamení svatosti.
2: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni.
2: Riprendendo la riflessione sulla costituzione conciliare Gaudium et Spes.
1: Pokračujeme v úvahách nad koncilní konstitucí Gaudium et Spes a zaměříme se dnes na čtvrtou kapitolu první části věnovanou poslání církve v dnešním světě. Koncil především připomíná, že církev není nad světem ani vedle něj, ale že je do něj jakoby vštěpena. Mundus reconciliatus ecclesia, napsal svatý Augustín. Církev je svět již smířený s Bohem. Jsme poutníci na zemi a s tímto světem sdílíme jeho křehkost i krásu.
2: Come il figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre.
0: Tak, jako se Boží syn vtělil, aby dal světu život a smířil jej s Otcem, tak i církev přebývá ve světě jako znamení Božího vtělení, aby zjevila jeho záměr učinit z nás všech své děti v jedné velké lidské rodině. Církev proto kráčí dějinami uprostřed národů a kultur a toto propojení s životem národů jí stále více pomáhá chápat, že její poslání má historický rozměr a zahrnuje odpovědnost za to, jak se utvářejí společenské vztahy.
2: La prima missione della Chiesa.
1: Prvním posláním církve je pomáhat lidem, aby s pozorností vstupovali do hlubokých otázek života, otázek o našem původu a našem osudu, stejně jako otázek o smyslu lásky a bolesti. Logika zisku za každou cenu a manipulace s informacemi mohou vyvíjet nepatřičný nátlak, aby se lidé přizpůsobili životnímu stylu zaměřenému na spotřebu materiálních věcí. Naše srdce je však stvořeno k tomu, aby hledělo vzhůru.
0: Otcové koncilu připomínají, že poslání církve se uskutečňuje také tím, že přispívá k budování pozemské obce. Její metody a cíle však nejsou primárně politického rázu, nýbrž spočívají ve svědectví víry a lásky, provázeném úsilím o spravedlnost, pokoj a bratrství. Věřící člověk, který uctívá Krista, spravedlivého, jenž zemřel za nespravedlivé, nemůže akceptovat útlak nepatrných a chudých, ani nespravedlivé struktury, spečeťující situace závislosti a nespravedlnosti. Sociální nauka církve určuje směr pro jednání křesťanů, kteří spolupracují se všemi lidmi dobré vůle na prosazování společného dobra. Církev si tedy nic nežádá vřeleji, než aby mohla sloužit blahu všech a svobodně se rozvíjet pod jakoukoliv vládou, která uznává základní práva osoby i rodiny a požadavky obecného blaha.
2: Per compiere con efficacia la missione evangelica.
1: K účinnému naplňování evangelního poslání je nutné, aby každý pokřtěný spolupracoval s milostí Ducha Svatého, aby jeho víra byla živá a projevovala se koherentním jednáním. Jak totiž připomínají otcové koncilu, rozpor mezi vyznávanou vírou a každodenním životem patří k nejzávažnějším omylům naší doby. Gaudium et Spes věnuje zvláštní pozornost poslání laiků, kteří jsou na základě křtu povoláni k tomu, aby oživovali svět křesťanským duchem a vnášeli do něj pohled evangelia. Hlavními místy tohoto působení, které právem lze nazvat kněžským, je bez pochyby rodina a pracovní prostředí, jakkoliv se vztahuje na všechny oblasti života.
0: Církev vždy pozorně sleduje, co se ve společnosti děje a jak se rozvíjí. Úkolem celého božího lidu, zejména pastýřů a teologů, je rozeznávat, co v naší kultuře stojí za pozornost. Za nejvyšší kritérium tohoto rozlišování musí vždy sloužit boží slovo a tradice církve. Vyžaduje to vyrovnanou mysl, svobodnou od módních kulturních trendů, schopnou nahlížet na svět pozitivně a zároveň pevně zachovávat a předávat evangelní poselství v jeho celistvosti. V skutku, křesťanství jistě nelze učinit přitažlivým tím, že se zředí jeho obsah a zmírní jeho požadavky.
1: Drazí, církev putující dějinami jde vždycky jen za jedním, aby přišlo Boží království a uskutečnila se spása celého lidstva. K tomuto cíli směřuje především skrze osobní svatost a bratrskou lásku. Svatý Pavel VI. Napsal, bez tohoto znamení svatosti si naše slovo jen stěží najde cestu do srdce člověka naší doby. Bez svatosti hrozí, že bude marné a neplodné. Buďme proto poslušní působení Ducha Svatého, aby nám pomáhal žít ve svatosti a lásce, aby svět mohl věřit a doufat.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci. V jejím závěru svatý otec pozdravil věřící různých národů a poutníky, kterých se dnes shromáždilo na svatopetrském náměstí přibližně 32 000.
1: Dnešní liturgická památka Panny Marie Růžencové mi dává příležitost připomenout význam posvátného růžence, mariánské modlitby, tak drahé církevní tradici. Zvu vás k jeho modlitbě, abyste zakoušeli útěchu naší nebeské matky, jež je bezpečným útočištěm uprostřed životních těžkostí.

0: svaté Faustiny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství, abyste na cestách všedního dne vždy důvěřovali Bohu, který je pánem dějin.
1: Lev XIV. Rovněž pozdravil kandidáty, kteří se ucházejí o službu ve švýcarské gardě.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca.
1: Srdečně zdravím německy mluvící poutníky, zvláště mladé muže ze Švýcarské konfederace, kteří se účastní informačního týdne papežské švýcarské gardy. Všem přeji pěkný pobyt zde v Římě.
2: Auguro un buon soggiorno qui a Roma.
1: Ve Vatikánu dnes v podvečer začalo setkání, které svolal papež Lev u příležitosti 10. výročí apoštolské exhortace Amoris Laetitia. Účastní se ho předsedové biskupských konferencí z celého světa i představitelé východních církví. Českou republiku reprezentuje olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
0: Setkání zahájila promluva svatého otce. Jak řekl papež Lev, setkání, které svolal, se inspiruje obrazem ze Skutků apoštolských, kdy Pavel a Barnabáš po návratu ze své cesty svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal. V tomto duchu se má nést také setkání, jehož tématem je recepce exhortace Amoris Laetitia. Papež vyzval účastníky, aby se navzájem dělili o plody i obtíže spojené s tímto dokumentem. Pojďme je předložit pánu a sdílet je mezi sebou, abychom rozpoznávali, co Bůh mezi námi činí a kam jeho duch dnes vede církev.
1: Svatý otec zdůraznil, že rodiny se podílejí na poslání církve v každodenním životě skrze lásku a věrnost, péči a odpuštění, ve výchově dětí a v úsilí o předávání víry, v pozornosti ke starým a zranitelným. Jako pastýři jsme obdrželi odpovědnost hlásat vhod i nevhod krásu Božího záměru pro manželství a rodiny a jeho volání po lásce a něžnosti, řekl a zdůraznil, že úkolem pastýřů je doprovázet rodiny v jejich konkrétních životních situacích.
0: Papež zdůraznil, že je zapotřebí postavit se čelem k mnoha otázkám, které přináší dnešní doba. Co lidé ve skutečnosti hledají za kulturními změnami? Co nám odhalují jejich radosti a naděje, smutky a obavy? Kde pastorační jazyk a praxe otevírá cestu a kde se nám nedaří oslovit srdce lidí nebo podpořit jejich úsilí konat dobro? Co nás učí životní zkušenost rodin, zkušenost, z níž jsme se dosud plně nepoučili? Co můžeme nabídnout jako formaci pro zdravý a svatý rodinný život? A zejména, co se můžeme naučit od rodičů, kteří se snaží doprovázet své děti a mladé lidi v tomto kontextu.
1: Zvláštní pozornost, jak dále zdůraznil papež Lev, je třeba věnovat situacím křehkosti, která je typická pro lidský život a kterou známe i ze života církve. Vybídl tedy k zamyšlení nad tím, jakou církev potkávají lidé ve chvíli, kdy jsou nejkřehčí, nad tím, zda v našich komunitách doprovází pravdu, kterou hlásáme, trpělivá blízkost a pastorační přítomnost.
0: Jubilejní stý Světový den misií, který připadá na neděli 18. října, se stal příležitostí k vydání videoposelství, v němž se svatý otec ohlíží za svým misijním působením v mládí, ale též vyzývá všechny křesťany k novému evangelizačnímu úsilí. Když se ohlížím za svým mládím, vidím, jak modlitby obětované Pánu žně tajemným způsobem pomáhaly připravit mé srdce na to, abych uslyšel Ježíšovo volání, abych ho následoval jako augustiniánský misionář. Navíc modlitby a příspěvky věřících povzbuzovaly a podporovaly mou misijní práci v Peru, stejně jako práci nesčetných dalších po celém světě. Z tohoto důvodu bych rád vyjádřil svou upřímnou vděčnost všem, kteří v průběhu let podporovali Světovou misijní neděli. Svatý otec dále v poselství povzbuzuje k širokému zapojení věřících v evangelizaci. Zavažme se všichni, že budeme přispívat k velkému poslání evangelizace, které je vždy dílem lásky, podle svého povolání a darů, které jsme obdrželi. Vaše modlitby a praktická podpora budou velkou pomocí při šíření evangelia o Boží lásce všem, zejména nejchudším a těm, kteří to nejvíce potřebují.
1: Mezinárodní centrum mládeže svatého Vavřince v Římě

0: Mě včera pořádalo slavnostní prezentaci nového katechismu pro mládež s názvem Jukat – Láska navždy. Kniha se věnuje tématům přátelství, lidské identity, dospívání a manželství a předmluvu k ní napsal papež Lev XIV. Bůh vás volá, milí mladí přátelé, k veliké lásce, píše papež Lev. Nemějte strach z její hloubky. Láska, k níž jste povoláni, je dost silná na to, aby překonala těžkosti a dost velká na to, aby vám byla oporou pro celý život. Není dokonalá, ale roste ve světle víry. Skutečná láska je Božím darem. Nemůžeme ji vyprodukovat sami. Kde je lidská láska často poskvrněna egoistickými tužbami, tam je naopak Boží láska nesobecká, trpělivá, vytrvalá a má dostatek všech podivuhodných vlastností, které vyjmenovává svatý Pavel v prvním listu Korinťanům. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková.
1: Laudetur Jesus Christus.

jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

stojíme jedině spolu po rukou. Jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplete

A s blížící se 6. hodinou vám na Proglasu nabízíme myšlenku na den, která bude z promluvy papeže Leva 14. při jeho generální audienci z 28. května 2025.

Ježíš se ujal slova a řekl: jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbyli, nechali na polo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu. Viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: starej se o něho a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet. Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako blížní k tomu, který se octl mezi lupiči? On odpověděl: ten, kdo mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu řekl: jdi a stejně jednej i ty. Papež Lev dodává: podobenství, které Ježíš vypráví, se odehrává na cestě a je to cesta náročná a strmá, stejně jako život. Život je však tvořen ze setkání a v těchto setkáních se projevuje naše pravá podstata. Stojíme tváří v tvář druhému, před jeho křehkostí a slabostí a můžeme se rozhodnout, jak se zachovat. Postarat se o něj nebo předstírat, že se nic neděje. Stejnou cestou přicházejí kněz a levita. Jsou to lidé, kteří slouží v jeruzalémském chrámu, kteří žijí v posvátném prostoru. Přesto však bohoslužba nevede automaticky k soucitu. Když tu náhle přichází člověk, který je schopen se zastavit, je to Samaritán, tedy člověk náležející k opovrhovanému národu. V jeho případě text neuvádí, odkud, kam se ubírá. Říká pouze, že byl na cestě. Náboženství zde nehraje žádnou roli. Tento Samaritán se zastaví jednoduše proto, že se ocitl před jiným člověkem, který potřebuje pomoc. Kdy budeme také my schopni přerušit svou cestu a projevit soucit? Když pochopíme, že ten zraněný muž na cestě představuje každého z nás. A tehdy nám vzpomínka na všechny ty chvíle, kdy se Ježíš zastavil, aby se o nás postaral, pomůže, abychom byli lépe schopni soucítit.

Odbyla 6. hodina, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je 4. 8. října, významný den České republiky, památný den sokolstva. Je poctou sokolským mužům a ženám, kteří obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. V noci právě před 85 lety zastupující říšský protektor Heidrich podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, jejíž aparát významně sloužil odboji. Gestapo zatklo na 1500 činovníků, většina z nich válku nepřežila. Katolický kalendář připomíná svatého Simeona, izraelského proroka z prvního století, patrona žehnání dětí a rodin. A také je Mezinárodní den proti popáleninám. V kalendáři občanském nám dnes figuruje jméno Věra. Jméno je to slovanské a ukrývá v sobě slovo víra. Tak Věrám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Na Proglasu nás v tuto chvíli čeká ranní modlitba. Zahájíme ji jako tradičně četbou dnešního evangelia.

Z 11. kapitoly podle Lukáše. Dále jim Ježíš řekl: Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou. Příteli, půjč mi 3 chleby. Právě totiž k mně přišel můj přítel, který je na cestách a nemám, co bych mu předložil. On však by mu zevnitř odpověděl: Neobtěžuj mě, dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to. Říkám vám, když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám, proste a dostanete, hledejte a naleznete. Tlučte a otevře se vám, neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? A nebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třeba že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí.

0: A máme tu 5:05, tedy čas na modlitbu ranní chvále. Dnes se s vámi pomodlí Natálie.
1: A Michal.
0: Prožíváme čtvrtek 27. týdne v mezidobí. Pojďme si na začátek připravit dnešní texty. Bude to velmi jednoduché, dnes budeme potřebovat pouze jednu jedinou záložku z breviáře, a sice pro texty ze 3. týdne žaltáře v novějším vydání 1214. 1214, ve starším 1091. 1091. Ještě zopakuji pro dnešní modlitbu strany 1214 nebo 1091. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kriste, světlo pravdivé, slunce svých věřících, o srdce milostivé, útěcho lkajících, tvé dobroty líbeznost, každé jitro hřeje, v tobě mám pravou radost, ty jsi má naděje.
1: Probuď mě z ospalosti, život živote můj milý, k obnovení čilosti popřej ducha síly. Čistou rosou nebeskou sladkého učení, Kriste, svlažuj duši mou na cestě k spasení.
0: Dobrotou svou navštiv mě, spasiteli milý, ať se celé srdce mé v tobě tak posílí. Bych z rozkoší nebeských cítil potěšení a hledal jen v nich samých své obveselení.
1: Zůstaneš-li mým světlem, Jezu, má radosti, pak ve věčném světle tvém pozdější žalosti mě svou krásou ozdobíš, v ní budu plesati, a že mi dobře činíš, tobě děkovati. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
0: Hospodin miluje, co založil na svatých horách. Miluje brány Sionu nad všechna Jakubova sídla.
1: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
0: Při počtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, ba i Filištínsko, Terus z Etiopií, i ti se tam narodili.
1: O Sionu se řekne, jeden jako druhý se v něm narodil, sám svrchovaný mu dal pevný základ.
0: Hospodin zapíše do knihy národů, tito se tam narodili.
1: Při tanci budou zpívat, všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
1: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
0: Hle, Pán Hospodin přichází s mocí. Jeho rámě mu dává vládu.
1: Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk.
0: Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky.
1: Ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.
0: Kdo hrstí změřil vody a určil pídí rozměry nebe.
1: Kdo nabral do odměrky prach v země, zvážil závažím hory a na vahách pahorky.
0: Kdo řídil Hospodinova ducha, kdo ho poučil svou radou?
1: S kým se radil, aby mu dal rozum, aby ho poučil o stezce práva?
0: Kdo se s ním sdílel o vědění a ukázal mu cestu moudrosti?
1: Hle, národy jsou jako krůpěj na okovu, za prášek na vahách se mohou považovat. Hle, ostrovy váží jako smítko.
0: Libanon nestačí na rozdělání ohně. Je málo jeho zvěře na žertvu.
1: Všechny národy jsou před ním, jako by nebyly. Nemá je za nic, jen za prázdnotu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
1: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se mu na jeho svaté hoře.
0: Hospodin kraluje, třesou se národy, trůní nad cheruby, chvěje se země.
1: Hospodin na Sionu je veliký a nade všemi národy vyvýšený.
0: Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno, neboť je svaté.
1: Pevně vládne ten, kdo miluje právo. Ty jsi určil, co je správné. Právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.
0: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se u podnože jeho nohou, neboť je svatá.
1: Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno. Vzývali Hospodina a on je vyslýchal.
0: Mluvíval k ním v oblačném sloupu, slýchali jeho příkazy, zákon, který jim dal.
1: Hospodine, náš Bože, ty jsi vyslyšel, Bože, byl jsi k ním milostivý, ale také si trestal jejich přestupky.
0: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se na jeho svaté hoře, neboť svatý je Hospodin, náš Bůh.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se mu na jeho svaté hoře.
0: Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů, jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista.

0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
0: Tvé příkazy chci zachovávat,
1: vyslyš mě, Hospodine.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. Slušme Hospodinu zbožně a spravedlivě. On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slušme Hospodinu zbožně a spravedlivě, on nás vysvobodí z rukou našich nepřátel. Děkujeme Bohu Otci za to, že svou láskou vede a živí svůj lid. Radostně volejme.
1: Sláva tobě, Bože, na věky. Nejlaskavější Otče, chválíme tě za tou lásku.
0: Neboť ty jsi nás podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil.
1: Na počátku tohoto dne vlož do našich srdcí snahu ti sloužit.
0: Aby tě naše myšlenky a skutky stále oslavovaly.
1: Očisti naše srdce od zlých žádostí.
0: Abychom vždy hledali tvou vůli.
1: Otevři naše srdce potřebám všech lidí.
0: Aby nepostrádali naší bratrské lásky.
1: Sláva tobě, Bože, na věky.
0: A připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, smiluj se nad těmi, kdo žijí ve stínu smrti. A tím zazáří světlo tvé slávy, přicházející z výsosti nebes, náš Pán Ježíš Kristus, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

Ve čtvrtek 27. týdne v mezidobí čteme z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi, 5. kapitolu, podtitul Pokyny o vdovách a o duchovních. Podporuj vdovy, jsou-li skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti především si musí zvyknout, že mají plnit svoje povinnosti vůči vlastní rodině a svým rodičům splácet přijatá dobrodiní. Tak se to líbí Bohu. Vdova, která je ve svém vdovství skutečně osamělá, skládá svou naději v Pána a ve dne v noci se vytrvale modlí a prosí. Ale když myslí jenom na rozkoše, je zaživa mrtvá. Důrazně jim také připomínej, aby se chovali bezúhonně. Když se někdo nestará o svoje lidi a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než pohan. Mezi vdovy smí být do seznamu přijímána jen taková, která je aspoň 60 let, byla vdána jen jednou a je chválně známa dobrými skutky. Vychovala svoje děti, byla pohostinná, umývala křesťanům nohy, pomáhala souženým a vůbec se všestranně věnovala dobrým skutkům. Mladší vdovy však odmítej. Když se v nich totiž ozve žádostivost nevhodná Krista, chtějí se vdávat, tak na sebe uvalují odsouzení, protože porušují dřívější závazek. K tomu si ještě zvykají zahálčivě obcházet po domech. Ale nejen, že jsou zahálčivé, ale i klevetivé, starají se o věci, do kterých jim nic není, a mluví řeči, jaké se nepatří. Proto chci, aby se mladší vdovy zase vdávali, rodili děti a vedli domácnost, aby tak nedávali našim protivníkům žádnou příležitost k pomluvám. Některé z nich se už dokonce octly na cestí a propadly satanovi. Má-li některá věřící žena u sebe vdovy, ať se stará o jejich vydržování. Církevní obec se tím nemá zatěžovat, aby mohla pomáhat vdovám skutečně osamělým. Když duchovní zastávají svůj úřad dobře, zaslouží si dvojnásobnou odměnu, zvláště ti, kdo všechny své síly věnují kázání a vyučování. Písmo přece praví, býkovi, když mátí, nedáš náhubek a dělník má právo na svou mzdu. Žalobu proti duchovnímu nepřijímej, leda když se opírá o výpověď dvou nebo tří svědků. Ty však, kdo žijí špatně, kárej přede všemi, aby i ostatní dostali strach. Zapřísahám tě při Bohu, při Kristu Ježíši a při vyvolených andělích. Zachovávej tato pravidla bez předsudků a nic nedělej ze stranickosti. Na nikoho nevkládej ukvapeně ruce. Nesmíš mít účast na cizích hříších. Uchovej se čistý. Nepij už jen vodu, ale ber si také trochu vína kvůli svému žaludku a když tak často stůněš. U některých lidí jsou jejich hříchy zjevné, a to ještě před vyšetřením. U jiných vycházejí najevo až potom. Stejně tak i dobré skutky jsou na bílé dni. A třeba, že je tomu někdy jinak, nemůže se to natrvalo ukrýt.

Je 6 hodin 30 minut čtvrtek 8. října a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Je poctou sokolským mužům a ženám, kteří obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. V noci právě před 85 lety zastupující říšský protektor Heydrich podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské. Jejíž aparát významně sloužil odboji. Gestapo zatklo na 1500 činovníků, většina z nich válku nepřežila. Katolický kalendář připomíná svatého Simeona, izraelského proroka z prvního století, patrona žehnání dětí a rodin. A také máme Mezinárodní den proti popáleninám. Před 120 lety v Londýně německý kadeřník Karl Ludwig Nessler poprvé na veřejnosti předvedl svoji aparaturu na trvalou ondulaci. Procedura trvala celkem 6 hodin. Připomínáme také 115. výročí narození legendárního dirigenta a kapelníka zesnulého v roce 1986 Karla Vlacha. 78. narozeniny dnes slaví emeritní litoměřický biskup Jan Baxant. 81 let se dožívá herečka s cenou Thálie za celoživotní mistrovství Zdena Herfortová. 83. narozeniny slaví emeritní prezident diecézní Charity Brno a emeritní farář a děkan v Hodoníně Josef Zouhar. A svátek dnes slaví Věra, je to jméno slovanského původu, které v sobě ukrývá slovo víra. A tak všem věrkám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Dneska nás čeká příchod studené fronty, která přinese déšť a ochlazení. Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodně také ojedinělé bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy také na severu 16 až 20 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Toliko počasí. Na Proglasu teď pokračujeme proudem písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí, potom ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut, což je pořad především pro děti, a od 7 hodiny zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme Xyndla X, bude nám zpívat se svou dcerou.

občas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: To byl Xintl X písně Křídla a teď už nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 8. říjen 2026. Švédská akademie věd ve Stockholmu oznámí popolední jméno letošního nositele Nobelovy ceny za literaturu. Vatikán hostí do příští středy setkání, které svolal papež Lev k 10. výročí apoštolské exhortace jeho předchůdce Františka Amoris Laetitia. Účastní se ho předsedové biskupských konferencí z celého světa a také představitelé východních církví. Za Česko arcibiskup Josef Nuzík. Lev 14. bude ve vatikánské bazilice předsedat večerní mše svaté na zahájení akademického roku papežských univerzit. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomenou akce po celé zemi. V Tyršově domě v Praze bude pietní akt a na hradě nástup sokolské stráže. Sokolské vlajky vyvěsí úřady a významné budovy. Ozdobené vozy městské hromadné dopravy budou jezdit v Brně, Liberci, Hradci Králové nebo Mariánských Lázních. A pro Salesiánské středisko mládeže v Českých Budějovicích, Čtyřech dvorech, vystoupí večer v tamním kostele svatého Vojtěcha písničkář Pavel Helan se žáky a pedagogy Základní umělecké školy Vojtěch. Tolik z očekávaných událostí.

Ahoj holky a kluci, dobré ráno vám všem, kteří vstáváte a chystáte se do školy či školky. Doufám, že jste se dobře vyspali a já už vás v tuto chvíli zvu k rannímu zíváčku. Máme nabitý program, čeká nás výlet po památkách a samozřejmě písničky pro lepší náladu. Tak než se do toho všeho pustíme, pojďme svěřit nový den do modlitby. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, je tu další ráno, děkujeme ti za klidnou noc a za probuzení a také za všechno hezké, co nám dáváš, co od tebe dostáváme. Děkujeme a prosíme tě za všechny blízké, za naši rodinu a za kamarády, se kterými se dnes potkáme a také tě prosíme, ať zvládneme všechno, co je před námi. Amen. Po modlitbě je čas na písničku. Dneska má svátek Věrka a toto jméno se také objevuje v jedné veselé písničce z dílny Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Jmenuje se Věruš, teď Neruš, tak si pojďme pustit. Já tím zdravím všechny dnešní oslavenkyně, a které nás právě poslouchají, a posílám vám tuto písničku.

0: ova, službička, odtahuje autička.
1: Veruš, teď meruš.
2: Máme po písničce, tak batohy na záda, ranní zíváček se vydává na cestu za památkami.

0: No a my už teď stojíme před branou jednoho z nejznámějších hradů u nás. Poznáte, kde jsme? Pokud ano, můžete to zavolat přímo do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850 345. A tady máte indicie. Tento hrad je tak hlídaný, že na něj v minulosti údajně nesměly ženy. Tyčí se nad řekou Berounkou, kousek od Prahy. Původně nesloužil k celoročnímu pobytu. Byl to spíš takový, dalo by se říct, obří kamenný trezor, kam se schovávaly ty nejcennější věci. Korunovační klenoty a svaté relikvie. A také jako místo pro odpočinek, modlitbu a rozjímání. Natáčela se tu nejslavnější česká muzikálová komedie. Nechal ho vystavět náš nejznámější a nejslavnější král a císař Karel IV. A tento hrad se tedy jmenuje přímo po svém zakladateli. Tak já vidím, že už někdo poznal, kde dnes jsme na výletě. Zvedám telefon. Dobré ráno. Haló, haló, kdo pak se dovolal?
1: Tady Šimon.
0: Ahoj Šimone, zdravím tě. Tak kam jsme dneska se vydali na výlet?
1: Na Karlštejn.
0: Perfektní. Ty jsi to poznal velice rychle. Tak co z té nápovědy byla taková ta věc, která tě vyloženě ťukla, že to je ten Karlštejn?
1: Že tam nesmí ženy.
0: Že tam nesmí ženy. Takže předpokládám, že jsi viděl noc na Karlštejně.
1: Nebyl jsem na Karlštejně.
0: Ještě jsi tam nebyl? Tak
1: nebyl.
0: Určitě se tam někdy vypravíš. A viděl jsi ten film nebo ten muzikál?
1: Ne.
0: Neviděl. Dobře. Tak jo, tak někdy taky doporučuju. Určitě je to moc pěkné. Tak jo, Šimone, a jak se dneska máš? Na co se těšíš? Co tě čeká pěkného?
1: Budu mít to. Dneska budu mít občanku. To mě baví.
0: Občanka tě baví, tak to je moc fajn, co tam probíráte.
1: Přísloví.
0: Tak jo, tak já ti přeju, ať máš dneska hezký den a ať se zase dozvíš něco nového a dám ti teďka vybrat písničku. Dneska tady mám Klokana, Plže a nebo Miluju a maluju.
1: Miluju a maluju.
0: Dobře, dáme písničku Miluju a maluju a komu ji pošleme?
1: Babičce, mámě, tátovi, sestře Ladě a všem, kdo poslouchají.
0: Dobře, tak všem, které si vyjmenoval, tak posíláme písničku Miluju a maluju. Užij si ji, měj se hezky a těším se zase příště. Ahoj.
1: Naslyšenou.

Dneska jsme se s ranním zíváčkem vypravili na výlet na Karlštejn, tak si pojďme k tomuto úchvatnému hradu ještě něco povědět. Hradní studna je tam hluboká neuvěřitelných 70 metrů, to je v podstatě jako stavba o 23 patrech. Jenže když je vykopali, zjistili, že v ní žádná voda není. Aby všichni na hradě neumřeli žízní, tajně k ní přivedli vodu z blízkého potoka dřevěným potrubím pod zemí. Kdyby to tehdy nepřítele napadlo, stačilo by vodu otrávit nebo odříznout a hrad by byl bez šance. Ale to se naštěstí nestalo a tento tajný přívod vody byl velmi střežen jako to největší tajemství na hradě. Také je zajímavé, že zdi velké věže, kde byly schované klenoty, jsou silné až 4 metry. To, že na Karlštejn nesměly ženy, jak jsme si tady už povídali, a také se to zpívá v tom pohádkovém muzikálu Noc na Karlštejně, je pouhá legenda, takový romantický příběh, který vymyslel spisovatel Jaroslav Vrchlický. Ve skutečnosti ženy na hradě normálně žily. Zákaz se týkal pouze jediné věci a toho, že ženy nesměly spát v patře velké věže přímo vedle kaple, kde se střežily svaté relikvie. V kapli svatého kříže je strop pokrytý plátkovým zlatem a skleněnými čočkami, které odrážejí světlo svíček tak, že to vypadá jako noční obloha plná hvězd. Ve zdech je navíc vsazeno přes 2200 pravých českých granátů a dalších drahých kamenů. A jak už bylo zmiňováno, na hradě se v roce 1973 natáčela jedna z nejslavnějších českých filmových komedií a muzikálů Noc na Karlštejně. Zajímavé je, že když se film natáčel, byla na hradě taková zima, že hercům šla při zpívání od pusy pára. Tak, aby to ve filmu nevypadalo jako z doby ledové, museli filmaři hodně topit a herci pili horký čaj. A určitě si také vybavujete plno pěkných písniček, tak si budeme teď jednu pustit.

Tak písničkou Do věží jsme završili náš dnešní výlet na Karlštejn a mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Moc vám děkuji, že jste poslouchali opět Ranní zíváček, že se zapojujete do soutěže a mějte moc hezký den a zítra zase. Ahoj.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: A se 7 hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: 7 hodin a čtvrtek 8. října, tohle je Ranní Plus a z něj vám dobré ráno přejí Tomáš Pavlíček
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: Čemu budeme chtít obrátit vaši pozornost v této hodině, co dánské tajné služby odhalily o chystaných ruských sabotážích v této severské zemi?
2: Jak ovlivnila trh s palivy vládní regulace týden po jejím zahájení?
3: A jak studentské protesty ve Francii vnímají vyučující na vysokých školách?
2: To vše se dozvíte, ale až po zprávách, které dnes připravuje Martin Matějka.
5: Roste počet obětí ruského raketového útoku na město Prilulky v Černihivské oblasti Ukrajiny. Tamní ministerstvo vnitra večer oznámilo, že úder si vyžádal 20 lidských životů. Raketa typu H zasáhla 5podlažní bytový dům.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upřesnil, že mezi oběťmi je 5 malých dětí. Zabíjení dětí, takový dárek si Putin dal k narozeninám, řekl Zelenský a požádal zahraniční partnery o dodatečnou pomoc ukrajinské protivzdušné obraně a o zostření proti ruských sankcí. Ruské drony večer znovu útočily na Kyjev. V bytovém domě v oboloňském obvodu zahynuli 2 lidé a 6 dalších bylo zraněno, uvedla kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Na Vltavě Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, dnes ho vyhlásila krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek, v Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
7: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
5: Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněly na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Dorazilo na ní 50 tisíc lidí. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo na 1200 lidí a zajalo 251 rukojmích.
8: Mezi rukojmími Hamásu byl i Elisha Rabi z kibucu Béry. Teď společně s izraelskou herečkou Shani Kohenovou vzpomínkovou akci moderoval. Včera by ho manželka a 2 dcery zemřely při útoku Hamásu, jeho bratr v zajetí. Přes den se taky v Izraeli konalo několik protestů volajících po politické odpovědnosti a vyšetření toho, co vedlo k podcenění situace. Podle OSN izraelská armáda za 3 roky zabila v pásmu Gazy 74 tisíc lidí. I rok od příměří podniká údery v oblasti, ve které je často ve stanech nebo jiném provizorním bydlení shromážděných asi 2,5 milionu Palestinců. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů nebo zanedbaným školním budovám. Na čtvrtek svolali další rozsáhlé protesty.
9: Francie se podle premiéra potýká s vysokým deficitem a ministerstvo školství bude příští rok jedním z mála rezortů, který dostane více peněz. Sébastien Lecornu taky řekl, že vláda skrze nově spuštěnou online platformu obdržela už 40 tisíc připomínek studentů. Ti požadují například změny v systému přihlášek na vysoké školy, nahrazení chybějících učitelů nebo adaptaci školních budov na klimatické změny. Třetím týdnem proto blokují střední školy, před kterými staví barikády a protestují v centrech měst. Někde protesty přerostly v potyčky s policií. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí. Skoro všechny je pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
10: Když před 85 lety přicestoval do protektorátu Reinhard Heydrich s jasným úkolem zlikvidovat sílící domácí odboj, Sokolové byly naprosto jasnou vlastně první jeho cílovou skupinou.
5: Součástí zátahu byl tehdy i zákaz sokolské organizace. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
11: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
5: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary, kamery úsekového měření tam instalují silničáři, zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
12: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
5: A olomoucké výstaviště Flora ode dneška hostí přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu podzimní flory budou taky floristické soutěže, gastronomický festival Olima a zahradnické trhy. Výstava potrvá podle informací na webu pořadatelů do neděle. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 vjedete do kolony u Průhonice na 7. kilometru a popojíždí se až na úroveň Rostyl před jižní spojku, kde se řeší v prostředním pruhu nehoda dvou aut. Zdržíte se asi přes 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení je více než půl hodiny. V Praze je problém ve Zlíchovském tunelu směrem do centra. Řeší se tam nehoda osobního auta, na místě policie, vybočuje se do levého pruhu. Kolona už narostla na jižní spojku ke sjezdu na Pankrác. Zdržení je zhruba 25 minut a kolona je už také ve Strakonické od Pražského okruhu asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak naměří 19 až 24 a na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Při volebním rozhodování si všímejme nejen slov a slibů, ale také toho, jak kandidáti jednají s druhými. Zda jsou připraveni nést odpovědnost a hledat řešení pro dobro všech. Tak nabádá ve svém aktuálním komentáři na sociálních sítích před komunálními a senátními volbami brněnský salesián páter Michal Martinek. Zásadně odmítá pohled, že nemá smysl chodit k volbám, protože všichni politici jsou stejní zloději a lháři a že vlastně není koho volit.
2: Nejsou všichni stejní. Mezi kandidáty je spousta dobrých a rozumných lidí. Právě proto je potřeba jít a dát jim ten hlas. Protože když to neuděláme, tak potom vyhrají ti zločinci a lháři. Lidem v kostele jsem to říkal jednoduše. Nemáme zákonnou povinnost jít k volbám. Ale chápeme to jako morální povinnost. Stejně jako máme povinnost starat se o své děti, a to snad nikdo nespochybňuje, tak máme taky povinnost postarat se o fungování společnosti, ve které žijeme. Tedy zajistit, aby nám vládli takoví lidé, kterých si vážíme, kteří budou hledat dobro všech a kteří nepodlehnou pokušení moci.
1: Míní salesián Michal Martinek s přáním šťastné ruky při volbách. Celý jeho komentář si můžete poslechnout na YouTube nebo na Facebooku. Tady na Proglasu ho zachytíte v sobotu dopoledne od 10.20.

překročit stín. V rohu se pavouk spřádá síť, klidně se přidej nebo se chyť, asi má to tak být. Život je vlastně zamotaný.

0: Divadelní festival Kult začal včera v Ústí nad Labem Procházkou. Do níž tvůrci zakomponovali příběh hrdiny, který hledá pravdu a smysl života. Návštěvníci se postupně vydávali se sluchátky na uších ze Střekovského nábřeží přes Masarykova zdymadla na druhou stranu řeky a zpět. Na cestě dlouhé přes 4 kilometry je čekalo 12 zastavení, 12 kapitol indické básně Hermana Hesseho. Zahajovací procházky se konají i dnes odpoledne. Festival končí 16. října už vyprodaným představením Jiřího Marišky.
1: Je to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma, kor vlastně v nějaký dnešní politický situaci, vůbec situaci třeba s AI, a chceme se na tohle téma zaměřit spíš, takže pokládáme si otázky jako co je pravda, jak ji hledat. Vlastně pravda, může se říct, že má i mnoho podob, takže spíš je to asi na každém se nad tím tématem zamyslet a ty vybrané inscenace mu můžou být takovým vodítkem.
0: Vysvětlila Lenka Havelková, ředitelka Ústeckého divadelního festivalu Kult.
2: Okay, boys, let's go.

0: K říjnu v katolické tradici patří modlitba růžence. V kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově se dnes od 18 hodin v této souvislosti uskuteční komponovaný večer.
1: Modlitba růžence má dva rozměry. Jeden rozměr je veřejný, to je asi ten, který velká většina z nás zná a který může pro někoho být nejenom nepříjemný, ale dokonce v něčem nepřijatelný, protože ta druhá rovina, která je rovina niterní, tak ta se někdy nemusí umět přetransformovat právě do té roviny veřejné. Takže růženec pro mě je modlitba na jednu stranu velmi soukromá, na druhou stranu jako kněz vnímám potřebu nejenom naučit lidi modlit se, ale nalézat cestu i ke společné modlitbě. Když se to správně uchopí a když se to správně vysvětlí, tak si myslím, že růženec nic nestratil ze své krásy a ze své popularity ani v tom 21. století.
0: Řekl pro Glasu barrandovský farář páter Miloš Sabo a k programu dnešního večera upřesnil.
1: Celá ta akce vznikla právě z mého hledání, jak přiblížit růženec dnešním, nejenom těm starším farníkům, ale možná i těm, kteří mají problém s modlitbou růžence. A přišel jsem na to, že možná to může být způsob příběhů. Tak jsem si vyhledal několik míst ve světě, aby to byla různorodá sada různých mariánských poutních míst anebo svatyň, které jsou spojeny s růžencem, takže samozřejmě nemůže chybět Fatima nebo Lourdes, ale překvapivě pro někoho tam může být italské Pompeje nebo v Polsku takové poutní růžencové místo Gietrwald, kde Panna Maria tenkrát v roce 1877 mluvila polsky a teprve před několika desítkami let uznali toto zjevení, anebo v kanadské Cap de la Madeleine, kde vzniklo na poutním místě růžencové bratrstvo už v 17. století. V Argentině u řeky Paraná je nádherná bazilika ve městě San Nicolás, přestože je to svatý Mikuláš, tak je tam zkušenost těch místních s modlitbou svatého růžence. Takže každé z těch míst má svůj příběh a mezi těmi poutními místy, který je 10+1, se pomodlíme jeden zdrávas jako jeden desátek růžence a budeme si konkrétně snažit představovat v dnešní době ten svůj vlastní příběh. To 10+1 znamená 10 světových a +1 to je naše česká svatá hora.
0: Řekl pro Glasu o dnešní akci v Praze na Barrandově farář Miloš Sabo.
2: Chci tě mít doma, doma tě mít, chci tě mít doma.

0: Doma. V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A je tu 7:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Natálie Fajtová. Je 4. 8. října, významný den České republiky, památný den sokolstva. Je poctou sokolským mužům a ženám, kteří obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. V noci právě před 85 lety zastupující říšský protektor Heidrich podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, jejíž aparát významně sloužil odboji. Gestapo zatklo na 1500 činovníků, většina z nich válku nepřežila. Katolický kalendář připomíná svatého Simeona, izraelského proroka z prvního století, patrona žehnání dětí a rodin. A také máme Mezinárodní den proti popáleninám. Před 120 lety v Londýně německý kadeřník Karl Ludwig Nessler poprvé na veřejnosti předvedl svoji aparaturu na trvalou ondulaci. Procedura trvala celkem 6 hodin. Připomínáme i 115. výročí narození legendárního dirigenta a kapelníka, zesnulého v roce 1986 Karla Vlacha. 20 let je na věčnosti polský kněz Stefan Witczak, odpůrce komunismu přezdívaný Krušina či Krušinka, organizátor setkávání kritiků režimu na střežených českopolských hranicích. 78. narozeniny dnes slaví emeritní litoměřický biskup Jan Baxant. 81 let se dožívá herečka s cenou Thálie za celoživotní mistrovství Zdena Herfortová. 83. narozeniny slaví emeritní prezident diecézní Charity Brno a emeritní farář a děkan v Hodoníně Josef Zouhar. A když se podíváme do kalendáře, tak tam dnes uvidíme jméno Věra. Je to jméno slovanského původu, které v sobě ukrývá slovo víra. Tak všem Věrkám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude dnes počasí? Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno. Ojediněle se objeví slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodně také ojediněle bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. A nejvýše naměříme teploty mezi 19 a 24 stupně Celsia na západě a místy také na severu 16 až 20 v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás v následujících minutách čeká ranní hudební kompas. Tam se nám představí hudebník a skladatel Jiří Pulis a podíváme se na výběrové album Slunce na peřinách. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách nabídneme přehled očekávaných událostí a v 9 hodin pořad Na stole je téma. Dnes si připomeneme pořad Mozaika současného školství a tělovýchovy. Tedy nejen o problematice školství a vzdělávání se bude povídat Martin Holík se svým hostem Josefem Klementem. To je pozvánka na dnešní ráno na Proglasu. Teď si pustíme píseň Křídla pro život. Budou nám zpívat Olga Lounová, Daša, Šárka Vaňková a Elis Mráz.

0: kostele na nebevzetí Panny Marie ve Zlaté koruně na Českokrumlovsku se uskuteční v sobotu večer koncert k poctě tamního učitele, varhaníka a skladatele Antonína Borového. Pro Glas informoval Jan Bouček za pořádající organizaci Sancta Spinea Corona, tedy Sdružení přátel Zlaté koruny.
1: Sdružení přátel Zlaté koruny vzniklo v roce 2012 a snaží se přispívat ke kulturnímu životu celé naší obce. Pořádáme především koncerty a přednášky, často spojené s historií Zlaté koruny. Jedné pozoruhodné osobnosti naší historie bude věnován i náš nejbližší koncert. Antonín Borový přišel do Zlaté koruny roku 1782 jako učitel, a to díky svému o 2 roky staršímu bratru Otovi, který byl tehdy mnichem zlatokorunského kláštera a působil zde jako regens chóry. Antonín Borový byl nejen učitelem, ale také spisovatelem, varhaníkem a hudebním skladatelem. Zanechal nám rovněž mimořádně cennou školní kroniku, do níž nezapisoval pouze školní záležitosti, ale zachycoval i události z každodenního života Zlaté koruny.
0: V sobotu od 18 hodin zazní v Mariánském chrámu ve Zlaté koruně skladby Borového i jeho současníků, doplněné díly známých barokních autorů. Na historické varhany zahraje Petr Vacek z hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který se tvorbou Antonína Borového odborně zabývá. Koncert provede slovem a představí nové poznatky z výzkumu. Vstupenky jsou k dispozici na místě.

0: Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě organizuje zítra další setkání s názvem Jsme součástí. Uskuteční se v jeho sídle na Hornopolní ulici od 17 hodin.
1: Biskupství Ostravsko-Opavské spolu s Centrem pro rodinu a sociální péči pokračuje v sérii setkání pro všechny, kterých se dotkl rozvod jakýmkoliv způsobem, nejenom pro rozvedené a znovu sezdané, ale i pro jejich rodiny a další příbuzné. Tématem je cesta ke svatosti a tu katechezi bude mít páter Aleš Písařovic.
0: Doplnil k zítřejšímu ostravskému setkání mluvčí biskupství Ondřej Elbel.

0: Máme 7 hodin a 45 minut, čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: V loňském roce vyšlo vinylové album Slunce na peřinách s písněmi hudebníka, skladatele a šansoniéra Jiřího Bulise. Rozhovor s jeho dcerou Lucií Dlabolovou a s Martinem Kišperským, kteří album připravili k vydání, jsme vysílali už loni na jaře. Dnes, jen pár dnů po Bulisových nedožitých 80. narozeninách, se k albu vracíme třemi ukázkami. Jako první to bude titulní píseň Slunce na peřinách.

0: Skladatel, autor písní i scénické hudby Jiří Bules tragicky zahynul v roce 1993 ve věku 46 let. Za svého života nestihl vydat žádné oficiální album, přesto jeho písně žijí dál. V roce 2015 například vzniklo album Bulisovi s novými interpretacemi jeho skladeb. A zájem je i o Bulisovi původní nahrávky z 80. let. Jejichž výběr se objevil loni na albu Slunce na peřinách. Většina písní je založena pouze na Bulisově zpěvu a klavírním doprovodu. Pouze 4 studiové nahrávky z roku 1987 jsou zaranžovány pro více nástrojů, například pro violončelo nebo akordeon. Většina materiálu na albu pochází z neformálního večera, kdy tyto písně na magnetofon zaznamenal velký znalec především jazzové scény Jan Beránek. Přestože šlo o bytový koncert, nahrávka je překvapivě kvalitní. Tyto nahrávky vyšly už dříve na CDčku s názvem Tiché písně, ale na novém výběru Slunce na peřinách se poprvé objevují na velké vinylové desce. My si Jiřího Bulise, od jehož narození minulou sobotu uplynulo 80 let, připomeneme ještě v písních Běh života a Hosté na zemi.
1: Hit se z toho nestal. Písnička se nestala majetkem milionů, k mému žalu. Takže většinou ji neznáte, ale mně se přesto tato písnička líbí docela. Paní Hegerovou tu nemáme, zaspívám ji sám. Jak celý můj život uplynul, chci ti říct,

0: Pouštěli jsme si ukázky z alba Slunce na peřinách, které obsahuje písně Jiřího Bulise. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme skotského hudebníka Hamisha Napiera. A zítra ráno se budeme věnovat slovenské cymbálové muzice Richtáry. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Blíží se 8. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Časový signál ohlásil 8. hodinu 8. října. Vám společnost dělá Ranní Plus a také Daniela Vrbová.
2: A Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady je nabídka témat pro následující hodinu. Zastavila vládní regulace růst cen paliv, jak tvrdí premiér Andrej Babiš.
1: Jak si útoky ozbrojenců z Hamásu ze 7. října připomíná izraelské město Sderot.
2: A proč na tratích mezi Prahou a Středočeským krajem chybějí vlakové soupravy.
1: Hodina ovšem tradičně začíná zprávami, dnes je má Martin Matějka.
4: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. A do zastupitelstev kandiduje asi 190 lidí. To je zhruba o 5 000 méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. A část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách a případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci, která odsuzuje ruské volby jako nedemokratické. Dokument třeba neuznává výsledky hlasování a poukazuje na to, že Moskva zakázala opoziční stranu Jabloko.
5: Já nevím, jestli se tomu dají říkat volby, je to prostě fraška. Na volby je to prostě v Rusku žádná demokracie není.
6: Uvedla europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS. Poukázala i na to, že Moskva hlasování uspořádala i na ukrajinských územích, která Rusko okupuje. Podpořit rezoluci plánují podle Jaroslava Bžocha i europoslanci Hnutí ANO.
7: My budeme s největší pravděpodobností hlasovat pro, uvidíme, jak je projdou ještě pozměňující návrhy a je to ve finále ta rezoluce konstatování faktu.
6: Evropský parlament si během svého zasedání připomněl také 20. výročí od vraždy ruské opoziční novinářky Anny Politkovské. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 28 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Podylky v Černihivské oblasti na severu země, kde ve čtvrtek zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci ze středu na čtvrtek vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: 35 milionů korun jen na odměnách a odchodných, tolik si za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. A k tomu měl i měsíční mzdu ve výši 200 000 korun. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun i přesto, že v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel. Odměňováním se zabývá policie. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová zdůraznila, že se kauza týká bývalého managementu a podali trestní oznámení. Smolík na dotazy nereagoval. Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje a povinnost o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od nápadu upustilo.
8: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
9: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vidíte, to základní slušnost.
8: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
10: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
8: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Švédská akademie věd dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohly posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
11: Loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sázkových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. V češtině od ní před 13 lety vyšel výbor povídek a esejů pod titulem Tanec temné duše. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. Listy lpají spíše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. A italští poslanci budou v tajném hlasování rozhodovat o volebním zákonu. Norma může výrazně změnit politickou mapu Itálie a podle opozice je reforma protiústavní.
12: La Camera approva.
13: Poslanci už část navrhované reformy přijali, dnes je čeká závěrečné tajné hlasování. Nový volební zákon, známý v Itálii pod názvem Stabilicum, by podle italské vlády měl ukončit nekonečné krize a překotné střídání kabinetů. Nahrazuje stávající smíšený systém systémem poměrným, nutí strany k vytváření velkých koalic a zavádí možnost preferenčních hlasů. Premiérka Giorgia Meloniová zároveň hrozí, že pokud reforma neprojde, tak její kabinet rezignuje. Podle opozice je nový zákon navržený tak, aby posílil šance vládní koalice udržet si moc v příštích parlamentních volbách. Řádný termín hlasování je v plánu do konce příštího roku. Stále více ale v Itálii mluví o předčasných volbách na jaře. Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona za sjezdem na Domašov na 170. kilometru a k Brnu do omezení na 196. pojedete 25 až 30 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zdržíte se asi 40 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova je to na více než půl hodiny. Silný provoz je také na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Nesouvislá kolona od Pražského okruhu z 11. kilometru jede až k jižní spojce. Celé je to na 25 až 30 minut. A nehoda se řeší na výjezdu z Prahy po dálnici D7. Před sjezdem na letiště se srazila tři auta v levém pruhu. V koloně od Evropské pojedete zhruba 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 24 a na jižní Moravě 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 12 minut po 8 hodině, čas na přehled očekávaných událostí s datem 8. října 2026. Švédská akademie věd ve Stockholmu oznámí popolední jméno letošního nositele Nobelovy ceny za literaturu. Vatikán hostí do příští středy setkání, které svolal papež Lev k 10. výročí apoštolské exhortace jeho předchůdce Františka Amoris Laetitia. Účastní se ho předsedové biskupských konferencí z celého světa a představitelé východních církví, za Česko arcibiskup Josef Nuzík. Lev 14. bude ve vatikánské bazilice předsedat večerní mši svaté na zahájení akademického roku papežských univerzit. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomenou akce po celé zemi. V Tyršově domě v Praze bude pietní akt a na hradě nástup sokolské stráže. Sokolské vlajky vyvěsí úřady a významné budovy. Ozdobené vozy městské hromadné dopravy budou jezdit v Brně, Liberci nebo Mariánských Lázních. Kameny zmizelých za trojici sokolských činovníků umučených nacisty odhalí v Novém Hrádku na Náchodsku. Debatu nad reví salve na téma Bůh a velkoměsto pořádá Centrum Dominikánská 8 v Praze. Zájemci ji mohou sledovat také online od 19.30 na YouTube. Koncert Život v pravdě odehraje Moravská filharmonie Olomouc k nedožitým 90. Václava Havla. Olomoucká zbrojnice je dějištěm setkání různých kultur. Festival International Hana představí několik zemí hudbou, tancem, ochutnávkami i tvořením. V programu je online spojení s Haiti, kde právě působí pracovníci spolupořádající charity. Den duševního zdraví pořádá Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Skautský institut se zapojuje besedou. Pozval autory knih Všechno začíná v nás a Tvořit nové věci, publicistu Josefa Beránka a bosého karmelitána, kněze a psychoterapeuta z pražské Fortny Petra Glogara. Na poliklinice Třebíč v nemocnici nebo ve stop shopu ještě dnes pokračuje akce Koláč pro hospic, dobročinná sbírka oblastní charity na podporu domácího hospice svaté Zdislavy. Žáci 9. třídy zasadí krokusy v pardubickém památníku Zámeček na památku dětských obětí holokaustu. A pro Salesiánské středisko mládeže v Českých Budějovicích Čtyřech dvorech vystoupí večer v tamním kostele svatého Vojtěcha písničkář Pavel Helan se žáky a pedagogy základní umělecké školy Vojtěch. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Detox srdce. Takový název dali pořadatelé dnešnímu výročnímu setkání zdravotníků pod Petřínem. Koná se v Praze v řádovém kostele svatého Karla Boromejského a přilehlé aule. Program otevře bohoslužba v 8.30.
2: Samozřejmě mohou přijít i lidé, kteří nechodí na mši svatou a přijdou třeba až později na ty referáty. A v 9.40 už po registraci začínají přednášky. V prvním bloku budou tři asi půlhodinové, to bude mít kazatel Karel Řežábek z Plzně na téma detox našich vztahů. Já budu mít o sebeodmítání, o tomhle psychologicko-duchovním problému. A páter Jeroným Karmelitán bude mít pět jazyků omluvy, o tom, jak prosit za odpuštění, jak se omlouvat, aby to dospělo k tomu, kam má. A potom následuje další blok, kdy budou paralelní programy, neboli na výběr, a to už bude doktorka Hošťálková o smíření se s vlastní smrtelností, doktorka Jana Březinová o manipulativních vztazích a opět Karel Řežábek o přijetí svých limitů. No a po přestávce a po obědě máme ve 2 hodiny divadlo jednoho herce od Jana Horáka z Roudnice, František Blázen, protože ještě běží rok svatého Františka, tak se nám hodilo tohle jeho téma.
1: Zhrnula na Proglasu teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová, moderátorka dnešního setkání pod Petřínem pro zdravotníky, lidí z pomáhajících profesí a zájemce z řad široké veřejnosti.
2: Je možné přijít určitě i bez přihlášení a zvlášť třeba na to divadlo po obědě chodí někdy i rodiny s dětmi.

0: Při generální audienci včera ve Vatikánu se papež Lev XIV. Vrátil ke koncilní konstituci Gaudium et Spes, radost a naděje. Zabýval se posláním církve v dnešním světě. Podtrhl, že společenství věřících není uzavřené do sebe, že je pevnou součástí lidských dějin.
1: Vracíme se k uvahám o koncilní konstituci Gaudium et Spes. A dnes uvažujeme o čtvrté kapitole první části, která je věnovaná úkolu církve v dnešním světě. Především koncil připomíná, že církev není nad nebo mimo tento svět, ale je do světa naroubovaná. Mundus reconciliatus ecclesiae, napsal svatý Augustín. Církev je už usmířený svět s Bohem. Jsme poutníky na této zemi. A s tímto světem sdílíme křehkost a krásu. Jako se Boží syn vtělil, aby dal světu život a usmířil ho s Otcem, tak také církev přebývá ve světě jako znamení vtělení Boha, aby zjevila jeho plán, že z nás všech chce učinit své děti v jedné velké lidské rodině.
0: Řekl pontifik, jehož slova tlumočil pro televize Noé Páter Petr Smolek. Lev XIV. Zároveň zmínil současné společenské hrozby, jako jsou honba za materiálními statky či manipulace s informacemi. Církev má nabízet jinou perspektivu.
1: Logika zisku za každou cenu a manipulace informacemi riskují, že budou vykonávat dříve netušený nátlak na lidi, aby se přizpůsobili takovému životnímu stylu, který je zaměřený na konzum materiálních dober. Ale naše srdce je stvořeno k tomu, aby se dívalo vzhůru. Koncilní otcové tedy připomínají, že poslání církve se uskutečňuje také v přispívání k budování pozemské civilizace. Ale její metody a její cíle nejsou na prvním místě politického řádu, ale spočívají ve svědectví víry a lásky, společně s úsilím o spravedlnost, mír a bratrství.
0: Vyslovil včera papež. V souvislosti s proměnami společnosti vyzdvihl potřebu vnímavosti a věrnosti podstatě evangelia.
1: Církev nakonec je stále pozorná k tomu, co se odehrává ve společnosti a co se v ní rozvíjí. Je tak úkolem celého Božího lidu, především pastýřů, teologů, aby rozlišovali to, co je v našich kulturách naší doby vhodné úvahy a aby stále měli jako nejvyšší kritérium rozlišování ve světle Božího slova a tradice církve. Toto vyžaduje vyrovnaný postoj a svobodný postoj od kulturní módy, schopný dívat se na svět pozitivním způsobem a zároveň pevný v ochraně a předávání poselství evangelia v jeho integralitě. Vždyť určitě ne tím, že rozředíme obsahy a že snížíme nároky, že tím učiníme křesťanství přitažlivým.
0: Uzavřel papež ve včerejší katechezi při generální audienci pro vatikánské poutníky. Vysílala ji televize Noé, tlumočil Petr Smolek.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Máme 8 hodin 31 minut čtvrtek 8. října a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. 8. říjen je významným dnem České republiky, památný den sokolstva. Je poctou sokolským mužům a ženám, kteří obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. V noci právě před 85 lety zastupující říšský protektor Heidrich podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, jejíž aparát významně sloužil odboji. Gestapo zatklo na 1500 činovníků, většina z nich válku nepřežila. Katolický kalendář dnes připomíná svatého Simeona, izraelského proroka z prvního století, patrona žehnání dětí a rodin. A také je Mezinárodní den proti popáleninám. Před 120 lety v Londýně německý kadeřník Karl Ludwig Nessler poprvé na veřejnosti předvedl svoji aparaturu na trvalou ondulaci. Procedura trvala 6 hodin. Připomínáme i 115. výročí narození legendárního dirigenta a kapelníka, zesnulého v roce 1986 Karla Vlacha. 20 let je na věčnosti polský kněz Stefan Witczak, odpůrce komunismu přezdívaný Krušina či Krušinka, organizátor setkávání kritiků režimu na střežených česko-polských hranicích. 78. narozeniny dnes slaví emeritní litoměřický biskup Jan Baxant. 81 let se dožívá herečka s cenou Thálie za celoživotní mistrovství Zdena Herfortová. 83. narozeniny slaví emeritní prezident diecézní Charity Brno a emeritní farář a děkan v Hodoníně Josef Souhar. A svátek má podle občanského kalendáře dnes Věra. Je to jméno slovanské a ukrývá v sobě slovo víra. Tak věrám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno. Ojedinělé slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle také bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy také na severu 16 až 20 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme stále proudem písniček až do 9 hodin, kdy vám k poslechu nabídneme pořad Na stole je téma. Dnes to bude mozaika současného školství a tělovýchovy. S Josefem Klementem se bude povídat Martin Holík. V 10 hodin naladíme zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabízíme relaci Rádia 7 Nejen chlebem v 10 hodin a 15 minut další část Života v hojnosti, který připravuje Jaroslav Pokorný. V 10.30 vysíláme Voničku pro milovníky dechovky, tu pro vás připravuje hudební redaktorka Helena Bretfeldová a od 11. hodiny se na Proglasu můžete těšit na čtení Na pokračování. Opět nám Benedikt Holota bude číst ze své knihy Nebyl jsem hrdina, dnes 11. část. To je tedy výhled a pozvánka na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď si pustíme jinou báseň O srdci, zpívá Vladimír Mišík.

té jedné hospodě a neprozradím v které. Je moje srdce křivo vyřezané v židličce, která zbyla. Spíš v opěradle ve dřevěné židli v takové hospodě, kde občas běsi bydlí. A milenci se o ně opírají, a milenci se o ně opírají, a milenci se o ně opírají, o moje srdce.

0: Přednášky o komunistické perzekuci, řeholní řádu i tradiční teologické večery nabídne během podzimu knihovna biskupství brněnského. Cyklus historičky Evy Richtrové přímo navazuje na úspěšnou jarní sérii a zaměří se na osudy řeholnic po roce 1950 i na takzvanou akci VK, tedy likvidaci a rozptýlení klášterních knihoven a uměleckých sbírek. Proč se organizátoři rozhodli téma dále rozvíjet, ozřejmuje Miroslava Verbická.
1: Jak jsme se dozvěděli z jarních přednášek doktorky Richtrové, na rozdíl od mužských řádů, které byly v 50. letech zcela zrušeny, osud ženských byl jiný, a to z důvodu toho, že je stát v podstatě potřeboval. Bylo to proto, že pracovali v domovech důchodců, ústavech pro handicapované a nemocnicích. Komunistický režim byl nucen jejich existenci akceptovat. První přednáška ukáže, jak se v letech 1950 až 1989 postavení řeholnic proměňovalo, aniž by ustalo jejich pronásledování. Paní doktorka Richtrová představí i konkrétní příklad statečnosti a vynalézavosti, podporu proti režimu a bude se věnovat především komunitě řeholnic ve Střelicích u Brna. Co se týče druhé přednášky, která je nazvaná akce VK neboli vyklízení klášterů, tak se jedná o to, že po zrušení klášterů neboli akci K bylo nutné objekty vyklidit. Následovala tedy akce VK neboli vyklízení klášterů. Hmotné kulturní bohatství klášterů, které bylo staletí zhromažďováno, mělo nevyčíslitelnou hodnotu. Přednáška vysvětlí, jak bylo naloženo s obrazy, sochami, relikviáři či monstrancemi z drahých kovů. Dále, co se stalo s rozsáhlými knihovnami, které režim považoval za bezcenné.
0: Historické přednášky budou dnes a ve čtvrtek 22. října vždy od 17 hodin. V mezidobí a také v listopadu pak prostor v knihovně v Kamenné ulici zaplní teologické večery, které se tam nově přesunuly z biskupského sídla na Petrově.
1: Co se týče přímo teologických večerů, se nám představí ve třech takových cyklech. Bude tady hovořit otec Petr Mareček, který se věnuje Novému zákonu. Budou to Ježíšovy zázraky v evangeliích a podobenství. Dále Stanislav Drobný bude mít přednášku Ježíš Kristus, Syn Boží Spasitel. A v poslední přednášce v listopadu se bude věnovat encyklice papeže Lva sociální nauce církve ohledně umělé inteligence. Dále se představí Tomáš Drobný, představí nám krásu v křesťanském umění. Nově máme přednášejícího otce Jiřího Plhoně, který bude mluvit o liturgii, základní struktuře mše a základních stavebních kamenech liturgie.
0: Teologické večery odstartují příští čtvrtek, tedy 15. října, tématy Ježíšových zázraků, kristologie. Pokračovat budou do poloviny listopadu. Podrobný rozpis přednášek a hostů je k dispozici na webu knihovny biskupství brněnského.

0: Na poliklinice Třebíč, v nemocnici nebo ve Stop Shopu ještě dnes pokračuje akce Koláč pro hospic, charitní dobročinná sbírka na podporu domácího hospice svaté Zdislavy Třebíč. Včera byl Koláč pro hospic v dalších městech a obcích, v nemocnicích, školách i firmách Jihomoravského kraje a části Vysočiny.
1: Je to neuvěřitelné, ale každý rok má vždycky ta sbírka větší podporu od dárců. V loňském roce laskaví lidé nám darovali více než 4 miliony korun a oproti předchozímu roku 2024 byl ten nárůst o více než 500 000 korun. Velmi si toho vážíme a moc za tuto podporu děkujeme.
0: Vzkázala po vlnách Proglasu mluvčí diecézní Charity Brno Zuzana Horáková. Koláče pro hospic nabízejí u stánku především dobrovolníci. Atmosféru a zájem lidí na brněnském Mendlově náměstí nám včera popsal jeden z nich, pan Jaroslav.
2: Lidi jsou v dobré náladě, přicházejí v podstatě sami, ani je nemusíme moc pobízet. A štědře přispívají. Někteří se zapovídají a ptají se třeba, jestli je to tady konkrétně na ten hospic tady na Kamenné, tak říkáme, že ano. Jak kdo, někdo zase spěchá, někdo si rád popovídá. Přicházejí za námi lidi třeba s tím, že mají osobní zkušenost, jo, ať už s péčí, anebo právě z hospice.
0: Přispět do sbírky Koláč pro hospic je možné online až do konce října.
3: Měl jsi být tam, ale zůstal jsi tam.

teď péro kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, mysli na chladnou řeku, špína je...

0: Zpívá na klady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré. Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče. V každé situaci najdi si to své. Věř tomu, že máš v sobě víc, než se zdá. Podívej, padá hvězda.
0: Není proč brečet.

0: Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě zve na sérii přednášek věnovaných historii a umění. Nejbližší se zaměří na pozdní baroko a práci mistrů, jako byli Josef Winterhalder mladší nebo Ondřej Schweigl. Podrobněji vedoucí památníku, historik a muzejní knihovník Jiří David.
1: Ta přednáška bude zaměřená na pozdní baroko. Vlastně ta motivace k tomu je taková, že poté, co se tady v Rajhradě dělal ten barokní areál, který zde stojí dodnes, v průběhu 18. století přišla motivace vybavit ten prostor nově uměleckými díly a nově stvárnit i chrámový prostor. Rajhradští benediktíni k tomu pozvali velmi zajímavé a schopné umělce, kteří se tehdy na Moravě pohybovali. Přednášky se ujme kolega Tomáš Valeš z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který je

U příležitosti třetího výročí útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael katoličtí biskupové Německa důrazně odsoudili antisemitismus a nenávist vůči Židům.

Jako církev pevně stojíme po boku našich židovských spoluobčanů. Antisemitismus a nenávist vůči židům bez ohledu na jejich formu nemají v naší společnosti místo. Prohlásil včera v Bonnu předseda Německé biskupské konference, biskup Heiner Wilmer. Vyslovil přitom odhodlání zajistit, aby se židé, křesťané a muslimové v zemi setkávali v duchu bratrství. Na místo barbarství krveprolití je podle něj potřebná kultura dialogu a smíření. K zakotvení boje proti antisemitismu v berlínské zemské ústavě vyzvaly tři náboženské autority v Berlíně. Rabín Andreas Nachama, katolický arcibiskup Heiner Koch a protestantský biskup Christian Stäblein. Vzpomínkovou bohoslužbu vedli společně v berlínském pamětním kostele císaře Viléma. Ujistili o soucitu se všemi lidmi trpícími důsledky útoku ze 7. října 2023 a následného válčení na Blízkém východě.

0: Farnost při katedrále svatého Ducha v Hradci Králové dnes pořádá přednášku o svatém Františkovi z Asízy. Od jehož přechodu do věčnosti uplynulo v sobotu rovných 800 let.
1: Přednášku, která začne o 7:30 večer v místnosti Balbínka v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí v Hradci Králové, povede otec Jan Linhardt. Vstupné bude zdarma. Přednáška potrvá asi hodinu a zůstane zde i prostor na dotazy. Otec Jan, sám františkánský terciář, dovede poutavě téma svatého Františka přiblížit. Další informace jsou dostupné na webových stránkách farnosti www.katedralahradec.cz.
0: Dodal královéhradecký redaktor Proglasu Martin Weisbauer.

0: Milí posluchači, na stole je téma. Pokud nás posloucháte v premiéře, to znamená ve středu ráno, tak je to naživo. Dneska na stole je téma. Vedle mě sedí totiž Josef Klement, senátor za Žďársko a člověk, který má na starosti poměrně rozsáhlou oblast a myslím, že mnohé z toho vás, milí posluchači, bude zajímat. Tak Jožko, zdravím tě.
1: Zdravím vás a samozřejmě posluchače Rádia Proglas.
0: Tak, my tady máme před sebou osnovu toho, co všechno máš na starosti, ale než se k tomu dostáme, tak bych se tě rád zeptal, jaká je cesta obyčejného chlapa od komerčního zaměstnání až po senát?
1: Tak každá cesta senátora do senátu je rozdílná. A já sám jsem hrdý na to, že nejsem žádnou politickou rychlokvaškou, že jsem si prošel 20 let v tom komerčním zaměstnání a potom teprve jsem vstoupil do politiky a v roce 2020, nebo vlastně už v roce 2019, kdy mě oslovili kolegové z KDU ČSL, tak jsem byl kandidátem do Senátu a povedlo se a navazal jsem na práci Františka Bradáče, mýho předchozího kolegy, ano, který již nechtěl pokračovat. A vlastně vzpomínám moc a navazuji i na práci Jiřího Šenkýře, který vlastně byl prvním předsedou senátorského klubu KDU ČSL nezávislý. A já vlastně pokračuju v jeho šlépějích, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
0: Náš přítel Jiří, jestli nás poslouchá, tak ho moc pozdravujeme. Hele, a jaké vlastnosti má mít člověk, když se začne zajímat o to, nebo přemýšlet o tom, jestli by dělal veřejnou funkci?
1: Tak já si myslím, že by měl mít obecný přehled, protože právě lidé, kteří jsou směřovaní jedním směrem, mají, jak já říkám, trošku tak klapky na očích a nevidí to v širokých souvislostech a kontextu. A já jsem poslední dva roky pracoval v Automotive Lighting v Jihlavě jako projektový manažer a právě měl jsem tým různých lidí na každý projekt na přední světlomety auta.
0: A tak, to bylo v Automotivu?
1: A to bylo, ano, to bylo v Jihlavě a dělali jsme Bavoráky, dělali jsme Škodovky, samozřejmě Renaulty. A pro každý ten projekt jsem dostal jiný tým a to mě právě tak nějak motivovalo k té týmové práci, protože předtím jsem byl programátor, jakoby pracoval jsem sám u stolu s tím svým počítačem a tahle práce s lidma mě velice motivovala, kde jsme museli řešit problémy kolikrát přes celou zeměkouli, protože když jsem dělal projekt do Hondy, tak tam samozřejmě byli Japonci, byli tam Angličané, pak my, takže jenom najít třeba ten čas, který bude pro telekonferenci, byl velice obtížný přes ty různá časová pásma.
0: No jo, a mě totiž hodně rozčiluje to, když se řekne, no jo, politici, ti se jenom hrabou, ale přece ten člověk byl obyčejný člověk v uvozovkách, potom se stal politikem a za nějakou dobu, protože máme různá volební období, že, a tak dále, a potom se zase stane obyčejným člověkem. A to je podle mě velké břemeno a překážka pro mladé lidi, kteří si řeknou, já s tím nic nechci mít společného, protože je to všecko špína. Jak bys jim odpověděl?
1: Politika je věc, která se týká každého z nás a pokud někdo říká, že politici jsou zbyteční, tak bychom se mohli vrátit k nějaké anarchii. Musí mít každá republika nějaký řád. A já jsem rád, že tady máme zastupitelskou demokracii v naší zemi, že to není nějaký autokracie, i když v poslední době si myslím, že to k nějaké autokracii trošku sklouzává. A já jsem velice rád, že třeba teď s novým předsedou KDU ČSL Honzou Grolichem, brněnským hejtmanem, nebo Jihomoravského kraje, tak nabíráme i do řad KDU ČSL mladí lidi, kteří se zajímají o politiku, protože politiku můžete dělat aktuální, anebo do budoucna. A já si myslím, že KDU ČSL dělá politiku do budoucna a myslí na děti, na budoucnost stávajících studentů, stávajících pracovníků, aby třeba v budoucnu měli odpovídající odměnu za ty odsloužená pracovní léta. Takže si myslím, že politika je velmi důležitá, aby se do ní zapojovalo více lidí. A pro nás politiky je velmi důležitá zpětná vazba. A já velice rád diskutuji s občany a jak říkám, jako technik, negativní zpětná vazba není špatnou zpětnou vazbou, protože bez eventuálně opravy chyb a nápravy ten mechanismus by zastaral, ukotvil se na stejné úrovni a právě opravou chyb se dostáváme dopředu.
0: Já když jsem před lety stál v nádherně vybavené kruhové místnosti s mahagonovými sedadly v budově maďarského parlamentu na nábřeží Dunaje, tak jsem si uvědomil, jaká chyba se jim stala před mnoha lety, když si odhlasovali, že Senát nepotřebují a nechtějí. A dokonce jsou dnes u nás pořád politici, kteří říkají, že Senát je zbytečný. Asi se zhodneme na tom, že zbytečný není, což vidíme právě třeba v této době, kdy ta většina v parlamentu může narazit na souhlas či nesouhlas Senátu a pak ještě prezident s podpisem.
1: Tak často to slýchávám a některá ta ustanovení nebo ten legislativní proces trošku nahrává sněmovně, kdy vlastně většinově tou 101 můžou přihlasovat nás, můžou přihlasovat veto prezidenta. Nicméně Senát má samozřejmě svoje kompetence, vyhraněné kompetence v podobě třeba jmenování ústavních soudců, anebo v případě třeba ústavních nebo zákonů listiny práv a svobod, tam funguje takzvaný člunek, že obě dvě komory se nakonec musí shodnout na řešení. Ale ve spoustu ostatních věcech parlament, respektive sněmovna, hraje svůj prim. A nicméně si myslím, že tím dalším přezkumem zákonů v horní komoře dáváme nebo vracíme eventuálně některé chyby a opravujeme některé chyby, které se mohou ve sněmovně stát, když se probíral třeba zákon o důchodové reformě nebo podobné věci, tak tam bylo desítky pozměňovacích návrhů a někdy ty pozměňovací návrhy jsou tvořeny přímo na plénu sněmovny a některé jdou proti sobě. Tak tady je právě třeba ten opravný mechanismus Senátu, že ta legislativa zase si na to podívá z druhé strany a některé věci může opravit. A už vlastně ten princip Senátu, že každé dva roky se obnovuje jenom třetina senátorů, takže tam nedojde k takovému kotrmelci, vládnímu kotrmelci, to, co se třeba stalo v loňském roce.
0: Jaký máte pracovní režim? To znamená, kdy se setkáváte v plénu, kdy potom máte výbory a kdy ještě máte čas na přítomnost v kancelářích v regionu? Ty jsi za region Žďársko.
1: Já říkám, že jsem za region Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko, Velkomyzřícko a Bíteřsko, protože to jsou všechno velká města a já jsem hrdý z Vysočiny, takže já to teď zmiňuji takhle široce. Ten program senátora je trošku jiný od těch funkcí, které ten senátor má. Já jsem současně předsedou senátorského klubu KDU ČSL, takže těch povinností v Senátu mám víc než řadový senátor, ale obecně Senát je rozdělen do 3-týdenního cyklu. Náš pan předseda Miloš Vystrčil je fyzik a bývalý učitel, takže on má rád takový ten pevný rozvrh. Tak vlastně jsme se na tom shodli před asi 2 lety, na tomto programu, takže máme 3 týdny. 1 týden je senátorský, to senátor je většinou ve svém regionu, potom máme týden výborový, to zasedají výbory, a pak máme plenární, kdy se potkáváme všichni na společném plénu. No a samozřejmě mezi tím je spoustu práce v regionu a spoustu práce ještě na jiných záležitostech. Chodím, dostavuji se na různá ministerstva, ale to je právě z popudu třeba některých potřeb z regionu.
0: Dává vám Miloš Vystrčil taky nějaké přestávky, velkou přestávku a malé přestávky na svačinu? Pozvonění na svá místa.
1: Jestli nám dává třeba čočku, jo, někdy.
0: Ano.
1: Ne, já pana předsedu mám moc rád, protože Já jsem předtím pracoval jako programátor i pro německou firmu a Němci jsou v takový pintlich ve všem a já prostě mám rád pořádek a když se něco protahuje, tak mě to vadí a v politice platí jedno heslo, už bylo řečeno všechno, ale neřekli to všichni. A to já naprosto nenávidím, když se opakujou stejný slova a je tam potřeba určitýho exhibicionismu a já prostě trpím v tom případě.
0: A když se mluví teda o úpravě toho těch procesů v poslanecké, čili v dolní komoře, u poslanců něco podobného je potřeba nebo se chystá i v horní komoře?
1: Většina poslanců, když přijdou k nám do Senátu a s nějakým zákonem, tak Senát opouští s poděkováním za velmi kultivovaný prostředí a diskuzi.
0: Ano.
1: A já si myslím, že Senátu nějaká zásadní úprava jednacího řádu úplně není důležitá. Samozřejmě jedna hlavní podstatná záležitost je, že my v Senátu máme na všechno 30 dní, takže v případě, že nám postoupí poslanecká sněmovna daný zákon, tak my musíme do 30 dnů zasednout výbor, udělat projednání ve výboru nebo ve výborech a pak to projednat na plénu. To ve sněmovně není, takže tady by se nám u některých složitějších věcí právě třeba pomohlo by nám, že by se ta projednání toho zákona posunulo třeba na 60 dní. Ale ne, že bychom chtěli získat nějaký pohodlný čas, ale opravdu některé ty materiály jsou velmi obsáhlé a nechceme k tomu přistoupit s rychlou tuškou.
0: Které třeba teď pro posluchače zajímavé okruhy témat máte na stole, jsou před vámi?
1: Tak bohužel mně přijde, že některé věci, které v minulém volebním období byly schváleny po širokém diskuzi a nějakém konsenzu několika vládních stran, tak dneska je tendence je měnit a upravovat. Takže a dohoda na tom v současné koalici není úplně jednoznačná. Tak vlastně od začátku nové vlády k nám do Senátu přišlo jenom minimum, velmi minimum zákonů, které by byly vládních, většinou jsou to poslanecké zákony, takže my zas máme čas vytvořit jako rovněž zákonodárci svoje návrhy zákonů, které posíláme do sněmovny na schválení a pak k panu prezidentovi.
0: Mně se třeba líbí ta vstřícnost vůči občanům, že jsou půjčovány prostory, takže já už jsem byl nesčetněkrát v Senátu a tamhle v zrcadlové síni a na různých podujetích, která jsou tam velmi důstojná a krásná, tak i to považuji za velmi dobré. Na rozdíl třeba od poslanecké sněmovny, kam se člověk normálně nedostane, ale ani mu to nějak nevadí. Já řeknu, že ty jsi členem organizačního výboru, dále výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Potom je tady podvýbor pro sport, vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a ještě, to by mě zajímalo, stálá delegace parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy. Co to znamená?
1: Tak to je vlastně v mém posledním dvouročí. Já jsem si tuto iniciativu vybral, protože mě zajímá ta středoevropská politika a politika Evropské unie, takže jsem si tuto delegaci vybral. Není to nějak zatěžující, je tam asi dva, tři roční výjezdy na nějaké společné zasedání, ale zase tím získávám zkušenosti i v rámci mimo evropských nebo respektive mimo českých aktivit v rámci Evropy.
0: Vidíš nějakou budoucnost v oživení V4?
1: Je to složité, protože volby někdy opravdu se dokáží nasměrovat ten stát někdy až o 180 stupňů opačným směrem. Já mám velkou radost, ale ta radost je aktuální. Uvidím, jak to všechno ještě bude dopadne, že v Maďarsku došlo k velké změně. V Polsku si myslím, že tím, že i v kontextu války na Ukrajině to Polsko cítí velmi silně národní hrdost a podporu Ukrajiny, tak je trošku semknutější než třeba případ naší současné vlády a nebo na Slovensku. Takže myslím si, že V4 by měla hrát důležitou roli, ale měli by se chtít shodnout na těch společných důležitých tématech.
0: Tam je teďka zároveň velká podpora od Polska na Ukrajinu a zároveň teda velké pnutí, které my tak úplně nedohlédneme, jestli tam byla ta rozbuška v podobě teda pojmenování nějakého toho vojenského sboru. Co se týkalo Katyně a tak.
1: No. Já opravdu obdivuju Poláky, byl jsem v Estonsku, Litva, Lotyšsko, jsou to bývalý postsovětský země a třeba například u toho Estonska, oni velmi, velmi jsou rádi za to, že jsou v Evropské unii, že jsou v NATO, protože jejich ohrožení v tom případě by bylo daleko, daleko intenzivnější. A vlastně už i třeba přijmutí eura a ostatních záležitostí hrají prim v digitalizaci a i ve školství, tak prostě váží si toho, co mají a někdy mně přijde, že u nás v České republice si myslíme, že jsme za vodou přes Slovensko a že se nás tyhle záležitosti netýkají, ale týkají se nás bytostně.
0: Zdá se, že silněji, než by se nám zdálo. Já tady mám před sebou časopis Hlas křesťanské demokracie. Tady si na fotografiích a tady na té barevné fotce je vidět, že to je Žďárský běh pohybem k naději. Co to je za podujetí?
1: To je moje srdeční záležitost. Já jsem v roce 2010 společně s kamarádkou Pavlou Millerovou a Jiřím Dokulilem přemýšleli, co bychom do Žďára přinesli jako takovou novou tradici. A vím, že se ve Žďáře a na řadě dalších místech běhal běh Terryho Foxe, který přišel o nohu, potom běžel vlastně z jednoho pobřeží na druhý v Americe a snažil se založit nadační fond. Bohužel své nemoci podlehl, ale pak ta řada těch běhů po celém světě existovala a u nás už se to neběhalo pod názvem Běh Terryho Foxe, tehdy to byl Běh naděje a my jsme postupně dospěli až k tomu pohybem k naději, což je taková trošku hra se slovy, ale my jsme nechtěli používat potom ten původní běh a nebo ten původní název a smyslem je vybrat peníze do nadačního fondu dětské onkologie Krtek a to se nám daří. Letošním ročník proběhl již jako 17. a já teda letos jsem měl velké obavy z počasí, protože od rána 5. června pršelo, ale kamarádi mě ujišťovali a přátelé, hele, v klidu, předchozích 16 ročníků svítilo slunce. Start byl plánovaný na 16:00 a ve 14:00 slunce se ukázalo a běh proběhl.
0: A to je tedy na podporu?
1: To se
0: liší každý rok? Nebo je to
1: stejné? Ne, je to stejné. My získáváme peníze od sponzorů, od města, od kraje, za to nakoupíme nějaké propagační předměty a vlastně každý, kdo přijde, si může příspěvkem do zapečetěné kasičky změnit ten příspěvek za nějaký ten propagační předmět, za tričko, za baťoch. A vyhlašujeme samozřejmě, kromě těch výkonnostních kategorií, jako je běh, krosový běh, jízda na kole, tak vyhlašujeme i takové kategorie jako největší rodina, největší kolektiv, to obvykle jsou hasiči místní. A potom si to nějaký handicap, jsou tam vozíčkáři, kdo přijel a účastnil se, nebo nejmladší, nejstarší účastník. Je to taková rodina, nebo ne rodina, je to rozrůstající se rodinná akce, kde jsme už vystřídali za těch 17 ročníků asi, já nevím, asi 3000 účastníků.
0: A běháš ještě taky, nebo jiný druh toho pohybu?
1: Všichni se mě ptají, kolikrát jsem běžel, jsem tenhle běh neběžel ani jednou, protože stojím s mikrofonem a celou akci moderuju.
0: Ano, tak to je to je na nervičky, to je ještě větší odpovědnost. Ty tady píšeš, parlamentní práce tvoří jen jednu část práce senátora. Důležité je i naslouchat lidem v regionu a pomáhat řešit jejich problémy nebo je zastupovat při prosazování jejich potřeb. Často jde o témata, která se týkají celé společnosti. S čím za tebou chodí do kanceláře lidé? Nebo telefonují, nebo píší maily?
1: V tom já vidím takovou tu hlavní podstatu senátora, který chce pracovat pro region. Samozřejmě jsou senátoři, kteří jsou čestní nebo jdou za tím titulem funkce, že jsou senátoři a pak se třeba ani na plénu, ani v regionu nějak jako neukazují. Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko, Velkomezeřícko a Bítežsko jsou pro mě opravdu srdeční záležitosti a já komunikuji se všema starostama v rámci svého oboru a není jich málo. My máme v rámci toho žďárského okresu 174 obcí. Je to, myslím, jeden z největších počtem obcí. Možná Brno venkov nám trošku konkuruje, ale jinak si myslím, že jsme jedni z největších.
0: Čili mrňavé, obcí. Ale mnoho.
1: A tady právě jsou ty problémy. Jo, ohledně třeba vesnických prodejen, nebo dostupnosti lékařů, nebo dostupnosti vůbec dopravy, nebo třeba mobilní signál. To je teď moje poslední téma, protože jsme zjistili, že na řadě obcí je nedostatečný mobilní signál. A my, jestli chceme digitalizovat, jestli chceme třeba používat e-recepty, nebo jestli si jenom v úzovkách jenom dokážeme přivolat pomoc, což byly i případy, že prostě člověk s hypoglykemií zůstal v lese a neměl mobilní signál, tak to bylo velmi vážné a za pomoci přátel teda to dobře dopadlo, ale tak předcházet těmhle problémům a zajistit dostatečný mobilní signál do těch sídelních jednotek.
0: Říká se, že asi 2000 BTS, kdy bylo potřeba u každého z operátorů samozřejmě.
1: To je takový paradox, že v minulosti bylo asi 1000 bílých míst, to Český telekomunikační úřad vyhodnocuje společně s operátory a teď jich je 1700. A je to díky tomu, že se ty kritéria zpřísňují a to je dobře. A podařilo se mi právě udělat společnou konferenci, kde přišlo asi 50 starostů. A jelikož pan předseda Českého telekomunikačního úřadu předkládá v Senátu výroční zprávu, tak jsem ho hned chytl za šos a říkám, pane předsedo, je potřeba s tím něco udělat. No a tak jsme si trošku popovídali. No a nakonec toho vyšlo to, že každý mobilní operátor v rámci České republiky by měl pokrýt 200 bílých míst a teď každý starosta ví, který operátor ho má tu danou lokalitu na starosti a už může s ním komunikovat. Takže si myslím, že to byl pilotní projekt ve Žďáře, pak něco podobného vzniklo ve Svitavách a jak mobilní operátoři, tak i starostové, tak i ten Český telekomunikační úřad se jim tohleto jakoby hodí do krámu, protože mají na jednom místě celkem skupinu lidí, kteří se o to téma zajímají a mají problém a nemusí každý problém řešit sám.
0: No já jako elektrotechnik konstatuji, že Žďár nad Sázavou jako město je jedno z nejhůře pokrytelných lokalit, dokonce i Český rozhlas, který má třeba nejlepší pokrytí, třeba v tom DABu, ale i v FM. Takže prostě ani on na mnoha místech, takových menších, třeba o průměru 100 metrů, ve Žďáru nemá dobře pokryto. A my teda, nám je to hrozně líto, že tam nemáme taky pořádné s tím DABem. Ono je to tak, že jsme na 85% pokrytí a máme 45 vysílačů. A kdybychom chtěli dosáhnout 90, jenom o 5% víc, tak bychom těch vysílačů museli mít dvojnásobek. Takže v tom DABu je to třeba velmi podobné. A navíc tady teda, když vznikají ty sítě LTE, tak to jsou kmitoči už tak vysoké, že to šíření, ta Fresnelova zóna je, že potřebuje skoro přímou viditelnost a tam je úplně jiná topologie těch stožárů, protože oni musí být prostě v jiné vzdálenosti. Takže už nestačí dneska na ty stávající stožáry dávat něco jiného, ale vlastně musí se přistavit vždycky doprostřed toho trojúhelníku těch BTSek nějaká další. To je problém.
1: No, je vidět, že jsme teď udeřili hřebíček na hlavičku a že jsme v tomhle tom zajedno. Já jako technik jsem vždycky říkal, že všechno má své řešení a jako programátor říkám, když někdo řekne, že něco nejde, tak to buď to neumí, nebo se mu do toho nechce. Takže všechno má své řešení a Myslím si, že se to dá rozlousnout. Jenom malý příklad. V jedné obci v mém obvodu už bylo všechno připravené, pozemek, Cetin chtěl stavět stožár a HKO najednou řeklo, že stožár naruší krás krajiny. A já samozřejmě nechci být proti HKO, ale chci s nima spolupracovat a samozřejmě se posouvat trošku do budoucna. No a, ale rozuměl jsem tomu, že prostě bílo-červený monstrum 25 metrový není úplně na Žďárské vrchy tím typizovaným prvkem, ale nakonec zase přes ústav civilního letectví, kde jsem vyjel v Praze na Ruziň, se nám podařilo vykomunikovat, že ten stožár může mít barvu modrou, zelenou, prostě aby splynul trošku s tím prostředím a dokonce se nám podařilo to, že ten stožár není tak vysoký, takže jsme uchránili i blikající červené světlo, který tam být nemusí, a vyšli jsme tím cháká ostříc. Takže
0: nižší výškou,
1: uspokojíme občany, uspokojíme obyvatele.
0: Já bych jim ještě nabídl, že by tam v různých výškách mohly být různé typy ptačích budek pro různě veliké ptáčky. No já vím, že je to letitý problém třeba tady v Pálavských, na Pálavě, že jo, tam je to jako úplně, a tam ty české radiokomunikace bojovali a zápasili, aby to tam mohlo zůstat, ono to tam nakonec zůstalo, ale třeba ten přístup k tomu pro to terénní vozidlo je mimořádně omezen, takže člověk tomu na jedné straně rozumí a na druhé straně my jsme zvyklí třeba na stožáry vysokého napětí a nikdo se nebouříme, že jsou tak a tak vysoké, protože hold víme, že je to nutné. Že?
1: To je taková ta povinná infrastruktura, kterou bereme jako samozřejmost, ale jak říkám, i na tomto příkladu si myslím, že ten mobilní signál je velmi důležitý. Já mám maminku přes 80 let a řeším to různýma způsobama přes internet, volání a tak dále. Právě v té obci je taky špatný mobilní signál, ale jak já říkám, kde je vůle, je cesta, tak doufám, že to posuneme dál.
0: Tak, mluvíme, milí, se senátorem Josefem Klementem, senátorem Novoměstska, Velkomeziříčska, Žďárska, Bítežská a...
1: Já myslím, že je to všechno. I když kdybychom měli vyjmenovat těch 174 obcí, jak jsme tady dlouho.
0: Takže teďka poprosíme o píseň, kterou proložíme naše hovoření a budeme pokračovat v Na stole je téma dále.

0: Na stole je téma, na stole je mnoho témat. Se senátorem Josefem Klementem hovoříme. Joško, regionální školství, to je také obor, který tě zajímá, kterým se zaobíráš ve své profesi z senátora.
1: Tak ten výbor jsem si vybral, jsem rád, že mohu v něm vlastně už po 6. rokem pracovat, nejdřív pod taktovkou Jiřího Drahoše, teď pod taktovkou Jiřího Růžičky jako předsedy výboru. A vzešel vlastně z mé práce v komunále. Já jsem od roku 2014 byl místostarostou města Vyšťáře a po 6 let vlastně nejdřív jako místostarosta, pak jako radní a potom jako zastupitel z gesce školství jsem si prošel řadou změn ve školství a byl jsem ve školských radách ve městě a ta práce mě tak nadchla, že jsem právě i v senátním funkci si vybral to školství jako pokračování. Vím, že v minulosti školství čelilo řadu problémů. Myslím si, že se posouvá dopředu i se změnou financování, se zahrnutím různých dalších pracovníků, kteří ve škole pracují. A tím nemám na mysli úplně tu inkluzi, protože to asi myslím, že se úplně nepovedlo. Ale jsou tam školský psychologové, logopedi, sociální pracovníci, kteří pomáhají učitelům právě v té jejich v tom jejich těžkém povolání.
0: No, já se přesto právě na tu inkluzi zeptám, protože to, že se nepovedla, tak to je vidět dokonavý, ale ono je to vlastně průběžné, že jo? Čili ono se to může vylepšovat a samozřejmě, že jsou školy, které jsou soukromé, do těch patří bohužel i církevní, kdy tam nejsou vlastně ty příplatky na asistenty. Jaký máš názor třeba na to, že se teda to tě opravuje v tom, že ten asistent není pro dítě jménem a příjmením, ale že je vlastně k dispozici té škole, čili řediteli, vlastně, že může doprovázet toho i toho, což teda spousta těch škol dělala už i předtím, jo, ale teď, že to bude tak, že bude třeba pro víc dětí a když jedno zrovna nemá tu výuku, kdy je potřeba toho doprovodu, tak se může věnovat jinému.
1: Tak já se přiznám, já jsem ze staré školy. Nás bylo na gymnáziu na městě na Moravě 40 ve třídě, ale už to bylo gymnázium, nebyla to základka, takže už to byl nějaký jakoby
0: nás bylo 39.
1: Výběr trošku těch studentů, kteří předpokládali, že budou studovat jednou na vysoké škole, aspoň s největší pravděpodobností. A o inkluzi to se málo ví, že to není jenom pro ty slabší žáky, ale i pro ty speciálně nadané žáky. A to si myslím, že tam právě jsme trošku na to zapomněli, že se věnujeme tím slabším a někdy i na úkor těch ostatních dětí ve třídě. A jak já říkám, když ve třídě začínají převažovat dospěláci nad žákama základní školy, tak není něco v pořádku. Ten kolektiv by měl mít samozřejmě co nejvíc jakoby homogenní, ale tím neříkám, že ve stejné úrovni. Samozřejmě ty slabší žáci potom mohou být nebo ty šikovnější mohou být motivací pro ty slabší a ten kolektiv si musí nějakým způsobem pracovat, ale pak pokud výrazně ten některý žák jakoby narušuje nějakou poruchou nebo svou nemocí, teď mám na mysli tu výuku, nemyslím tím třeba, když je někdo na vozejku, protože tam samozřejmě tam jsem s všemi deseti pro to, aby se takovéto žáci s handicapem začleňovali do té výuky, protože společnost je různorodá a tam ty žáci do výuky patří. Ale třeba s nějakým středním nebo i těžkým handicapem mentálního charakteru, tak si myslím, že ty žáci sami mají pocit v té třídě, která je jakoby standardní, úplnýho nekomfortu, a daleko intenzivnější péči jsou třeba v těch speciálních školách.
0: Ovšem, jak to potom dělat na menších místech, kdy nějaký dovoz do speciální školy, to není jen tak. Jo, já vidím, že nevidomí, teďka nedoslýchavý nebo neslyšící a potom asi jedna z největších teď aktuálních překážek je, když pro to dítě není čeština mateřskou řečí. Že? Čili i tam se asi musí něco dělat.
1: Ale jsou příklady i nevidomých žáků a právě tady hraje důležitou roli ten třídní kolektiv, který si myslím, že ve většině případů toho žáka jakoby zahrne mezi sebe a pomáhá mu a je to win-win na obou dvou stranách. S tím jazykem je to horší, ale zase třeba například ukrajinských dětí, kteří přišli ve válce k nám do České republiky jako uprchlíci a zůstali tady a zůstávají tady, tak vím, že jsme zajišťovali knihy česko-ukrajinské pro ně a oni prožili úžasný progres prostě v tom a podle mě byli, ve škole byli žáky a doma byli učiteli českého jazyka.
0: Takhle, jo, dobře. No a jaké teda teď jsou před námi výzvy právě pro regionální školství?
1: Tak já si myslím, že regionální školství je, by měla být pro pana ministra z 80% práce, protože tam to všechno začíná. A je potřeba zajistit kvalitní učitele, kteří budou motivovaní. Spoustu jak práce, jak jsem říkal, se už udělalo. Jo. Ředitelé už nemusí se věnovat tolik té učitelské práce, ale spíše manažerské, aby utužili kolektiv, vybrali si správné učitele. Jsou zde zavádějící a provádějící učitele. Absolvent pedagogické školy, který přijde do školy, tak už není hozen do rybníka školského pedagogického sboru, ale už má svého kolegu, který ho provází. Takže si myslím, že v tomhle tom se udělalo velký kus práce. Podle mě jako technika, který se zajímá o školství, je taky velmi dobře, že vstupují třeba i technické obory v rámci vzdělávání a ty lidé se dostávají do pedagogických sborů, protože zase jejich praktický pohled z praxe dává třeba v některých i odbornějších předmětech úplně jiný nadhled. A s tím, že si dodělají nějaké pedagogické minimum, a tak si myslím, že mohou působit velmi pozitivně v českém školství.
0: A sdružování škol menších teda do větších, když je méně dětí a jakože to bude pokračovat, zejména právě na malých obcích, nějaký ten dopravní systém, násvoz, nějaké ty school bus, busy a tak dále?
1: Mně se tenhle ten systém začíná líbit čím dál víc. Já jsem nedávno poslouchal nějakou reportáž, kde Češka žijící v Americe se ptala svého syna, jak to v tom školním autobusu vůbec vypadá, protože tam mají zákaz dospělí. A on říkal, jo, jako v pohodě, učíme se tady, ještě doučujeme, máme, vlastně to je taková vlastně ještě v tom školním autobuse taková jako předvýuka a sdružování toho kolektivu napříč vlastně
0: to
1: ročníky.
0: To my vůbec neznáme.
1: To my vůbec neznáme a myslím si, že by to nebylo vůbec špatné. Víte co, v politice je, nebo vlastně v rozpočtu České republiky je spoustu mandatorních výdajů a školství je jedním z mandatorních výdajů a já jsem za to rád, že se tato kapitola posiluje. Na druhou stranu menší školy, které mají a opravdu nejmenší školou je snad škola asi s 6 žáky, celá škola, tak tam pokud nepomůže obec, dneska už jsou teda v rámci těch nepedagogů ty obce nějakým způsobem i povinováni, tak to pro stát není úplně jednoduché to financování zvládnout. Je to tak, může se nám to líbit nebo ne, ale pokud opravdu se nám v rámci České republiky zvyšují mandatorní výdaje, tak pak někdy ty peníze budou chybět, pokud se razantně nezvýší třeba daně a to rozhodně jako taky nechceme. Takže tady se dotýkáme toho, že v případě třeba i sdružení několika škol v rámci regionu to může zafungovat i ekonomičtěji. A já uvedu jeden příklad z našeho města. My jsme měli u nás ve Žďáře 7 mateřských škol, každá škola měla svou ředitelku, nějaký aparát. A teď máme jednu paní ředitelku, máme 7 odloučených pracovišť, je tam vedoucí. A paní ředitelka už nepotřebuje 7 kuchyní, ale jenom 3. Některé školky jsou blízko, takže tam jsou jenom výdejny. A prostě ta ekonomika funguje jinak a podle mě to bylo cesta správným směrem.
0: Čili jde o jakýsi rozmysl a potom ho prosazovat a teda v tom mají hlavní slovo starostové jako zřizovatelé tady těchto miniškol?
1: Ano, ano, je tam zřizovatel má hlavní slovo a já jsem hrdý na to, že ve Žďáře to funguje podle mě skvěle. Z začátku, když jsem nastupoval, tak tam byly dva páry škol, které trošku soupeřily, ale to souvisí i s tím financováním, kdy, jak jsem říkal, žák byl pro školu zbožím a přetahovali si žáky se změnou financování. Už to trošku utichlo, tyhle ty trendy. Ale co se mě podařilo třeba ve Žďáře uspořádat v jarních měsících poblíž Dne učitelů, jsem založil tehdy jako místostarosta setkání všech pedagogických i nepedagogických pracovníků a zaměstnanců škol. Pozval jsem je do divadla a místní ochotníci sehráli divadelní kus, potom jsem je pozval na raut a najednou ty školy zjistily, že mají podobné problémy, že jsou na stejné úrovni, na stejné lodi v rámci města a začali kooperovat úplně úžasně.
0: Čili i tohle to může iniciovat senátor, který se stará o své obvody, také o Bystřicko, které zvláště zdravíme.
1: Bystřici se moc omlouvám. Je těch obcí moc a já jsem, teď jsem byl v Bystřici hodně často a objíždím svůj region pravidelně, jak Velkomeříčko, Žďársko, Novoměstko, tak i samozřejmě Býtěžsko.
0: Máš prosím srovnání se zahraničím, jak to je, protože určitě nejsme sami, kteří do menších obcí, do regionu dostáváme potřebné profese, teď myslím konkrétně na lékařské profese.
1: Tak tady to, já myslím, že české zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni. Samozřejmě tím, že máme zdravotní pojištění a lidé, kteří prostě přichází z ciziny, tak jako nám závidí ty služby, které tady máme, ale samozřejmě některé i lékařské profese jsou nedostatečně naplněny. A teď mám na mysli hlavně lékařské služby v primární péči.
0: Čili praktický lékař a případně zubař.
1: Těch je pět celkem. Aha. Já se o to velmi intenzivně zajímám. Aha. Je to praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti. A potom je to zubař, pak je to gynekolog a je tam ještě péče nějaká pečovatelská, která je spíš jakoby k sociálnu. Aha. A těchto pět oborů já jsem vlastně se svým kamarádem Lubošem Klimentem jsme založili takový web, je to takový jobs.cz pro lékaře. Na stránkách www.hippokrates.cz píše se to tak, jak se pan lékař z dávného středu...
0: Čili s dvěma P.
1: P, přesně, Hippokrates. Tak jsme založili tenhle ten web, kde je vlastně jednotlivé obce se tam zapisují se svými požadavky na daného lékaře v té primární péči a nabízím třeba zařízenou ambulanci nebo prostě jiné benefity a specifikují tam požadavky a já jsem si dal za úkol objíždět, už jsem byl tady v Brně za panem děkanem Repkem v minulosti a chci pracovat i s pražskými lékařskými fakultami a představuji tento jobs.cz pro mediky, medikům a myslím si, že u nás na Vysočině to zatím funguje, nebo na Žďársku v okrese to funguje dobře. Naše nemocnice v Novém Městě, se kterou mám velmi dobré vztahy a s paní ředitelkou komunikujeme a má právě i na těchto stránkách několik svých požadavků, tak se nám daří získávat nové mediky a dostatečný zdravotní personál.
0: Říkají dobří jazykové, že Novoměstská nemocnice má největší spotřebu sádry v republice, protože ty kopečky jsou takové, že se zdají jako nenápadné, ale že se tam velmi rádi lámou nohy na lyžích a na běžkách.
1: To je druhá strana sportu. Já říkám, že náš region je sportovním regionem, biatlon, zimní sporty. Takže já jsem absolvent Novoměstské gymnázia, tak prostě ten sport je vysočně blízký a s tím souvisí i úrazy. Samozřejmě musíme dávat na svoje pozor.
0: Takže Klement, Kliment, vy jste skoro příbuzní teda, že jo? Takže
1: řada lidí si nás plete a myslí si, že to je jeden člověk, ale jsme opravdu dva.
0: Takže hippocrates.cz, můžete se podívat. To je zajímavé, že to znamená chodit na fakulty a nabízet, podívejte se, tady byste mohli několik let dobrých strávit, poskytneme vám a co můžeme nabídnout?
1: Ono je to složitější ještě v tom smyslu, že třeba když jsme toto téma otevírali v Senátu, tak existuje česká nebo společnost pediatrů a pak společnost pro praktické lékaři pro děti a dorost. A tam se nám ty kmeny trošku oddělily, co se týče vzdělávání a právě ještě v souvislosti třeba s rezidenčníma místama, které vypisují kraj, se ty praktici do těch ordinací nějak nehrnou. Dřív v minulosti to bylo rito, když paní zubařka končila, tak prodala svoji kartotéku mladému stomatologovi nebo zubaři a dneska nám ty klienti jsou tak trošku ve vzduchu.

0: působit v tomto oboru. A já jsem moc rád, že jsem třeba navštívil paní ředitelku Všeobecné zdravotní pojišťovny a vnukl jsem jí myšlenku, že by v případě, kdyby někdo z těch lékařů, praktiků přijmul právě dítě, které nemá svého praktického lékaře do své kartotéky, tak třeba kapitační platbou zvýhodnil právě tohodle klienta nebo toho svého pacienta, tak si myslím, že tohle to zafungovalo a řada i nemocnic dneska i na své půdě mají ambulance praktických lékařů, kde právě používají té spolupráce s pediatry, které tam pracují na nemocnicích.
1: A mají tam odborná pracoviště. No, ale to by museli vlastně na to přistoupit všechny zdravotní pojišťovny, aby to mohlo fungovat.
0: Mohlo by to být trend, ano, ano, ale jak já říkám, je to další věcí, kde je vůle, je cesta a tohle to si myslím, že se mi v rámci Vysočiny nebo regionu mého daří.
1: Tak, my jsme určitě nevyčerpali to, co bychom všechno mohli vyčerpat a teď ještě k téma, které bys chtěl ještě otevřít, mám ještě 8 minut.
0: Já myslím, že ta diskuze dneska trošku naznačila, že ta má práce není jednostrannou záležitostí, ale že vlastně je to široké spektrum činností. A já možná zmíním ještě jednu oblast a jsem velice rád, že mohu pracovat i s lidma, kteří dávají do své práce víc možná než kdo další, a teď bych chtěl zmínit třeba charitní činnost nebo různé nadační fondy. Teď se mi daří spolupráce s nadačním fondem Františka Podstatský Lichtensteina, který je z Velkého Meziříčí. On už teda zemřel, ale jeho bratr Jan hrdě nese tento...
1: Ten starobylý český rod Lichtensteinů, nebo to je Lucembursko vlastně, že jo, původně úplně.
0: Ale, no, ale v Velké Meziříčí mají svůj zámek a pracují. Ano, ano. A třeba teď se tam nedávno otevíral ve Velké Meziříčí denní stacionář NESA, který spravuje Charita, diecezní Charita, vlastní Charita Žďár nad Sázavou. A tento fond přispěl velmi výraznou částkou, asi 2 miliony korun, na takový zahradní domek, kde mohou pobývat. A mně se teď daří i řada různých talk show. Teď mám jednu plánovanou ve Velké Bíteši a ve Žďáře se Zbigněvem Čendlikem, kde výtěžek vlastně z těchto talk show půjdou právě na charitativní účely, takže a já tyhle ty projekty mám rád. Vlastně ono už to pramení z toho charitativního běhu nebo humanitárního běhu. Myslím si, že Česká republika je v tomhle tom jedinečná, že dokáže se semknout. Já když jsem dneska jel do studia, tak jsem poslouchal rozhovor s paní starostkou Hrušek, s Janou Filipovičovou, která je současně poslankyní. A v té koloně před Brnem to byla moje jediná zábava poslouchat ten rozhovor, tak říkala, že hned druhý den po tom tornádu, co vlastně v Hruškách a v přilehlých obcích byl, se semkla vlna podpory a charitativní pomoci od různých dobrovolníků a myslím si, že v tomhle tom Česká republika hraje prim a jenom ty dárce a donory nesklamat.
1: To jsou ty krásné názvy nám tak blízké, co ty středočeši nebo Pražáci tomu moc nerozumí, a to jsou ty Hrušky, Lavičky, Kroví.
0: A nebo Vepřové Telecí.
1: Vepřové Telecí, ano. To je ještě blížší, ano, ano. Někdy bychom se dali i Jelení, když by, a Srničí, no tak mají zas na Šumavě Srní. Tak, já myslím, že takový plastický obraz toho, co všechno může dělat senátor, v jakých oblastech prospívat, jaké má slovo. Možná moje poslední otázka, když přijdeš a řekneš, já jsem senátor, já bych s vámi chtěl mluvit o tom a o tom. Má to jméno, to autoritu nebo ta pozice, to poslání?
0: Já se snažím to slovo, já jsem senátor, říct třeba až nakonec nebo v průběhu. Já se tím rozhodně nepředstavuji. Já tam cítím, že to je práce jako každá jiná, pokud ten daný člověk chce opravdu

0: dělat upřímně a zodpovědně, takže já nejdřív řeším problémy a když opravdu narazím někdy na nějakou nechuť něco udělat nebo na odpor, tak pak jako trošku přitvrdím, ale není to rozhodně tím, že bych se tou funkcí nějak chlubil. Prostě je to práce jako každá jiná a rád bych ji vykonával i nadále, pokud to půjde na podporu občanů a práci pro všechny občany v České republice a samozřejmě pro občany Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Velkomezříčka a Bítyska.
1: Jednička s Jiříčkou donese Žákovskou. Tak já občan Martin Holík děkuji za tuhletu službu, za tuhletu práci, která je neobyčejně obyčejná a potřebná. A držím palce do všech dalších nápadů a do trpělivosti, do dobré vůle k jejich prosazování. Dneska komunikace s lidmi je vlastně taková ta nejobtížnější a zároveň ta nejpotřebnější, protože nic jiného nemáme, než právě to sjednocení myslí, které může potom následovat sjednocením srdcí a to potřebujeme. Takže všechno dobré, Jožko, a ať se daří i nadále.
0: Já moc děkuju a přeji příjemný.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Bude 10 hodin a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Přehrada Husinec na Prachaticku vyschla jako první v Česku. Eurokomisař Ševčovič bude v Pekingu jednat o vyrovnání obchodního deficitu. A britský konzulát v Jeruzalémě končí činnost kvůli plánovaným sankcím Británie na osady na okupovaném západním břehu. Zprávy a Martin Matějka. Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu, vyschla jako první v Česku. Informoval o tom ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda. Nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. A prostor, kde se voda drží trvale, je podle Balouna zatím naplněný. Se suchem se potýkají i další místa na jihu Čech. Vodohospodáři třeba snižují odtok z přehrady Římov. Stav nedostatku vody je vyhlášený i ve středu Českém kraji. Eurokomisař pro obchod Maroš Ševčovič míří do Pekingu na schůzku s čínským ministrem obchodu Wangem Wenchaem. Usilovat bude znovu o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou, který denně narůstá asi o miliardu eur, tedy v přepočtu 25 miliard korun.
3: Tématem schůzky je také přístup evropských firem na čínský trh a čínská omezení exportu vzácných zemin, na kterých je evropský průmysl silně závislý. Evropská komise navrhla, aby Čína dobrovolně omezila vývoz plug-in hybridů do Evropy. Peking ale tento návrh zatím odmítl. Pro případ, že se nepodaří dohodnout dobrovolné řešení, komise zvažuje ochranná opatření, například dovozní kvóty a cla. Krásnému postupu vůči Číně tento týden Evropskou komisi vyzvalo Německo a Francie. Ve společném dopise. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Britský konzulát v Jeruzalémě dnes ukončuje činnost, oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. 20 britským diplomatům, včetně generálního konzula, končí diplomatické pověření a musí opustit zemi. Jde o reakci na britské sankce týkající se izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. A konzulát zůstane pro veřejnost zavřený a bude fungovat v omezeném režimu. A Británie proti kroku neplánuje žádná odvetná opatření. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
1: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno pracují silničáři za sjezdem na Humpolec na 93. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 89. se zdržíte kolem čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do nesouvislé kolony za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh. K Ořechu zdržíte se kolem půl hodiny. A další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší odpolední teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy teď.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

pravidelně svojí věčnou žízní. Nádraží Radotín ve dvě ráno. Všechno mi podjelo, to je mi známo.

že nakonec každý zůstane sám. Kapitán lodi má zdravý rozum a věří,

těchto týdnech se zabýváme třemi komponenty lásky. Minule byla řeč o intimitě či důvěrnosti, která je klíčová pro vytváření přátelského vztahu, ať už je to v manželství nebo v jiných blízkých vztazích. V příběhu, kterým jsem celé téma začínal, tuto komponentu představovala Ingrid, se kterou si princ hledající svou nevěstu mohl dlouho povídat, vzájemně se poznávat a otevírat srdce. To bylo princi velmi sympatické a příjemné. Byla tam ale i její starší sestra Vanda, která byla krásná, plná emocí a někdy bláznivých nápadů, a ta v princi probouzela cosi, co jej velmi lákalo. Tady jsme u druhé komponenty lásky, kterou je vášeň. Vášeň představuje emoční a motivační stranu lásky, její romantický rozměr. Často přináší touhu po tělesných projevech, počínaje dotykem nebo obětím. V biblické starozákonní knize Píseň písní v první kapitole 15. a 16. verši takto navzájem dva zamilovaní opěvují krásu toho druhého. Ach, jak si krásná, lásko má, ach, jak krásná, oči máš jako holubičky. Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný. Právě krása je něčím, co Bůh vložil do svého stvoření, aby to ukazovalo na něho samotného, od něhož všechna krása pochází. A boží krása, z níž něco vidíme v milovaném člověku, nás k tomu člověku přitahuje, láká a probouzí vášeň. Ve stejné biblické knize Píseň písní ve 4. kapitole 9. verši říká dokonce Šalomoun své milé: Srdce mé zajalas, má drahá nevěsto, srdce mé zajalas jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Stupeň vášně, kterou Šalomoun u sebe vnímá, vyjadřuje termínem zajaté srdce, což by se dalo přiložit i slovy být připraven o rozum a smysly. Autor textu říká, že se to stalo jediným pohledem, to znamená, že to šlo přes smysly. Právě naše smysly, hlavně zrak, ale i sluch a další, jsou klíčovou branou, kterou můžeme vnímat krásu. Vášeň je tou komponentou lásky, která se v mezilidských vztazích má v plné míře projevovat jen v manželství a je spojena se sexualitou. V dnešní době je svět zaplaven erotikou a sexem, jak to vidíme v mnohých reklamách, filmech, časopisech i na internetu. To vše útočí na naši mysl, která je nakonec tím nejdůležitějším zdrojem sexu. Právě tam se rodí představy, které nás sexuálně vzrušují, ať už to zůstane v rámci naší fantazie, nebo to vede k vyhledávání dalších podnětů, či případně i k fyzické realizaci. Často všechny tyto věci, a v mnohých případech oprávněně, považujeme jako křesťané za zlé, hříšné. Připomeňme si však, že sex samotný je skvělý stvořitelův vynález, o čemž třeba svědčí i biblická kniha Píseň písní, ze které jsme citovali minule i dnes. I když v této knize můžeme vidět v duchovní rovině popis vztahu lásky mezi Bohem a člověkem, je zapotřebí neminout přirozenou rovinu výkladu, kdy jde o erotickou milostnou báseň, zachycující intenzivní vztah zamilovanosti a lásky mezi mužem a ženou. Věřím, že ten nejdůležitější rozdíl v přístupu k sexu ve světě a u Boha je tento. V dnešní západní kultuře je obvykle sex vnímán jako zdroj potěšení, který často nemá souvislost s nějakým dlouhodobým vztahem. Nějaká dvojice lidí se potká, poslouží si navzájem v úvozovkách hezkou chvilkou a každý pokračuje dříve či později svou cestou. V sexu je pak vlastně druhý člověk jen nástrojem k mému vlastnímu potěšení. Jde o sebestřednou techniku. Stvořitel Bůh však zamýšlel sex jako důležitou součást dlouhodobého jedinečného vztahu v manželství. Sex může a má rozvíjet a prohlubovat tento vztah. Známý kazatel a autor knih Timothy Keller říká, že manželé mají být zároveň přáteli, o tom byla řeč v minulém zamyšlení,
a zároveň milenci. Na základě Božího slova bych chtěl ještě zmínit dvě skutečnosti, které jsou pro tento rozměr manželské lásky významné. Za prvé, manželství slouží i vzájemnému potěšení manželů. Přečtěme si ze starozákonní biblické knihy Přísloví z 5. kapitoly verše 15 až 19. Pij vodu z vlastní nádrže, vodu příštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice, mají se náměstím hřinout řeky tvé. Tobě ať patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech. Požehnané ať je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj. Ta milostná láň, ta přelíbezná srna, jejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj. Tento text povzbuzuje k radosti z manželského vztahu, k uspokojení, dokonce k opojení. Zjevný důraz je na tělesnou stránku, zde konkrétně ženy, protože výrok oslovuje muže. A ta opojná radost, ke které biblický autor vybízí, má být dlouhodobá, dokonce trvalá. Někdy se ve světských romantických filmech opakuje fráze následuj své srdce. Ale Bible nás učí, že nemáme své srdce následovat, ale vést jej. A v tomto případě jej vést k novému potěšení a zalíbení z manželského partnera. Dnešní běžný pohled v našem světě soudí, že je pouze otázkou času, kdy se fyzická přitažlivost a vzrušení v dlouhodobém vztahu vytratí. Nicméně na základě biblického poselství tvrdíme, že i na sexuálním vztahu je možné pracovat a je třeba pracovat, například snahou o zvýšení citové intimity. K tomu může posloužit více kvalitního společného času, vyčištění případných nevyřešených věcí ve vztahu a podobně. A tato práce na sexuálním vztahu opět díky Boží milosti přinese návrat fyzické přitažlivosti. Druhá důležitá skutečnost týkající se vášně a sexuality v manželství je fakt, že jde o rozměr vztahu opravdu podstatný. Sexuálními projevy a zvláště pohlavním stykem se tělesně realizuje podstata manželství. Prohlubuje se propojení jednoho těla, o kterém mluví Bible od počátku, od stvoření prvního lidského páru. Když v Novém zákoně v prvním listu do Korintu píše apoštol Pavel o manželství, zmiňuje tam také v 7. kapitole verši 3 a 4 toto. Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Doslova se zde píše, že muž i žena vládnou tělem toho druhého. Pohlavní styk má být vrcholným tělesným projevem vzájemného darování se muže a ženy v manželství. Na rozdíl od sebestřednosti sexu v pojetí dnešní západní kultury, sex zamýšlený jeho tvůrcem Bohem je o dávání sebe sama, o vycházení si naproti. A to vyžaduje splnit určité podmínky. Například, aby žena mohla dát sebe samu, musí se cítit v bezpečí, milovaná, výjimečná. K tomu může výrazně přispět, když muž jí projevuje něžnost. Milí přátelé, i když byla dnes v souvislosti s vášní řeč hlavně o manželství, emoční stránku lásky můžeme a máme rozvíjet i v dalších vztazích. Přijměte pár tipů. Za prvé, učme se naplňovat emocionální potřeby toho druhého podle toho, co on zejména potřebuje a co způsobuje, že se cítí milovaný. K tomu může dobře posloužit rozpoznání jeho takzvaných jazyků lásky. Doporučuji známý bestseller Garyho Chapmana Pět jazyků lásky. Tam je řeč o pěti základních způsobech, kterými lidé vnímají lásku od druhých a také ji druhým projevují. Jde o slova uznání, promyšlené dárky, tělesné doteky, kvalitní společný čas a praktickou pomoc. Každý z lidí má různou citlivost na způsoby projevování lásky a právě ten způsob, na který je nejvíce vnímavý, to je ten jeho jazyk lásky,
který vůči němu potřebujeme používat, aby se cítil milovaný. Za druhé, uskutečňujme a rozvíjejme v našem vztahu společné projekty, ať už je to v oblasti zábavy, práce, služby, zážitků a podobně. Za třetí, a to už se týká specificky manželství, vpusťme do vztahu více romantiky, zejména tím, že budeme záměrně opouštět naše stereotypy. A konkrétní úkol v této oblasti, zkuste nějakou takovou romantickou věc, která druhého mile překvapí, vymyslet a realizovat. Slůvko závěrem, láska je velikým Božím darem, ale na každém z nás spočívá spoluzodpovědnost za naše vztahy. Já i ty jsme povoláni do našich vztahů investovat a na nich pracovat. K tomu, ať nám Bůh žehná.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechovky. Tuto sobotu jste zváni do Častrova na přehlídku dechových hudeb Lipkovanka Fest. Program v místním kulturním domě začíná v 18 hodin. Hrát bude domácí Lipkovanka a jako host jihomoravská dechová hudba Tůfaranka ze Šakvic s kapelníkem Janem Bílkem. Dechová hudba Tůfaranka vám hraje také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

O tomto víkendu jste zváni také na Slovácké hody s právem do Polešovic. Začínají v sobotu ve 14 hodin průvodem pro stárky a pokračují programem na školním amfiteátru, kde vystoupí hodová chasa. Děti z místní mateřské i základní školy, sbory Floriánky, Drmolice, cymbálová muzika Ohnica a dechová hudba Stříbrňanka, která zahraje také na večerní hodové zábavě od 20 hodin a doprovodí rovněž hodovou obchůzku v neděli dopoledne. Na hody v Polešovicích zve místní tělovýchovná jednota a hodová chasa. Těší se na vás stárci Daniela Kalinová, Matyáš Bartošík, Lenka Sluková a Tobiáš Hrabec.

0: Na Proglasu čteme na pokračování ve všední dny v 11 dopoledne a večer ve 21.30. Naše vysílání můžete podpořit i nákupem audioknih v e-shopu Slyšto.
1: Každý z nás někdy potřeboval druhou šanci nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.
2: Pracovní příležitosti na Proglasu.
3: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz.
4: Do podzimních dnů i nocí vám hraje Radio Proglas.

17. hodinou na Proglasu nabízíme čtení na pokračování. Opět otvíráme knihu vzpomínek Benedikta Holote s názvem Nebyl jsem hrdina. Číst nám bude sám její autor dnes 11. část. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová. Odpoledním vysíláním Proglasu vás provede kolega Martin Novotný. Přeji vám příjemný poslech.

0: O pouti po výšení svatého kříže svolával pan děkan Arnošt Šíma v Kolodějích každým rokem na faru své přátele konseminaristy. Byl to pan arciděkan Vlach, profesor doktor Kubalík, pan vikář Uříněvsi, někdy byl pozvaný také generální vikář doktor Vaněk, potom také doktor Jiří Mrázek z Akademie věd a ještě někteří další. Od začátku mého pobytu v Běchovicích zval pan děkan i mne. Tam jsem se také poprvé setkal s doktorem Jiřím Mrázkem, se kterým jsme uzavřeli velmi srdečné přátelství. Byl totiž naším terciářem a jako takový měl jméno Bonaventura. Zval mě často na jejich chatu v Říčanech a do bytu v Libni. Hovořili jsme zpravidla o přírodních vědách, o filozofii, teologii, o životě. V té době jeho nejstarší syn Jenda ještě nechodil do školy, pokud si vzpomínám. Žila ještě jeho maminka, maminka pana doktora Mrázka, kterou jsem měl tu čest poznat. Po smrti bratra Bonaventury jsem později o našich rozhovorech napsal malý spisek. Nazval jsem ho Čtyři cesty, ale to už bylo v Pečkách. Když jsme jednou hovořili o vesmíru a hvězdách, řekl jsem mu, hvězdy mám rád, ale nic o nich nevím. On mi na to pohotově odpověděl, jak bys je měl teprve rád, kdybys o nich něco věděl. Doktor Mrázek měl velkou fonotéku. Přehrával mi z ní některé mešní nahrávky, například při svatu z Horní Volty. To je území Afriky, kde se nejdéle udrželo lidojectví. Byly to melodie vysoké umělecké hodnoty. Hlavní slovo v nich měly skutečné tamtamy. V průběhu přetáčení sedla na točící se cívku moucha. Chtěl se mi odehnat, ale bratr mě zadržel, nechý. Mouchy se tuze rádi vozejí na magnetonových cívkách. To ty nevíš? 3 roky dokončování studia při práci a výpomoci ve farnostech byly náročné. Na fakultě jsem nebyl ušetřený žádné zkoušky, i z latiny jsem dělal zkoušku, abych mohl být vedený jako řádný posluchač. V termínech mi vycházeli páni profesorové velice vstříc. Zvlášť přísný byl na mě pan profesor Salejka. Vy jste externista, vám nemohu dát eminenter, tedy výborně. Studium jsem dokončil koncem roku 1971 a dostal jsem absolutorium. V ústavu paliv jsem rozvázal pracovní poměr, abych mohl nastoupit do pastorace v pražské arcidiecézi na celý úvazek. Ředitel ústavu, když mu můj šéf oddělení ohlašoval moji výpověď, prohlásil, jdi k ústavnímu právníkovi a řekni mu, že si přeji, aby dal Vladimírovi ten nejkratší výpovědní termín. To neřekl proto, aby se mě co nejrychleji zbavil. Chtěl mi dopomoci k co nejrychlejšímu nástupu do kněžské práce. Na rozloučenou mi dali spolupracovníci velké album, ve kterém byla fotodokumentace života výzkumné skupiny, ve které jsem pracoval. Rozloučili jsme se a nerozloučili. S některými si píšeme dodnes. Do dieceze mě přijímal pan kardinál Tomášek. V srdečném úvodním rozhovoru mi svěřil, že je naším terciářem. Umístění zařizoval otec Jan Machač, který byl v té době personálním referentem. Původně jsem měl být kaplanem v Plzni, v Chomutově, v Sokolově a nevím, kde ještě všude, až to měla být nakonec nuselská fara s panem kanovníkem Kořínkem. To byla poslední verze. Už jsem se chystal, že se tam pojedu představit, když mě zavolal pan generální vikář doktor Vaněk, abych se dostavil na arcibiskupství. Tam mi sdělil, že zemřel pan farář Rostislav Zelený v Pečkách a že nemá v diecezi nikoho, koho by tam poslal. Z kaplanského působení sešlo a šel jsem přímo do farnosti. To jediné, čím mě pan vikář vybavil, pan generální vikář, bylo povzbuzení. Já vám věřím. Nastoupil jsem v březnu 1972 na svátek svatého Josefa. To datum mě potěšilo, protože na slavnost svatého Josefa v roce 1944 jsem byl pokřtěný v Plzni u Františkána. V lednu na to 72 zemřela maminka, já jsem byl úplně volný pro nový život. Vlastně to říkám špatně, v lednu předtím zemřela maminka. Pro práci ve farnosti jsem se sice nikdy necítil povolaný, ale za daných okolností jsem neviděl jiné řešení. 20 let života bez bratrského společenství moji kněžskou víru už začalo dusit. Pro svoji víru jsem potřeboval odpověď ze společenství bratří a sester. Už jsem nechtěl nadále dělit svůj čas mezi technickou práci a výlučnou službou Božího lidu. Toto technické kamení jsem toho technického kamení už jsem měl dost. A samoty na faře také. Za konstruktorským prknem jsem se ani neohlédl. To, co mi dala léta manuální a technické práce, začal pán zúročovat pro práci ve farnosti. Kolik jsem za ta léta ve světě za sebou zanechal pohoršení nebo dobrého, to ví pán. Slavné to nebylo. Nebyl jsem hrdina. Jako první farnost mi pán Bůh svěřil Pečky na Dráze. Nebyly pro mne neznámým městem. Jezdil jsem do Peček už dříve z UVP na konzultace o zavedení nových způsobů ohřevu ocelových nástřihů pro výrobu nářadí. Jednání probíhala na úrovni technického náměstka i provozních pracovníků. Jednalo se o kovárnu a o vývoj. Stal jsem se tam známým. A teď jsem měl přijít do Peček jako kněz, jako farář. Když jsem přijel poprvé a odcházel z nádrží směrem k náměstí a k faře, měl jsem cestou nepřekonatelný prožitek, že jdu na místo, kam mě posílá pán. Že jdu domů. Po zemřelém panu faráři zůstala na faře hospodyně a to mi vadilo. Nechtěl jsem se přestěhovat, dokud ona bude na faře, ale staří kněží mě prosili, abych to nedělal, abych ji na faře nechal. Poslechl jsem. Byla to mladá, inteligentní žena dobrého duchovního života. Zůstala tam, než vyřídila pozůstalost po zemřelém panu faráři. Pak by se jí tam bylo asi líbilo, ale to se zase nelíbilo mně. Vrátila se ke svým rodičům do Mariánských Lázní. Byl jsem tomu rád. Na faře jsem zůstal sám až do sametové revoluce v roce 1989. Farnost mi připravila slavnostní přivítání. Za Lidovou stranu mě přivítal její předseda, pan František Železný, za společenství bratr Josef Šamša s paní učitelkou Královou a za kostel nezapomenutelný pan kostelník Štela. Přivítal mě také pan Stupka s paní Varhaník, který mi byl později velkou oporou při liturgii. Byl jsem z toho úplně zmatený. Velmi ochotně mi nabízeli svoji pomoc a já jsem se časem přesvědčil, že s naprostou upřímností. Celé společenství mi bylo v době mého zdejšího působení velkou oporou. Svou první mši svatou v Pičkách jsem slavil v neděli na slavnost svatého Josefa, mého křestního patrona. Měl jsem z toho radost. Aby o mě nemuseli schánět informace, řekl jsem jim něco o sobě z kazateli sám. Myslel jsem přitom na svatého Tomáše Móra. Ten v rozhovoru se svým zetěm, který neměl právníky rád a tvrdil, že by se měli všechny zákony zrušit, ať si žije každý po svém, vyslovil tuto moudrou a pro mne v té době velmi potřebnou větu. Řekl svému zeti, zeťovi, každý zákon nebo zařízení to máš jako strom v lese. Když ten les vykácíš, nemáš se kam schovat. Bylo mi jasné, nebudou-li o mě nic vědět, stanu se tajemným a budu dráždit jejich zvědavost. Podal jsem jim tedy informace, které vědět mohli, a mezi kterými se schovalo to, co vědět nesměli, totiž, že jsem byl tajně vysvěceným knězem 18 let. A to neměl vědět ani okresní církevní tajemník a zvláštní bezpečnost. Podařilo se mi to. Ten týžden, jak jsem se později dozvěděl, skupina dobrých katolických mužů, kteří mě potom velmi pomáhali, mě zapíjeli v hospodě u železničního přejezdu jako nového faráře. Pokládal jsem za slušné i taktické představit se v Pečkách i na oficiálních místech, na Národním výboru, na velitelství veřejné bezpečnosti, na poště, ve spořitelně a také ve zdravotním středisku. Dokonce jsem se představil i v technických službách. Předsedovi Národního výboru jsem řekl, že může počítat u mne s dobrou vůlí, pokud půjde o věci prospěšné obecnému dobru, ale povinnosti svého kněžského poslání, že zanedbávat nehodlám. Postupně jsem byl zvaný do rodiny některých farníků. Když jsem přišel do rodiny bratra Šamši a přišla řeč na to, jak jsem se vlastně dostal do Peček, vyprávěl jsem mu, že jsme měli podle původního úmyslu řádových představených studovat v Belgii na řádovém učilišti. Odtud jsme plánovali s bratrem Kosmou, který byl lékařem, cestu do misií. Ale příchodem totality, že se nám plány zhatily. Byli jsme z toho smutní. Z toho si nic, bratře, nedělej, chláchnul mě bratr Šamša. U nás to budeš mít horší než misích. Měl pravdu. To jeho bratře mě mile pohladilo. Bratr Šamša byl před totalitou velkou osobností skautingu. Protože mi nikdy neznělo příjemně v uších obvyklé důstojnosti, důstojný oče, velebný pane, nabídl jsem farnosti oslovení bratře. Ujalo se to. Vždyť kněz je skutečně jeden z bratří, vybraný z lidu a pověřený ke kněžské službě. Nechtěl jsem být takovýmhle fanářem. O zemřelém panu faráři Rostislavu Zeleném, který zemřel ve svých 52 letech, jsem zdědil dvě farnosti. Pečky s přifařenými velkými chvalovicemi a Dobřichov s přifařenými serhenicemi, serhínkami a radimí. Asi po roce mi přidali ještě farnost Ratenice. Celkem 5 kostelů. Administrativně jsem byl vedený na faře v Dobřichově, to byl okres Kolín, ale bydlel jsem na faře v Pečkách. A to byl zase okres Nymburk. Farnosti Pečky a Ratenice spadaly pod církevního tajemníka v Nymburce a farnost Dobřichov se svými přifařenými kostely pod církevního tajemníka Kolínského. Agenda se tedy musela vést pro každý okres zvlášť. Pečky byly v té době nejprůmyslovějším městem na Nymburském okrese. Moje předchozí zkušenosti se mi tedy docela hodily pro práci v pastoraci. Začal jsem tedy s oblastí přirozených vztahů. Zdálo se mi, že je potřeba, aby kněz vstoupil do povědomí společnosti města. Když se tedy o půl třetí vyhrnuli lidé z továren, chodil jsem proti proudu na počtu. Sem tam jsem někoho pozdravil, pokud jsem si je pamatoval ze svých předchozích návštěv v továrních provozech. V sobotu jsem pravidelně zametal před farou chodník a ten byl dost dlouhý. Řada lidí, když mě viděla v modrákách a s koštětem v ruce, začala být sdílná. Chodili kolem fary nakupovat do blízkého pramenu. Zpočátku se dávali do řeči jen staré ženy. Později jsem leckterou, které už dělala chůze potíže, na zřídce před farou vyspovídal. Seděli jsme vedle sebe, babička s nákupními taškami u nohou, já s koštětem v ruce a s tím duchovním jsem začínal pomalu. Držel jsem se zásady, jak jsem to slýchal od starých zkušených kněží, že při příchodu do farnosti se nemá alespoň půl roku nic měnit. Je to dobrá rada. Půl roku jsem nedělal nic jiného, než poslouchal dýchání farnosti a sledoval, po jakých cestách viní proudí milost, po jakých cestách v Pečkách chodí pán. Leco se mi ujasnilo. Protože jsem neměl žádné zkušenosti kazatelské, dopustil jsem se chyby všech začátečníků. Kázal jsem sebe. O Pánu Bohu jsem mluvil v teologických formulacích. Netrvalo dlouho a dostal jsem napomenutí od jedné farnice. Pane farář, takhle kázat nemůžete, to by se nám nelíbilo. Chtěli slyšet Krista a ne mě. Byl to pro mě velký dar. Pochopil jsem, že teologické formulace obsahují Pána Boha málo. Je v nich pro prostého člověka příliš velký, příliš vznešený, příliš svatý, příliš vzdálený a takového Boha nemá člověk odvahu ani oslovit. Chtěli, abych jim mluvil o Bohu, který je blízký a lidský, jak nám ukázal pan Ježíš svým životem. Ta farnice, která se později stala, jak by se dnes řeklo, mojí pastorační asistentkou, ani netušila, jak velice mi svou poznámkou pomohla. Za nějaký čas se otevřely po nedělní mši svaté v sákristii dveře a ta farnice nahlédla dovnitř. Pane farář, našpulila ústa labužnickým mlasknutím a charakteristickým pohybem ruky od úst. Pane farář, tak moc se jí ta homilie líbila a ve dveřích zmizela. Nejvíce energie mě. Tady je ta moucha, co si dávala. Vidíte, ona i čte možná. Holka. No to je něco. Brat se chytí.
1: Teď máš na hábitě.
0: Ano, tak jí zmeskni do toho.
1: Máš jí tam zvětšenou.
0: Tak dobře, ale už mě teďka
1: nech.
0: Už mě nech. Svatý Antonín musel vaštovky taky napomenout, aby nekřičeli, aby mu bylo rozumět.
1: Nevím, myslím, že to byl mal.
0: Tak tedy nejvíce energie je v pastorační práci stály pohřby. Byl jsem při nich naměklo. Když jsem se měl rozloučit se svým bývalým šéfem, inženýrem Ivanem Behenským, prosil jsem bratra kostelníka, který byl se mnou v obřadní síni v Praze na Olšanech, bratře, ztraťte za mě jedno z drábas, aby se mi nezadrhlo v krku. Po rozloučení mě bratr kostelník vyvedl ze zástupu bývalých zpovědníků, vytáhl mě z toho společenství za ruku ven a s velmi vážnou tváří mi řekl, bratře, víš, že to jedno z drábas nestačilo? Víš, že jsem to musel třikrát opakovat? Ale stejně se mi v krku zadrhlo. Když už jsem vzpomněl pohřby, tak ještě o jednom. Zemřel kapelník zboru pečeckých hudebníků, kteří hráli lidem pro potěšení při pohřbech k rozloučení nebo jenom tak pro radost. Jeden z nich se loučil se zesnulým kapelníkem. Vidíš to, Pepíku? Tak ti pán vepsal do tvé životní partitury takovou pauzu, že ti to vydrží na celou věčnost.

0: Knihy Nebyl jsem hrdina na své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Máme minutku po 11:30, 11 hodin a 31 minut, čtvrtek 8. října. K říjnu v katolické tradici patří modlitba růžence. V kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově se dnes od 18 hodin v této souvislosti uskuteční komponovaný večer.
1: Modlitba růžence má dva rozměry. Jeden rozměr je veřejný, to je asi ten, který velká většina z nás zná a který může pro někoho být nejenom nepříjemný, ale dokonce v něčem nepřijatelný, protože ta druhá rovina, která je rovina niterní, tak ta se někdy nemusí umět přetransformovat právě do té roviny veřejné. Takže růženec pro mě je modlitba na jednu stranu velmi soukromá, na druhou stranu jako kněz vnímám potřebu nejenom naučit lidi modlit se, ale nalézat cestu i ke společné modlitbě. Když se to správně uchopí a když se to správně vysvětlí, tak si myslím, že růženec nic nestratil ze své krásy a ze své popularity ani v tom 21. století.
0: Řekl pro Grasu barrandovský farář pater Miloš Sabo. A k programu dnešního večera upřesnil.
1: Celá ta akce vznikla právě z mého hledání, jak přiblížit růženec dnešním, nejenom těm starším farníkům, ale možná i těm, kteří mají problém s modlitbou růžence. A přišel jsem na to, že možná to může být způsob příběhů. Tak jsem si vyhledal několik míst ve světě, aby to byla různorodá sada různých mariánských poutních míst anebo svatyň, které jsou spojeny s růžencem, takže samozřejmě nemůže chybět Fatima nebo Lurdy, ale překvapivě pro někoho tam může být italské Pompeje nebo v Polsku takové poutní růžencové místo Gietrwald, kde Panna Maria tenkrát v roce 1877 mluvila polsky a teprve před několika desítkami let uznali toto zjevení, anebo v kanadské Cap de la Madeleine, kde vzniklo na poutním místě růžencové bratrstvo už v 17. století. V Argentině u řeky Paraná je nádherná bazilika ve městě San Nicolás, přestože je to svatý Mikuláš, tak je tam zkušenost těch místních s modlitbou svatého růžence. Takže každé z těch míst má svůj příběh a mezi těmi poutními místy, kterých je 10+1, se pomodlíme jeden zdrávas jako jeden desátek růžence a budeme si konkrétně snažit představovat v dnešní době ten svůj vlastní příběh. To 10+1 znamená 10 světových a +1 to je naše česká svatá hora.
0: Řekl pro Glasu o dnešní akci v Praze na Barrandově farář Miloš Sabo. Já jen připomínám, dnes od 18 hodin v kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: Při volebním rozhodování si všímejme nejen slov a slibů, ale také toho, jak kandidáti jednají s druhými. Zda jsou připraveni nést odpovědnost a hledat řešení pro dobro všech. Tak nabádá ve svém aktuálním komentáři na sociálních sítích před komunálními a senátními volbami brněnský salesián pater Michal Martinek. Zásadně odmítá pohled, že nemá smysl chodit k volbám, protože všichni politici jsou stejní zloději a lháři a že vlastně není koho volit.
1: Nejsou všichni stejní. Mezi kandidáty je spousta dobrých a rozumných lidí. Právě proto je potřeba jít a dát jim ten hlas. Protože když to neuděláme, tak potom vyhrají ti zločinci a lháři. Lidem v kostele jsem to říkal jednoduše. Nemáme zákonnou povinnost jít k volbám. Ale chápeme to jako morální povinnost. Stejně jako máme povinnost starat se o své děti, a to snad nikdo nespochybňuje, tak máme taky povinnost postarat se o fungování společnosti, ve které žijeme. Tedy zajistit, aby nám vládli takoví lidé, kterých si vážíme, kteří budou hledat dobro všech a kteří nepodlehnou pokušení moci.
0: Míní salesián Michal Martinek s přáním šťastné ruky při volbách. Celý jeho komentář si můžete poslechnout na YouTube nebo na Facebooku. Tady na Rádiu Proglas ho zachytíte v sobotu dopoledne od 10:20.

0: péči v Ostravě organizuje zítra, tedy 9. října, další setkání s názvem Jsme součástí. Uskuteční se v jeho sídle na Hornopolní ulici od 17 hodin.
1: Biskupství Ostravsko-Opavské spolu s Centrem pro rodinu a sociální péči pokračuje v sérii setkání pro všechny, kterých se dotkl rozvod jakýmkoliv způsobem, nejenom pro rozvedené a znovu sezdané, ale i pro jejich rodiny a další příbuzné. Tématem je cesta ke svatosti a tu katechezi bude mít páter Aleš Písařovic.
0: Doplnil k zítřejšímu Ostravskému ulici v Hornopolní ulici, připomínám 17 hodin, mluvčí biskupství Ondřej Elbl.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Máme čtvrtek 8. října 2026, 4 minuty před polednem. S tímto časem přichází čas na myšlenku na den. Dnešní myšlenkou na den je promluva papeže Leva 14. na generální audienci, která proběhla 28. května 2025.

Ježíš se ujal slova a řekl: jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbyli, nechali na polo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu. Viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran olej a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: starej se o něho a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet. Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako blížní k tomu, který se octl mezi lupiči? On odpověděl: ten, kdo mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu řekl: jdi a stejně jednej i ty. Papež Lev dodává: podobenství, které Ježíš vypráví, se odehrává na cestě a je to cesta náročná a strmá, stejně jako život. Život je však tvořen ze setkání a v těchto setkáních se projevuje naše pravá podstata. Stojíme tváří v tvář druhému před jeho křehkostí a slabostí a můžeme se rozhodnout, jak se zachovat. Postarat se o něj nebo předstírat, že se nic neděje. Stejnou cestou přicházejí kněz a levita. Jsou to lidé, kteří slouží v jeruzalémském chrámu, kteří žijí v posvátném prostoru. Přesto však bohoslužba nevede automaticky k soucitu. Když tu náhle přichází člověk, který je schopen se zastavit, je to Samaritán, tedy člověk náležející k opovrhovanému národu. V jeho případě text neuvádí, odkud, kam se ubírá. Říká pouze, že byl na cestě. Náboženství zde nehraje žádnou roli. Tento Samaritán se zastaví jednoduše proto, že se ocitl před jiným člověkem, který potřebuje pomoc. Kdy budeme také my schopni přerušit svou cestu a projevit soucit? Když pochopíme, že ten zraněný muž na cestě představuje každého z nás. A tehdy nám vzpomínka na všechny ty chvíle, kdy se Ježíš zastavil, aby se o nás postaral, pomůže, abychom byli lépe schopni soucítit.

0: Dobré poledne z Proglasu. Dnes slaví narozeniny emeritní biskup Jan Baxant. Vyprošujeme mu zdraví a dary Ducha Svatého pro jeho službu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
2: Panna počala z Ducha Svatého. Zdravá vás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko.
2: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě zkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista.
2: Amen.
0: Svatý Simeone,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu.

Máme krátce popolední a následuje hudební siesta. Jako první opus můžete vyslechnout koncert C-dur pro violončelo a orchestr Josefa Myslivečka, kde interpretují tento koncert virtuózy Di Praga a solové violončelo Michaela Fukačová.

Skončil koncert C-dur pro violončelo a orchestr Josefa Myslivečka. Následuje symfonie F-moll Antonína Reichy. Dvořákův komorní orchestr řídí Petr Altrichter.

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy. Ruský útok na ukrajinské autobusy v Krematorsku zabil 30 lidí. V Madridu zemřela důchodkyně, která se stala symbolem protestů proti bytové krizi. A Škoda Auto redukuje směny kvůli nedostatku dílů pro několik modelů aut. Zprávy a Martin Matějka. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly dva linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím a pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zemřela důchodkyně Mary Carmen Abascalová, která se ve Španělsku stala symbolem protestů proti bytové krizi. 87letou ženu vystěhovali z bytu v Madridu před 14 dny. Na její podporu protestovali v ulicích španělských měst tisíce lidí. Na madridském náměstí Puerta del Sol vyrostlo stanové městečko.
5: Mary Carmen žije, boj pokračuje. To bylo jedno z hesel, které provolávali demonstranti procházející madridskými ulicemi k sídlu parlamentu po oznámení, že Mary Carmen Abascalová zemřela. Její advokátka Beatriz Durová španělským médiím řekla, že rok, kdy se důchodkyně bránila vystěhování z bytu, ve kterém žila přes 70 let, se na jejím zdraví podepsal. Pod tlakem protestů na podporu důchodkyně předložila vláda premiéra Pedra Sánchez parlamentu 2 zákony upravující práva nájemníků a majitelů bytů. Opozice je ale odmítla a premiér Sánchez proto vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby. Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Problémy s dodávkami dílů pro Škoda Auto zasáhly i model Kodiaq vyráběný v Kvasinách na Rychnovsku. Odbory automobilky to uvedly v novinách Škodovácký odborář. Automobilka se zároveň potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, které se vyrábí v Mladé Boleslavi. Vedení minulý týden potvrdilo, že kvůli problémům s dodávkami omezuje výrobu a redukuje počet směn. Konkrétní dotčené modely ani provozy ale neuvedlo. A boleslavský deník minulý týden napsal, že důvodem omezení výroby je nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Na D1 z Prahy do Brna odcestu na Velké Popovice pojedete pomalu z 15. kilometru. Do omezení na 23. je to na více než 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí západ z kilometru 138 popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení na kilometru 134. Je tam uzavřený levý pruh, osobními auty se zdržíte do 15 minut. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Zpoždění je asi 15 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most se u sjezdu na Strašnice stala nehoda a kolona se protáhla, brzdí se už na Štěrboholské spojce. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou oblačné, teploty 19 až 23 stupňů, na horách měří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Ve vinohradské kavárně tiše sedí stará žena, před sebou kapučín a mrkvovej dort. Pozoruje odevzdaně, jaký v šálku vadne pěna, a vzpomíná, jak bylo kdysi.

se na život, na lásku, na každou hezkou chvilku. Vaše kapučíno a mrkovej dort. Kapučíno a mrkovej dort. Kapučíno a mrkovej dort. Kapučíno a mrkovej dort. Na zlomek vteřiny se jejich pohledy střetly. Lžička ťukla o šálek a ticho zakřičelo. Na zlomek vteřiny se jejich pohledy střetly. Zastavil se čas a dva různí světy spojili se do jednoho. Poznali se jedna v druhé, usmáli se, kývli na sebe. A byla z toho letní bouřka z krupobytí. Stará paní vzpomíná na dávno zašlý časy. Nikam je nepouštěli, tak toulali se po hvězdách. Z těch hvězd spadly tvrdě na zem. Soudit však netroufá si, koho dostali prachy a koho zlomil strach. Mladá studentka netuší, že jako dítě dnešní doby zjezdí celý svět.

doby. Pak přijdou děti, zestárne a taky začne chodit na kapučínou.

0: na zlomek vteřiny se jejich pohledy ztratly. Říčka ťukla o šálek a ticho zakřičela. Na zlomek vteřiny se jejich pohledy ztratly. Zastavil se čas a dva různý světy spojili se do jednoho. Poznali se jedna v druhé, usmáli se, kývli na sebe. A byla z toho letní bouřka s krupobytí.
1: Máme 10 minut po jedné hodině odpolední čtvrtek 8. října a já si dovolím pozvat vás, posluchače Proglasu, na 3 hudební pořady, které budou následovat v dalších hodinách. Za 50 minut to bude klasický hudební kompas dnes o skotském hudebníkovi a skladateli Hamishi Napierovi. Poté třeba v 16 hodin to bude 15.43. kolo hitparády Radia Proglas. A 19.15. můžete vyslechnout koncert skupiny Goji ze studia Proglasu tady v Brně. Tak, ať se vám líbí a příjemný poslech.

0: V Holicích na Pardubicku by měl vzniknout pomník věnovaný rodákům a čestným občanům města, kteří během druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Symbolicky bude připomínat jejich odvahu, hrdinství a oběť pro naši svobodu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák a bude stát před městským úřadem, informoval starosta Ondřej Výborný.
1: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
0: Podstavec ponese jména příslušníků RAF. Z Holic pocházeli tři: Václav Bauman, Václav Machatý a Bohumil Postřehovský. Na vybudování pomníku vyhlásilo město už loni veřejnou sbírku. Potrvá do konce roku a cílem je vybrat 370 tisíc korun. Pokud by se to nepodařilo, doplatí potřebnou částku město.

U příležitosti třetího výročí útoku teroristického uhnutí Hamas na Izrael katoličtí biskupové Německa důrazně odsoudili antisemitismus a nenávist vůči Židům. Jako církev pevně stojíme po boku našich židovských spoluobčanů. Antisemitismus a nenávist vůči Židům, bez ohledu na jejich formu, nemají v naší společnosti místo, prohlásil včera v Bonnu předseda Německé biskupské konference biskup Heiner Wilmer. Vyslovil přitom odhodlání zajistit, aby se Židé, křesťané a muslimové v zemi setkávali v duchu bratrství. Namísto barbarství krve prolití je podle něj potřebná kultura dialogu a smíření. K zakotvení boje proti antisemitismu v berlínské zemské ústavě vyzvali tři náboženské autority v Berlíně. Rabín Andreas Nachama, katolický arcibiskup Heiner Koch a protestantský biskup Christian Stedlein. Vzpomínkovou bohoslužbu vedli společně v berlínském pamětním kostele císaře Viléma. Ujistili o soucitu se všemi lidmi trpícími důsledky útoku ze 7. září 2023 a následného válčení na Blízkém východě.

0: Bylo 13 hodin 30 minut, půl druhé, máme čtvrtek 8. října. Divadelní festival Kult začal včera v Ústí nad Labem Procházkou, do níž tvůrci zakomponovali příběh hrdiny, který hledá pravdu a smysl života. Návštěvníci se postupně vydávali se sluchátky na uších ze Střekovského nábřeží přes Masarykova zdymadla na druhou stranu řeky a zpět. Na cestě dlouhé přes 4 kilometry je čekalo 12 zastavení, 12 kapitol indické básně Hermana Hesseho. Zahajovací procházky se konají i dnes, ve čtvrtek tedy, odpoledne. Festival skončí 16. října už vyprodaným představením Jiřího Marišky.
1: Je to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma, kor vlastně v nějaký dnešní politický situaci, vůbec situaci třeba s AI, a chceme se na tohle téma zaměřit spíš, takže pokládáme si otázky jako co je pravda, jak ji hledat. Vlastně pravda, může se říct, že má i mnoho podob, takže spíš je to asi na každém se nad tím tématem zamyslet a ty vybrané inscenace mu můžou být takovým vodítkem.
0: Vysvětlila Lenka Havelková, ředitelka Ústeckého divadelního festivalu Kult.

kouzlem dech svůj spojil s tvým. Tvůj deštník nad hlavou, hasím tě celou, ruce tvá

Je čtvrtek 8. říjen 2026, významný den České republiky, památný den sokolstva. Je poctou sokolským mužům a ženám, kteří obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. V noci právě před 85 roky zastupující říšský protektor Heidrich podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, jejíž aparát významně sloužil odboji. Gestapo zatklo na 1500 činovníků. Většina z nich válku nepřežila. Katolický kalendář připomíná svatého Simeona, izraelského proroka z prvního století, patrona žehnání dětí a rodin. Je také mezinárodní den proti popáleninám.

0: if it be your will.
1: Je čtvrtek 8. říjen 2026. Připomínáme 115. výročí narození legendárního dirigenta a kapelníka zesnulého v roce 1986 Karla Vlacha. 85. by oslavil americký baptistický kazatel a politik obhájce lidských práv Jesse Louis Jackson. Odešel letos v únoru. V novohradském klášteře právě před 20 lety zemřel slovenský biskup a jeden z otců druhého vatikánského koncilu Pavol Mária Hnilica, jezuita, přední osobnost demokratického exilu, zakladatel a předseda laického společenství rodiny Panny Marie. Stejně tak 20 let je na věčnosti polský kněz Štefan Wyczak, odpůrce komunismu přezdívaný Krušina či Krušinka, organizátor setkávání kritiků režimu na střežených česko-polských hranicích.

zlatem a stříbrem okovaní, jdou koně klidní po strání. Jablka létu berou z dlaní, večerem letí volání. Louky voní pokosené, nebe se taví jako

Je čtvrtek 8. říjen 2026. Před 120 roky v Londýně německý kadeřník Karl Ludwig Vnessler poprvé na veřejnosti předvedl svoji aparaturu na trvalou ondulaci. Procedura trvala tehdy 6 hodin. 78. narozeniny dnes slaví emeritní litoměřický biskup Jan Baxant. 81 let se dožívá herečka s cenou Thálie za celoživotní mistrovství Zdena Herfortová. 83. narozeniny slaví emeritní prezident diecézní Charity Brno a emeritní farář a děkan v Hodoníně Josef Zouhar. Blahopřejeme. No a svátek má Věra. Blahopřejeme i všem Věrám. Slovanské jméno ukrývá slovo víra.

Máme 14 hodin, čtvrtek 8. října a 2 hodiny odpoledne. A s tímto časem přichází okamžik pro odpolední hudební kompas. V dnešním hudebním kompasu si představíme skotského hudebníka a skladatele Hamisha Napiera a jeho nové album The Hill. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Fourth Hills. Jedná se o 5minutovou směs 5 tanečních melodií. Valčíku, jigu, hop jigu, reelu a slajdu. Je to věnováno různým malým kopcům a pahorkům ve Skotsku.

32 melodií se skupených do celkem 20 skladeb obsahuje album The Hill skotského hudebníka a skladatele Hamisha Napiera. Ten jako autor využívá mimořádně pestrou škálu forem skotské tradiční hudby. Na albu najdeme reely, pochody, jiggy, pomalé melodie typu air, valčíky, polku a v neposlední řadě také bulharskou kopanicu. Na albu se podílí řada výrazných skotských hudebníků jako huslisté Duncan Chisholm, Ian McFarlane, hráčka na hardangerské housle Sarah Jane Summers, dudák Ross Ainsley, kytaristé Evan Robertson a Steve Burns, nebo smyčcové kvarteto The Hill String Quartet. Napier sám hraje na píšťaly a dřevěné flétny, na klavír, elektrické klávesy a harmonium. Součástí alba je rozsáhlá brožura o místním folkloru a způsobu, jakým jednotlivé skladby vznikaly. Velmi důležitou součástí projektu jsou názvy míst. Napier při práci s mapami a knihami objevil kolem 70 opakujících se galských výrazů, označujících různé části kopců a hor. Rozdělil je do 20 kategorií, které se staly názvy jednotlivých skladeb. Například vrcholy, svahy, pevnosti, údolí, letní salaš nebo prohlubeň. Album tak funguje jako nejen jako hudební portrét krajiny, ale také jako připomínka jazyka a místních názvů. My budeme poslouchat skladbu Peaks, inspirovanou vrcholy a horskými výčnělky z krajiny kolem hory Ben McDuy. Na závěr to bude skladba Summit, inspirovaná konceptem, podle nějž je vrchol hory místem k nadechnutí a odpočinku.

Dozněly ukázky z alba The Hill skotského hudebníka a skladatele Hamisha Napiera. Zítra ráno se budeme v hudebním kompasu věnovat slovenské cymbálové muzice Richtári.

0: Do 21. října potrvá v Praze 17. ročník Mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archeon Kalos.
1: Pravoslavná hudba je velmi široký pojem, který zahrnuje v různé a velmi vzdálené od sebe hudební sloky. Od jednohlasého starobylého byzantského chorálu až po tvorbu skladatelů pozdního romantismu, jako jsou Rachmaninov či Čajkovský. Tady a tyto dva zmíněné hudební slohy přitom nemají z hlediska hudebního téměř nic společného. Takže můžeme říct, že čistě z hlediska hudebního neexistuje společný jmenovatel. Je to velmi široký pojem a právě to je cílem dramaturgie festivalu Archeon Kalos. To znamená nabídnout publiku koncerty, který představí celou šíři tohoto spektra. Letos na festivalu zazní byzantská hudba, dále duchovní hudba romantického skladatele Alexandra Kastalského a uslyšíme ale i současnou tvorbu, například koncert pro sbor slavného postmoderního skladatele Alfreda Šnitkeho a taky světovou premiéru českého skladatele Jana Dřízala s názvem Two Sacred Songs, tedy dvě posvatné písně.
0: Vyložil pro Glosu Marios Christou, ředitel Mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archeon Kalos a předseda spolku Filokalia. Do konce měsíce je možné navštívit doprovodný program Pražské přehlídky.
1: Letos se v rámci festivalu, jako každý rok, koná workshop duchovní hudby. Tentokrát se zabývá technikou zpěvu, ornamentu v hudbě Blízkého východu a byzantské hudby pod vedením Silvy Morasten. Dále festival letos nabízí promítání dokumentárního filmu s názvem Sentimentální cesta po Paradžánově planetě ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a dále přednášku otce Metodě Kouta o takzvané ikoně Hodigitrie a výstavu ikon.

Máme 14:30, půl třetí, čtvrtek, 8. října a od mikrofonu Radia Proglas vám krásný den přeje Martin Novotný.

0: Se do kala večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: A po té obloze na křídle rokala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
0: Lepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.

0: obloze na křídle rogala, s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se smívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky zminula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Církev bratrská v Kutné Hoře zve v cyklu Besedy na slovíčko na přednášku 150 let církve bratrské klepe na dveře. Hostem setkání tuto sobotu 10.10. od 17 hodin bude historik a hudebník Tomáš V. Pavlíček. Blíž za pořadatele Zdeněk Bartoš.
1: O létech komunismu se v církvi bratrské dlouho moc nemluvilo. Historik, muzikant a badatel Tomáš V. Pavlíček se k ním teď vrací. Je spoluautorem chystané knihy ke 150 letům církve, kde se věnuje právě této éře. Řeč ale přijde i na jeho práci historika, na hudbu v širším pojetí a na život vůbec. Přijďte na besedu na slovíčko s Tomášem V. Pavlíčkem ve velkém sále Církve bratrské v Kutné Hoře, Masarykova 321. Ptát se budou kazatel Jakub Ptáček a historik Zdeněk Beran. Vstup volný, zváni jsou úplně všichni. Předchozí rozhovory z cyklu na slovíčko najdete na stránkách cbkh.cz.

jak se spřál. Poslední list se zachvíval, než ho k zemi snesl pád, barvu změnil na stokrát. A tak to prý má rád.

déšť a chlad, jenž se už nezvedá jak dřív, a tak to snad má být. Je čas stát a čas jít.

stát litovat. Konečně podzim, ten si spřál, stíny se dlouží, den je dál.

přes mech, přes potoky. Je život už takový.

0: Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě zve na sérii přednášek věnovaných historii a umění. Nejbližší se zaměří na pozdní baroko a práci mistrů, jako byli Josef Winterhalter mladší nebo Ondřej Schweigl. Podrobněji vedoucí památníku historik a muzejní knihovník Jiří David.
1: Přednáška bude zaměřená na pozdní baroko. Vlastně ta motivace k tomu je taková, že poté, co se tady v Rajhradě dělal ten barokní areál, který zde stojí dodnes, v průběhu 18. století přišla motivace vybavit ten prostor nově uměleckými díly a nově stvárnit i chrámový prostor. Rajhradští benediktíni k tomu pozvali jaksi velmi zajímavé a schopné umělce, kteří se tehdy na Moravě pohybovali. Přednášky se ujme kolega Tomáš Valeš z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který je na pozdní baroko na Moravě odborník v podstatě ten nejlepší, co můžeme mít.
0: Přednáška o rajhradském baroku bude v klášteře v neděli 11. října od 17 hodin. Ve středu 14. října pak program pokračuje tématem knižních značek. Od 15.30 komentovanou prohlídkou výstavy Ex Libris pod lupou a v 17 hodin přednáškou Jakuba Kříže o nejstarších dochovaných Ex Libris z českých zemí.

Co zůstane v těle, leží tam přikryté, jako jezdci pod horou. A je pod zim, je pod zim, je pod zim.

0: Máme 14 hodin 59 minut a 50 sekund k tomu. A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 15 hodin, pokračuje čtvrteční odpolední Plus. Vítá vás u něj Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Eurokomisař pro obchod Šefčovič vyjednává v Pekingu o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou, který denně narůstá asi o miliardu eur. Jaká opatření má v případě neúspěchu Brusel k dispozici? Jaký zájem v sídle Europarlamentu ve Štrasburku vyvolala socha Oranžový mor, která má být kritikou amerického prezidenta Donalda Trumpa? A u příležitosti památného dne sokolstva si dnes připomínáme oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa, tak i tomu se budeme věnovat. Nejprve jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
3: Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu jednat ve Spojených státech, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský zároveň vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. To za poslední dva dny zabilo na Ukrajině desítky lidí při opakovaných úderech. Husinecká přehrada dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 na zhruba 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, vysvětluje ředitel závodu Horní Vltava povodí Vltavy Jiří Balón.
4: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, anebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů, to je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. A cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. A podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u naturalu 95 o 60 haléřů. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím a pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
5: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
6: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
5: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Hermanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem, včetně kusů plastů nebo dřeva. Podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekci odebralo a pro nedostatek důkazů včera zastavilo. Halda už několik letů vnitř pomalu hoří. Vzdušné stěny měly zabránit tomu, aby prohořela až k nedaleké skládce s chemickým odpadem. Zemřela důchodkyně Mary Carmen Abascalová, která se ve Španělsku stala symbolem protestů proti bytové krizi. 87-letou ženu vystěhovali z bytu v Madridu před 14 dny. Na její podporu protestovali v ulicích španělských měst tisíce lidí. Na madridském náměstí Puerta del Sol vyrostlo stanové městečko.
7: Mary Carmen žije, boj pokračuje. To bylo jedno z hesel, které provolávali demonstranti procházející madridskými ulicemi k sídlu parlamentu po oznámení, že Mary Carmen Abascalová zemřela. Její advokátka Beatriz Durová španělským médiím řekla, že rok, kdy se důchodkyně bránila vystěhování z bytu, ve kterém žila přes 70 let, se na jejím zdraví podepsal. Pod tlakem protestů na podporu důchodkyně předložila vláda premiéra Pedra Sáncheze parlamentu dva zákony upravující práva nájemníků a majitelů bytů. Opozice je ale odmítla a premiér Sánchez proto vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby. Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus a podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje a povinnost o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od nápadu upustilo.
8: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
9: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vidíte, to základní slušnost.
8: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
10: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
8: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: A v Píšti na Pelhřimovsku zůstali jen tři kandidáti do obecního zastupitelstva. Komunální volby tam proto zítra a v sobotu nebudou. A celkem pět lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je i končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neshody.
11: Došlo tam k nějakým výměně názoru, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem. A zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
3: Hlasovací místnost v Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidé volit senátora. Na D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem na Ledeč nad Sázavou dopravní omezení na 74. kilometru. Kamiony se zastavují už na 80. za sjezdem na Koberovice. Čekejte tam půl hodinu navíc. Na D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Pražský okruh z 11. kilometru pojedete v koloně. Do omezení na 23. je to asi na půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy z Mladé Boleslavy ze 44. kilometru počítejte s kolonou. U Bezděčína na 40. kilometru je dopravní omezení, je to na necelých 20 minut. Na Pražském okruhu a Štěrboholovské spojce směrem na Lanový most je silný provoz. Od Černého mostu k Průmyslové je to asi na 20 minut. Kamiony popojíždí už z Kbelské ulice. A v Průmyslové směrem do Hostivaře se jede pomalu od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti na jihovýchodě až později večer. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17 a na horách kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

všechny jejich líné paty, ať vyběhnou z lesů k rozcestí. Zaholí polem další stíny, se k jejich běhu přidají.

0: kostele Na nebe vzetí Panny Marie ve Zlaté koruně na Českokrumlovsku se uskuteční v sobotu večer koncert k poctě tamního učitele, varhaníka a skladatele Antonína Borového. Proglas informoval Jan Bouček za pořadající organizaci Sancta Spinea Corona, Sdružení přátel Zlaté koruny.
1: Sdružení přátel Zlaté koruny vzniklo v roce 2012 a snaží se přispívat ke kulturnímu životu celé naší obce. Pořádáme především koncerty a přednášky, často spojené s historií Zlaté koruny. Jedné pozoruhodné osobnosti naší historie bude věnován i náš nejbližší koncert. Antonín Borový přišel do Zlaté koruny roku 1782 jako učitel, a to díky svému o 2 roky staršímu bratru Otovi, který byl tehdy mnichem Zlatokorunského kláštera a působil zde jako regens chóry. Antonín Borový byl nejen učitelem, ale také spisovatelem, varhaníkem a hudebním skladatelem. Zanechal nám rovněž mimořádně cennou školní kroniku, do níž nezapisoval pouze školní záležitosti, ale zachycoval i události z každodenního života Zlaté koruny.
0: V sobotu od 18 hodin zazní v Mariánském chrámu ve Zlaté koruně skladby Borového i jeho současníků, doplněné díly známých barokních autorů. Na historické varhany zahraje Petr Vacek z hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který se tvorbou Antonína Borového odborně zabývá. Koncert provede slovem a představí nové poznatky z výzkumu. Vstupenky jsou k dispozici na místě.

0: Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě organizuje zítra, tedy 9. října, další setkání s názvem Jsme součástí. Uskuteční se v jeho sídle na Hornopolní ulici od 17 hodin.
1: Biskupství Ostravsko-Opavské spolu s Centrem pro rodinu a sociální péči pokračuje v sérii setkání pro všechny, kterých se dotkl rozvod jakýmkoliv způsobem, nejenom pro rozvedené a znovu sezdané, ale i pro jejich rodiny a další příbuzné. Tématem je cesta ke svatosti a tu katechezi bude mít páter Aleš Písařovic.
0: Doplnil k zítřejšímu ostravskému setkání mluvčí biskupství Ondřej Elbl.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Bylo 15 hodin a 30 minut, 15:30, máme čtvrtek 8. října. Nedožité devadesátiny ex-prezidenta Václava Havla připomínají v hlavním městě až do ledna multižánrový festival Havel Alive. Hlavním pořadatelem a dějištěm je Pražský hrad. Mnohé akce jsou zdarma, pokračuje ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
1: Byly různé diskuze, jak to pojmout. Nejdříve jsme přemýšleli o výstavě, ale potom vlastně jsme si říkali, my chceme přitáhnout co nejširší publikum a třeba někdo preferuje divadlo, někdo preferuje hudbu, tak z toho vlastně vznikl ten multižánrový festival, který stojí na 5 pilířích. Když bych je rychle vyjmenovala, jedná se o divadlo, výtvarné umění, hudbu, film a diskuze.
0: Na Havla jako státníka odkazuje online výstava z archivu Pražského hradu a třeba 23. října uvede Davidské divadlo v jízdárně Pražského hradu českou premiéru Havlovy nově nalezené hry Varování.

0: Zítra, tedy 10.10., se v Hostivici a v Hájku u Prahy uskuteční akce Otevřené památky. Bližší informace doplnil Tomáš Koněřík, zapořádající spolek Home.
1: Bude možné navštívit tři důležité památky. První z nich je kostel z poloviny 13. století, kde budou prohlídky v 9 hodin, v 10 hodin a v 11 hodin. A bude možné nahlédnout i do věže, kde jsou instalované nové zvony. Provázet bude Tomáš Koněřík. Druhou otevřenou památkou bude Litovická tvrz, což je velice významný doklad profání vrcholné gotiky. Po tvrzi bude od 10.30 a od 13 hodin provázet docent Michal Rykl. Třetí památkou, která bude otevřená, je františkánský klášter v Hájku. Nachází se zde nejstarší dochovaná loreta za Alpami a vede k němu 20 km dlouhá poutní cesta z pražské Malovanky. Není bez zajímavosti, že klášter v Hájku býval druhým největším poutním místem v Čechách hned po Svaté hoře u Příbrami. Klášterem bude provázet paní Lucie Sirovátková, prohlídky budou začínat v 9.30 a ve 13 hodin.
0: Řekl Tomáš Koněřík, zapořádající spolek Home. Dalšími pořadateli jsou také místní spolky Přátelé svatého Františka, Poutní cesta Hájek a Hostivické zvony.

zkoušejí zamykat ústa i budoucí krásu. Španělské světice českých přepravních řádů.

0: Další koncert podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci nabídne průřez duchovní hudbou napříč staletími. Zazní tuto sobotu, 10.10. od 19 hodin v kostele Panny Marie Sněžné. Mluvčí přehlídky Jitka Korpasová doplňuje.
1: Posluchači prožijí cestu od vrcholné renesanční polyfonie až po současné autory. Hlavním bodem programu bude Sunrise Mass. Jde o výjimečnou vokálně instrumentální kompozici od norského skladatele Uli Jejla. Přestože využívá tradiční texty latinského mešního ordinária, dílo je koncipováno jako osobitá hudební meditace nad duchovní cestou člověka. Od temnoty k vnitřnímu světlu, harmonii a smíření. Na koncertě spojí své síly vyhlášený místní dětský pěvecký sbor Campanella Olomouc, dále komorní sbor Bel Canto a sbor Olio. Program připravila umělecká vedoucí a sbormistrině Jana Sinková a celé hudební těleso pak na koncertě povede dirigent Zbyněk Červenka. Ještě připomenu, že letos v červenci reprezentoval sbor Campanella naši zemi v Ázii, kde získal 2 zlaté medaile na mezinárodním festivalu v Singapuru.
0: Ve středu, 14.10., se v olomouckém kostele Zvěstování Páně u kapucínů představí projekt Ingrediente. Pokračuje Jitka Korpasová.
1: Umělci, kteří na koncertě vystoupí, tedy Jiří Hodina zpěv, Tomáš Reindl picí nástroje, Meluzín de Pa, Viola da Gamba, v čele s trumpetistkou Štěpánkou Balcarovou nabídnou posluchačům nevšední dialog mezi starým stylem gregoriánského chorálu a moderní jazzovou improvizací.
0: Podrobnosti k programu i prodeji vstupenek najdou zájemci na webu podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena, vrásky, úsměv.

0: každé ráno vstane Sisyfa.
1: Sisyfa.
0: Pomodlí se.
1: Amen.
0: To se má.

tancem s chlapcem z křídly, prázdná schránka, má v lodí rukou stará.

Máme 15 hodin 59 minut a téměř 50 sekund, ano, za takových 10 vteřin bude 16 hodin a s tímto časem přichází hitparáda Radia Proglas 15. 43. kolo.

Ať už v odpolední premiéře, noční či večerní repríze nebo kdykoliv z audioarchivu, posloucháte Hitparádu na Proglasu, konkrétně její 15. 43. kolo. Tím vás tentokrát provede a po 10 kolech od mikrofonu zdraví Petr Tesař. Jako obvykle nebude chybět 12 soutěžních skladeb, pozvu vás na zajímavé koncerty či festivaly, přidám několik tipů na nově vydaná alba a nabídnu přehled hudebních pořadů, které pro vás na nejbližší dny připravujeme. Ze všech hlasujících vylosuji jednoho výherce, stejně jako s odpovědí na anketu z minulého kola. Ta se tentokrát týkala zajímavých a zároveň neúplně běžně dostupných míst. Během následující hodiny se s vámi o některé odpovědi podělím a vyhlásím zase anketu pro kolo příští. První novinkou tohoto kola na 12. místě je kapela s názvem Piráti 44. Z alba 101 vybíráme píseň Pod hladinou řeky.

Druhou dnešní novinkou bude slovenská skupina Longital. Z alba Krajina beží dolů vlastním brehom si na 11. příčce poslechneme skladbu s názvem Len more.

I dnes vám kromě novinek v hitparádě nabízíme několik tipů na nová alba. Tak třeba písničkář David Kourek vydal své první album s názvem Prozatím. Producent elektronické hudby a zpěvák Petrovsky vydal se skupinou Loumou album Dum Spiro Spero. Robert Křesťan a Druhá tráva mají nové album s názvem Memphis. Hudebník a performer Kapitán Krab vydal album Továrna na data. A Teorie mizení je album skupiny Nevermore a Kosmonaut, ze kterého pochází naše dnešní třetí novinka, na 10. místě skladba Měsíční krajiny.

těchto dnech by se mohla nabízet otázka, jaké je vaše oblíbené roční období a proč zrovna podzim. Ale na novinkových pozicích se dnes potkali Piráti s kosmonautem a to sice není začátek neobvyklé pohádky, ale inspirovalo mě to k anketní otázce pro příští kolo, kterou proto hned vyhlásím. Napište nám prosím, jaké bylo v dětství vaše vysněné povolání. K anketě z minulého kola napsal Jiří. Měl jsem asi před 30 lety možnost podívat se do indiánské svatyně v Klokočských skalách. Prostě jsme odhrabali písek pod jednou skálou, prolezli jsme po břiše do jakési škvíry a obdivovali obětiště nebo něco takového. To bylo opravdu jen pro vyvolené. Spousta lidí o tom místě neví a ani já bych je už dnes nenašel. Za odpověď děkuji a budeme se těšit na vaše odpovědi i příště. Na 9. místě je dnes Kateřina Marie Tichá s bytem 66. Mažu stopy.

Na místa, kam se běžní turisté nedostanou, jsem se dostala mnohokrát díky sborovému zpěvu. A to jak fyzicky, tak srdcem výjimečností zážitků. Náš sbor je amatérský, ale sjezdili jsme velký kus Evropy po různých sborových festivalech i na pozvání spřátelených sborů. Snad nejkrásnější je festival Alta Pusteria v jižním Tyrolsku, který se odehrává ve městech rakousko-italského pomezí i vysoko v horách. Zpívali jsme v kostelích, koncertních sálech i na horských boudách či na rozlehlých alpských loukách, kde se k nám přidávala i ozvěna. Festival je obsazen téměř stovkou sborů z celého světa. Poznali jsme tak bezpočet kultur i velmi exotických a navázali mnohá přátelství, která trvají dodnes. Intenzivním zážitkem, a to doslova, bylo zpívání pod vrcholem Monte Cristallo ve výšce 3200 metrů, kde nám opravdu docházel dech, nebo na horském sedle Plain de Corones, kde se na počest festivalu také rozezněl zvon Concordia. A ten zvoní jen při státních svátcích a výjimečných příležitostech. Jeho zvuk, násobený okolními horami, opravdu hrnul slzy do očí. A k nejsilnějším zážitkům patřil i průvod všech sborů se závěrečným společným zpíváním na náměstí v San Candidu, kde každoročně zazní Verdi, Mozart a kultovní italská duchovní píseň Signore delle Cime. V podání doslova světového, několika tisícihlavého sboru všech národností a kultur. A milé příhody s místními lidmi by za ta léta vydali na knihu. Až taková je síla hudby, která není k dostání v žádné cestovní kanceláři. Já Dagmar za tuto odpověď děkuji a z 8. místa teď pouštím Dorotu Nvotovou se singlem Krásamota.

Zvu na koncerty. Hudebníci Václav Havelka a Alois Goebel mají společný koncert 9. října v klubu Kafara v Brně. V brněnském kabinetu Můz vystoupí 10. října Jakub Čermák, Bára Zmeková a duo Souvrat. 12. října skupina Hm, 14. října skupina Ty Syčáci, 20. října Zrní a 22. října skupina Ohm Square. Skupina Dunaj oslaví 40 let od svého vzniku exkluzivním koncertem s dechovou sekcí B-side bandu v sobotu 10. října v Brně na Flédě. Skupina Laura a její Tygři vydala nové album Most. Představí je 10. října v Mostě, 30. října v klubu Garáž v Ostravě, 31. října v Bounty Rock Café v Olomouci a 1. listopadu v Lucerna Music Baru v Praze. Z 5. místa na 7. padá Petra Žalmanová s písní Nepadáš.

Co pro vás chystáme v nejbližších dnech? V pátek 9. října vám v pořadu Jak se vám líbí nabídneme rozhovor s pražským duem Posthudba, Dominikem Zezulou a Tomášem Havlenem. V sobotu 10. října se v týdeníku Slyšte lidé vydáme za lidovou hudbou zemí Vyšegrádské čtyřky. V pondělí 12. října si k čaji do páté můžete pustit koncert brněnského jazzového saxofonisty a zpěváka Jiřího Suchého a v pořadu Jak se vám líbí nabídneme rozhovor s Romanem Federem ze skupiny Funny Fellows. V úterý 13. října zazní rozhovor s křesťanskou skupinou Azimut a ve středu nabídneme koncert Terezy Richtrové z našeho studia. Ve čtvrtek 15. října se pak můžete těšit na rozhovor se slovenským hudebníkem Františkem Bálešem. Teď posloucháte Hitparádu a na jejím 6. místě je novinka z minulého kola. Skupina Goji a jejich Kopretina.

Pokračujeme v pozvánkách na koncerty. Skupina Folk Team představí své nové album Na konci světa. 11. října v Zelenáčově šopě ve Zlíně, 15. října v klubu Heligonka v Ostravě, 18. října v Malostranské besedě v Praze, 19. října v Mahenově divadle v Brně a 26. listopadu v Břeclavi. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 12. října skupina MOVE, 17. října jihoafrický hudebník Gerald Clark a 2. listopadu skupina November Second. V Brně na Musilce má 13. října koncert Radúza a 20. října folková skupina Devítka. V Brně na Flédě vystoupí 15. října slovinská skupina Laibach. Duo Holmisto má koncerty 16. října v Hořovicích, 17. října ve Lhotce u Zadní Třebáně a 29. října v klubu Kaštan v Praze. Kapela Obscura vystoupí 17. října v kulturním centru Elektra v Luhačovicích. 5. místo už patří Radúze a jejímu blues vrhačova Noži.

Do třetice zvu na koncerty. Kytaristé Štěpán Rak a jeho syn Jan Matěj Rak mají společný koncert 18. října ve Ferstrově síni v Praze. Lenka Filipová bude mít koncert 18. října v brněnském Sonocentru. Herec a písničkář Šimon Bylina má koncert 22. října v brněnském Metro Music Baru. Sólový koncert písničkáře Petra Linharta se koná 23. října v Kladně. Italský bluesový zpěvák a kytarista Pierluigi Petrica zahraje 23. října ve Volini. A slovenská zpěvačka Katarína Koščová vystoupí 24. října v Rožnově pod Radhoštěm. Na čtvrtém místě se umístili Markéta Irglová a Petr Rybí Stoman s písní Proč právě já. Markéta Irglová v hitparádě ale bodovala už 3x6 kol a dnes si proto uslyšíme naposledy. Píseň podle pravidel hitparádu opouští a už pro ní není možné hlasovat.

Ze všech, kteří odpověděli na anketní otázku z minulého kola, jsem jako výherce vylosoval Rostislava, který napsal. Podařilo se mi s několika kolegy konstruktéry navštívit před lety podzemní vodní elektrárnu Lipno 1. Elektrárna je umístěna 160 metrů pod zemí ve skále ve vystřílené kaverně. Voda od turbín je pak odváděna 3,6 km dlouhým tunelem do spodní nádrže Lipno 2. Pozoruhodné technické dílo pochází z 50. let minulého století. Ze všech hlasujících byl dnes jako výherce vylosován Jiří Kaštánek. Za všechny hlasy a reakce děkuji a teď už nabízím třetí místo. Na tom je Filip Pícha a jeho Jeremiáš.

Zbyněk napsal. Letos v létě jsem měl velký zážitek z místa, o němž by mě nikdy nenapadlo, že se na něj někdy dostanu. Ve Svitavách jsem se po dvou prknech prošel po celé délce nad klenbou červeného kostela svatého Josefa. Bylo to o strach, ale zároveň nešlo odolat. Samozřejmě jsem byl uchvácen už dole z příběhu anděla z Dachau, blahoslaveného Engelmara Unzeitiga, nástěnných maleb nahoře z návštěvy obou věží, ale pokud jde o místo, na které jste se ptal, byla to právě procházka na roztřesených nohou nad klenbou kostela. To vše samozřejmě s tím nejlepším možným průvodcem. Zbyňkovi děkuji a nabízím druhé místo. Na něm je Pavel Čadek, tamten, tamto.

Na zajímavou událost vzpomněl i posluchač Jan. Kamarád, skvělý výtvarník a muzikant, mi nabídl, jestli se nechci zúčastnit neveřejné vonské akce. Promítání filmu, který natočilo několik mladých vontů začátkem 90. let v pražském podzemí. Začalo to procházkou po ulicích Starého Města, pod kterými se tenkrát filmovalo. A pak se ve sklepě jednoho domu poblíž Haštatského náměstí promítal zmíněný film. Této akce se nás zúčastnilo jen několik kolem 15 lidí. Byla to opravdu hodně zajímavá akce a kamarád litoval, že ten film neviděl dřív, že by z toho určitě něco použil do komiksu, který o Vontech nakreslil. Vítězem tohoto kola hitparády se stává Elektra 5 s písní Ty nebo já.

Tentokrát dále nepostoupili Xindl X a Alice Látková, New Era Quartet a Moonchai. Ze všech písní, které jste slyšeli, hlasujte pro tři různé, kterým přidělíte body následovně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Tady už je přehled písní, pro které můžete do příště hlasovat.

čtvrté místo Markéta Irglová a Petr Rybí-Stoman. Proč právě já? Pozor, píseň podle pravidel hitparádu opouští, už pro ní není možné hlasovat. Než

0: Hitparáda s pořadovým číslem 1543 je u konce. Své hlasování a odpovědi pro to příští prosím posílejte mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na webu hudba.proglas.cz/hitparada. Uzávěrka pro hlasování je ve středu v pravé poledne. Od mikrofonu už se loučí Petr Tesař a z režie mistr zvuku Roman Kabelka.
1: Je 17 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus. Ruský útok na ukrajinské autobusy v Kramatorsku zabil 33 lidí, mrtvé hlásí i Kyjev. Poslanci budou ve středu znovu projednávat zákon o státních zaměstnancích a problémy s dodávkami dílů pro Škodu auto zasáhly podle odborářů i Kodiak v Kvasinách. Zprávy Amati Matějka. Počet obětí ruského útoku na dva autobusy v ukrajinském Kramatorsku stoupl na 33, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Mrtvé hlásí i ukrajinská metropole. Podle starosty Kyjeva Vitalie Klička Rusko opakovaně udeřilo na čtvrtě Ševčenkovský. Zemřeli 3 lidé, dalších 14 je zraněných. Záchranáři ukončili pátrací práce na místě včerejšího útoku na město Priluky. Ruská raketa zasáhla obytný dům, o život přišlo 22 lidí. Sněmovna příští středu mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září zákon vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. A koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem a změny kritizovala při minulém projednávání zákona. Připomíná předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
2: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
1: Pozměňovací návrh přiložený k zákonu má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a koalice je připravena veto přehlasovat. Opozice v takovém případě zvažuje, že se kvůli zákonu obrátí na ústavní soud. Škoda auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiak vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Dnes to uvedl 14-denník odborů automobilky Škodovácký odborář.
3: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Píšti na Pelhřimovsku tento víkend komunální volby nebudou a po sérii rezignací zůstala totiž na jediné kandidátní listině jen 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat senátora.
5: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Jižní Korea odvolá svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Je to kvůli sporu kolem předání 2 severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul žádal po Kyjevu omluvu za to, že porušil dohodu a o zajatcích veřejně informoval. Ukrajina tvrdí, že smlouva o utajení neexistovala.
6: Podle jihokorejské prezidentské kanceláře sice písemná omluva z Kyjeva do Soulu dorazila, ale Jižní Korea ji považuje za velmi formální a nedostatečnou. Současně ale jihokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Soul doufá, že všechny sporné otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně a konzultace s Ukrajinou proto budou pokračovat. Jižní Korea trvala na utajení informace o poskytnutí azylu oběma severokorejským vojákům z důvodu bezpečnosti jejich rodin v KLDR a také proto, že se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi oběma korejskými státy a obnovit mírový dialog. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jeskyní potápěči v Moravském Krasu se přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva. A propojili dvě dosud oddělené části amatérské jeskyně, Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Co badatelům při průzkumu pomohlo, přibližuje místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek.
7: V Moravském Krasu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat.
1: Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou je obvyklá fronta ze 4. kilometru na Pražský okruh za Ořech. Zdržení je kolem 30 minut, kamiony postojí déle. Na okruhu je živoj směrem na letiště, regulují provoz v tunelech, stojí se od Jesenice z 81. kilometru. Dejte tam velký pozor, za Lohkovským tunelem stojí na 14.5. kilometru auto, blokuje prostřední pruh. Místo není totiž nijak označené. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená kvůli uvízlému vozidlu pod viaduktem. Ucpané je široké údolí, dá se to objet Sulickou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer. Na severozápadě Čech se večer místy jinde jen ojediněle vyskytne déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 17 a na horách bude 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 17 hodin 9 minut, čtvrtek 8. října, vy ladíte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šidlo. Dnes slavíme památku svatého Simeona a přejeme všechno nejlepší k svátku všem věrám. Za malou chvíli můžete poslouchat pořád za 5.5. Jedná se o reprízu z roku 2021. Autor Petr Vizina ji tentokrát povede na téma Světový den migrantů a uprchlíků. V 17 hodin 55 můžete vyslechnout myšlenku na den a od 18. hodiny vás pozveme k přenosu mše svaté, který dnes bude z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Přeji vám příjemný poslech.
1: Za 5.5.
2: Za 5.5. Dozvědět se víc.
1: Za 5.5. Jevy a místa neotřele.
2: Na poslední zářijovou neděli připadá rozhodnutím papeže Františka Světový den migrantů a uprchlíků. Tradice této připomínky však sahá hlouběji než 100 let nazpátek. Původní osvětový den k problematice italských migrantů totiž vznikl krátce po nástupu papeže Benedikta 15. prvně v únoru 1915. A bylo to přesně o 100 let později, roku 2015, kdy se Evropané začali zabývat uprchlickou krizí, protože na kontinent směřovali uprchlíci převážně s válkou zbídačené Sýrie. Téma migrantů a uprchlíků je od té doby horké i v Česku. V dnešním pořadu za 5.5 vám proto nabízím dva pohledy na téma migrantů, uprchlíků, krátce příchozích. Nejprve uslyšíte příběh příchozího evangelického faráře Leonarda Teky, který k nám ještě za Československa přišel z Angoly. V Pelhřimově vystudoval strojní průmyslovku a později v Praze a v Ženevě teologii. Pohled sociálního učení církve na téma uprchlíků, migrantů a příchozích pak probereme s teologem Petrem Šticou z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příjemný a inspirativní poslech vám přeje Petr Vizina.
1: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
2: Vítám ve vysílání Proglasu faráře Českobratrské církve evangelické na Kladně Leonarda Teku. Dobrý den, pane faráři.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Vy jste přijel z Angoly do Československa v září 1988. Vzpomenete si ještě, jaký byl váš první den v nové zemi?
3: Ano, vzpomínám, vzpomenu. To jsme přiletěli nějak k večeru do Prahy. Pamatuji si, že na letišti nás nikdo nečekal a byl s námi jeden kluk, nebo možná dva studenti, kteří tady už studovali, takže to tady trochu znali a oni potom zavolali taxi a dostali jsme se prostě pak do Prahy, do transitního hotelu, který byl zároveň i vysokoškolskou kolejí Kajetánka. Takže tam jsme se pak ubytovali ten večer.
2: A řekněte mi, jaké byly vaše první dojmy, když jste jel z letiště, viděl jste z okna místo, kde jste měl studovat, kam vás angolská vláda tehdy vyslala, tak jaký jste z toho měl pocit?
3: Tak spíš jsem byl zvědav, koho pak potkám, jestli tady bude ještě více krajanů a tak. Z letiště do centra Prahy nejdřív mi přišlo, že jsem vůbec nevěděl, prostě jak to ta Praha vypadá, protože tenkrát mi přišlo, že takové pustné. Jo? Bylo málo aut, málo lidů, teda málo lidí a i ty ulice byly takové jako zvláštní. Působilo na mě takovým dojmem, že nevím úplně, kde jsem to jako skončil. Než jsem vstoupil pak do centra Prahy.
2: Já už jsem říkal, že vy jste studoval střední strojní školu a pak jste se stal farářem, pak jste vystudoval teologii. Vás vyslali angolští marxisté, kteří spolupracovali s tehdejšími československými komunisty. To asi nebylo v plánu, že byste jednou dělal faráře?
3: To rozhodně ne. V plánu spíš bylo, abych dělal tu strojařinu a vrátil se do Angoly. Ten obor strojařina, kterou jsem dělal v Pelhřimově, mi vybrala angolská vláda. A k teologii jsem se dostal až prostě vlastním rozhodnutím o popádu komunismu tady. A taky protože hned v tom prvním roce jsem hledal společenství církevní. Začalo to na Slovensku. Já jsem byl půl roku ve Svitě u Popradu a tam jsem řekl vychovatelkám, že jsem křesťan a rád bych v neděli do kostela. Tam mě seznámili s jednou paní, která dělala uklízečku na domově mládeže a ta mě pak brala v neděli úplně do jiné obce, do kostela. Tam to nikdo neřešil. Tam to nikdo neřešil, komunismu navzdory, ale když jsem se pak po půl roce dostal zpátky do Prahy a hned pak do Peleřmova a tam jsem zase to samé, o to samé prosil vychovatele, tam mi to už bylo zakázáno, ale v tom samém roce, teda do Peleřmova jsem se dostal v lednu roku 1989. A na podzim téhož roku jsem skontaktoval ještě před pádem komunismu. Jsem skontaktoval tehdejšího faráře Husického v Třebíči, Michala Krchňáka. Možná ho budete znát, je to šéf-redaktor studijního překladu Bible. Takže s ním jsem pak navázal kontakt. A on docela byl odvážný, protože přijel za námi do domova mládeže, do Peleřmova a tam se představili vychovatelům, pak jsme s ním tam jako jednali, nevím, co jim řekl, ale oni museli vědět, o co tam jako šlo, ale nedělali nám potíž, jako problémy tam byly, ale jezdili jsme víceméně tajně do Třebíče na víkendy, a on nás vždycky tam přijal, lidi ze sboru nás tam ubytovávali a po pádu komunismu jsme pak už otevřeně mohli mluvit o své víře i v Peleřmově a našli jsme tam evangelický sbor. Tam jsme se začlenili a tam později vznikl i ten můj nápad, že budu dělat teologii a že chci dělat faráře.
2: Já vím, že vy jste původem z baptistické rodiny, váš tatínek byl baptistický kazatel, nebo snad ještě je. Jakou jste, máme takovou představu o Afričanech, že jejich víra je taková živější, živelnější třeba. Jak vám připadali Češi ve víře, když jste sem přijel?
3: Tak ano, tady se to nedalo moc posuzovat tím, že ty křesťané prostě byli jakoby v útlumu, i když na to v útlumu jsme i v současnosti, máme za sebou to bun v 90. letech, ale tenkrát se to nedalo posuzovat, zejména jako na Slovensko se mi líbily bohoslužby, nebyl se živý, jak jsem byl zvyklý v Angole, že tady se jako zpívat a při zpěvu se sedí, to pro mě bylo jakoby za trest, protože byl jsem zvyklý, že když se zpívá, tak se pohybuje, se tancuje. A teď jako najednou jako sedíme, slovům jsem stejně nerozuměl, tak jsem se užíval melodii a varhany, které pro mě taky byly novinkou, protože u nás v kostele je doprovod spíš jenom bubenický a jiné hudební nástroje, které jsou spíš součástí té hudby než doprovod. Jo, oni neudávají to tempo, jako ale podporují ani melodii, že tady bez varhan se blbě zpívá, u nás to takhle není. Prostě zpíváme a varhany prostě ať dělají, co chtějí. Nemáme je, jo, když to řeknu takhle. Takže to bylo pro mě trochu složitý zpočátku, ale když jsem se dostal do Třebíče, Michal byl takový opravdu jako živý. Ten nám vyhověl. Navíc nás dovolil na jejich bohoslužbách, abychom zpívali. My jsme byli asi čtyři kluci z Angoly, tak jsme začali nacvičovat nějaké své písně a tam jsme to nějak jako trochu oživili. On potom hned po pádu komunismu začal uspořádat hned už jako v roce 90. Začal tam spořádat i konference křesťanské, byly to trochu i evangelizační a to už se nám hodlo, protože ta atmosféra už byla taková, jako jsme znali doma, že tam byla živá hudba a i my jsme tam mohli vystupovat.
2: Rozumím. Bavíme se stále o vašem údělu jako příchozím do Československa tehdejšího, později do Česka. Řekněte mi, jaké jste měl zkušenosti s tím, že máte jinou barvu pleti než většina Čechů, Moravanů a Slezanů, že jste tmaví?
3: Tak v počátcích já jsem byl na Slovensku úplně jediný Afričan v tom světě. Bylo to trochu náročné, že jsem neměl nikoho jakoby krajana nebo někoho prostě z Afriky, ale na domě mládě jsem byl dobře přijat, to musím říct. Vychovatelky, já pořád říkám vychovatelky, tam opravdu nebyl žádný vychovatel, až na jednoho učitele, který měl na starosti částečně slovenské studenty, tak tam byly sami vychovatelky a ty nás seznámili se svými studentkami zase. Byla to střední škola, teda domov mládeže při chemické střední škole a byly tam sami holky, jenom 7 Slováků, takže a oni byli docela jako otevřený, tak jsme se začali prostě s nimi zblížit, jako jsme se kamarádili, chodit na procházku, hrát si na sněhu. Přitom zážitky mám takové, že když jsme byli třeba po obědě a šli jsme kolem 2 hodiny na procházku, tak jediná cesta z areálu domova mládeže do obce Svit vedla přes autobusové nádraží. A v té době končili lidi v práci, šli na autobusy a věděl jsem, že jak tam tudy jdeme, že všechny oči mají jeden společný bod. Dívali se na mě. Žádný černoch tam nebyl. Bral jsem to s nadhledem, že prostě je to realita, neviděl nikdy černocha, takže jsem to takhle prostě jako přijal. A pak takový zážitek, že jednou přišly za mnou slovenské studentky a ptali se mě, prostě chtěli vědět o Angole, o mně, bylo takové upřímné povídání a jedna z nich mi položila otázku, jestli se mi nestýská po mamince. A já lámavou slovenštinou jsem se chystal odpovědět, ale nejsem se k tomu dostal. Jedna holka pronesla něco jako, že prosím tě, co to je za hloupou otázku, ty neznáš Afričany, oni jsou jako opice, narodí se, jde svou cestou a maminku prostě nezná. Tak jsem úplně jako zíral, cože to slyším, já tenkrát opravdu trpěl tou izolací tady, to, že nemůžu komunikovat volně se svými rodiči a najednou slyším tohle. Zachoval jsem klid až na to, že jsem odmítl pak odpovědět. Jo, já jsem říkal, že prostě vaše kamarádka vám už odpověděla, já prostě k tomu nemám co dodat. Oni pochopili, že jsem uražený, omluvili se, prosili mě, ať tím to vysvětlím a já jsem to odmítl. Tak jsem jim opravdu neodpověděl. Nutno říct, že ta holka byla trochu naivní, protože později jsme se docela jako zkamarádili, omluvila se a chodili jsme potom spolu různě na výlety, takže ukázalo se, že to byla jenom taková puberťačka, která prostě nevěděla, co říká. Takže jsem jí to nějak nezazlíval.
4: Posloucháte pořad Za 5-5, tématem jsou hosté a příchozí. Hostem našeho pořadu je kladenský farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teka. Pane Teko, podle odhadů je 80% Angolanů se hlásí ke křesťanství. Je to na té společnosti podle vás nějak poznat, kdybyste ji srovnal s tou společností v České republice, která v těch číslech přece jenom to bude zlomek jenom těch 80%?
3: Znát to je. Musím zároveň říct, že ta otázka je trochu těžká nebo složitá. Je to znát, ale jak v čem? Oni, Afričané, většinou jsou takový zbožní, i když moc nepraktikují, pořád prostě jsou takový jakoby věřící. Tam bych řekl skoro, že každý Afričan jako věří, když do toho posledně nechodí a pořád argumentuje tím Bohem, pořád jako vnímá něco, co je prostě hřích, něco, za co může být prostě potrestán, vnímá i něco, jako, co má jakoby dár od Pána Boha. Tak toto je takové vžité prostě v té kultuře, ale v praktickém životě zároveň jako těch 20% je taky jako znát, že prostě to nějak moc neřeší, když jako pořád mají to jméno prostě Boha v kuse, ale že prostě se tím úplně tak jako neřídí. A někdy to vypadá, že spíš jako kulturní jev než víra. Jo, ale jak říkám, je to prostě otázka složitá. Pak jsou i takoví, kteří jsou opravdu jako, kteří jsou silně věřící a u nich je to jako i znát, že tím prostě žijí denodenně, ostatně prostě chodí do kostela pravidelně, ne jako tady, že prostě nejdřív jako plánují, co s rodinou, kam na výlet a kdyby náhodou pak bylo volno v tu neděli, že nemám co dělat, tak proč ne do toho kostela. U nás ne, oni prostě vědí, že v neděli se chodí do kostela. A tady musím říct, že do toho kostela chodí, pak je to otázka vlastně, z čeho ty ta čísla vychází. Otec nám vždycky vykládal, že, nebo rozlišoval křesťany na tři druhý věřící, potom takový, co je jako hledající a akceptující. Věřící, že jsou oficiální členy daného sboru, potom akceptující, že prostě akceptují to i chodí na ty bohoslužby, ale nejsou oficiální členy sbory. A pak ti, kteří prostě to tolerují, nechodí, ale prostě vědí, že tady je to křesťanství, tady je ten sbor. A všichni mají jedno společné, zúčastní se života sboru. Když sbor něco potřebuje, nemají problémy přijít a pomoct. I když nejsou členi, i když to jenom tolerují, ale sami se necítí být úplně jako vtažený do té víry a tak. Tak stručně řečeno.
4: Rozumějí tomu, vaši farníci nakladně praktikujete to tam stejně, jako tomu bylo u vás doma, když tatínek byl kazatelem baptistického sboru?
3: Tak samozřejmě já jako farář a navíc jako z jiné kultury se spíš přizpůsobují, než aby se lidi přizpůsobili mně. Samozřejmě v té vzájemnosti, v mém působení je i možnost to nějak jako trochu ovlivnit, můžu to dělat tím slovem, výkladem písma svatého, nabádání lidi k tomu, abychom tou vírou skutečně žili a tak. Nakladně mám takovou dobrou zkušenost, že máme tady lidi, kteří nejsou oficiálními členy sborů, přitom taky se zúčastňují života sborů. Prostě ani jako člověk, který by přišel jako host zvenčí, by to ani nepoznal, kdo je skutečným členem sboru, kdo jim není. I my sami se nikdy pleteme, jestli ten dotyčný nebo ta dotyčná je opravdu naším členem, naší členkou nebo ne, protože se nelišíme. Chodí sem, přispívají materiálně i duchovně do růstu společenství, i když nejsou oficiálními členy. A je to v nich.
4: Řekněte mi, shodou okolností právě ve středočeském Kladně působí dva faráři původem z Afriky, vy a také husitský farář Fanuel Osveto původem z Keni. Znáte se nějak, bavíte se, máte něco společného, tedy kromě toho, že jste výrazní, protože jste tmaví?
3: Známe se, bavíme se a velmi, velmi se kamarádíme. My tady děláme legraci, že je to prostě černé Kladno, takže jsme na správném místě. A jinak jako bavíme se v rámci ekumény. Tady na Kladně máme velmi výbornou ekumén, opravdu výbornou. My se přátelíme se všemi kazateli všech církví. Jsou tady baptisté a s kolegy římskokatolickými, kolegou z křesťanského společenství, adventisté, všichni tady jsou, církev bratrská. Scházíme se jednou za měsíc. Naposled jsme byli minulý týden, před týdnem, v pondělí, tady u mě. Vždycky se sejdeme u někoho z nás, modlíme se s dílem, sdílíme si, plánujeme, že míváme sem tam i ekumenické shromážení, na které zveme prostě lidi, I v městě na náměstí děláme někdy prostě i bohoslužby ekumenickou, takže a v rámci toho se stýkám i s tím Samuelem. Takže my se tady kamarádíme, přátelíme všichni.
4: A řekněte mi, vy jste strávil vlastně většinu dospělého věku už v Česku. Cítíte se jako Čech?
3: Necítím se úplně jako Čech, i když jsem tou vaší kulturou velmi ovlivněn a Čechům fandím ve sportu, ve všem. Já to beru tak, že mám dva domovy. Mám dva domovy, když tady opravdu jako žijí díl, ale pořád se cítím zároveň i jako Angolán a Česko beru jako svůj druhý domov, v němž ale převážně prostě žijí, mám tady vlastně jako zázemí, takže tak.
4: My se bavíme spolu krátce před Světovým dnem migrantů a uprchlíků. Myslíte, že křesťané mají nějaký zvláštní vztah k lidem, kteří přicházejí z jiné země, kteří tady nejsou doma? Máte dojem, že to je něco speciálního?
3: Tak, když to vezmu podle písma svatého, tak známe ten dovětek, pamatujte, že sami jste byli cizinci v egyptské zemi. Takže takhle nás nabádá prostě Bible, abychom i my přijímali příchozí. Samozřejmě i toto je otázka velmi komplexní. Ten příchozí se taky musí nějak, jo, aby byl přijat, on musí nás přijmout. Jsme všichni prostě lidé a má nás spojit vždycky jako ta láska. Jo, pokud přijde někdo, ale jeho cíl je prostě jako mě dostat z toho mého místa, pak je to špatný. Ale z principu ano, my máme to přikázání milovat blížního svého jako sama sebe a nedělat mezi lidmi rozdíly, jak zase říká třeba apoštol Pavel. Takže křesťanství má být migraci otevřené a zároveň ale individuálně prostě posuzovat, koho to přijímáme a proč to přijímáme. Jo? Máme právo prostě odmítnout, pokud příchozí nemá úplně s námi dobré úmysly. A po vzoru vlastním je dobré se integrovat. Integrovat se a já třeba tady žiji, ale přijímám něco českého, a neprosazuji nutně to svoje, ale nezapírám svůj původ, svoji kulturu. Jak říkám, pro mě je to obohacení, že praktikuji svoji africkou kulturu, zároveň prostě praktikuji to české, aniž bych nějakou vytlačil. Přijímám obě kultury za svoje.
4: Říká kladenský farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teka. Já vám moc krát děkuju a zdravím vás na Kladno.
3: Taky moc děkuji za pozvání a za rozhovor.
4: Mějte se moc hezky.
3: Taky.
4: Posloucháte pořad Za 5.5, věnovaný Světovému dni migrantů a uprchlíků. Pohled sociálního učení církve na téma uprchlíků, migrantů a příchozích teď proberme s teologem Petrem Šticou z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Omlouvám se, začneme od podlahy, od nejspodnějších pater českého internetu a také politické rozpravy. Asi jste zaslechl, že elity chtějí Evropu uprchlíky zaplavit, aby zničili tradiční podobu našeho kontinentu i naše náboženství. Co jste si o tomhle pomyslel?
5: Tak pomyslel jsem si hlavně, že to je takový trošku emocionální výkřik, protože politici, když budeme hovořit o tom roce 2015, který byl takovým jedním ze zlomových bodů v té nedávné historii, tak reagovali především na tu aktuální situaci, ať už geopoliticky nebo konkrétně v Maďarsku. Takže se jednalo o reakci na konkrétní situaci, politické jednání, které reagovalo na tu situaci. A za druhé taky jednání, které se snažilo co nejvíce recipovat také ten mezinárodně právní rámec. Takže nějaké spiknutí elit opravdu v této otázce nevnímám.
4: Ještě přesto pro posluchače máme indicie, které by takovou domněnku, která se objevuje tedy nejen v temných zákoutích internetu, ale dokonce se objevuje ve veřejné rozpravě v České republice, které by tuhle domněnku podpořily?
5: Žádnou se nevybavuji.
4: Vy žijete v Německu. Jak vypadá srovnání debaty o uprchlících u nás a právě v Německu?
5: Tak řekl bych, že je přece jenom o něco méně emocionální. To by byl asi první bod, který bych uvedl. A druhý bod je ta skutečnost, že je to diskuze, která vychází z větší zkušenosti historické, ale také ze zkušenosti praktické, protože počet nebo množství migrantů z různých zemí v Německu je přece jenom větší než v České republice. Takže tyhle ty dva aspekty, tu debatu, tak říkajíc, konturují úplně jinak než u nás.
4: Jak vypadá ta německá zkušenost s migranty? Můžete říct ze své zkušenosti každodenního života, jestli nějakým způsobem to změnilo i váš život, nebo je to nějak vidět?
5: Tak já bych možná začala tím, že sám se vnímám jako jakéhosi migranta, právě protože jako Čech žiju v Německu, tak taky spadám do té kategorie migranta. A jinak, co se týče toho, jak člověk vnímá tu situaci z toho běžného diskurzu nebo ze svého běžného okolí, tak asi možná v porovnání s Českou republikou nebo hlavně s nějakým maloměstem nebo malým místem v České republice člověk potká víc lidí, u nich je zřejmé, že jejich rodiče se narodili možná na jiném kontinentu a potkává je v běžném životě na zastávce, v prodejnách nebo v kině. Ale jinak bych neřekl, že zase ten rozdíl nějak do očí bíjící, ta v tom smyslu, že by mě to nějakým způsobem šokovalo, že by mě to nějak překvapilo už, když jsem se do Německa poprvé odstěhoval na trošku delší čas, tak to nebyla skutečnost, která mě nějak zarazila nebo překvapila.
4: A jak podle vás Německo zvládlo tu vlnu přistěhovalců, kteří přišli do Německa v roce 2015, pokud se nepletu, tak to byly hlavně Syřané, kteří odcházeli z té válkou zbídačené země.
5: Tak myslím si, že celkově ta bilance je pozitivní v tom smyslu, že řada těch, kteří přišli, tak se alespoň částečně integrovali, ať na ten pracovní trh nebo vůbec do té společnosti. Samozřejmě existují nějaké příběhy, které nekončí úplně happy endem, kde došlo k nějakým napětím třeba s těmi hostiteli nebo kde došlo k nějakému napětí v tom daném místě. Ale jinak celkově se dá říci, že zase nějakým zásadním způsobem tu společnost si myslím, že to neproměnilo. Možná, že jakým způsobem se ta situace proměnila od roku 2015 ta věc, že to téma je ještě mnohem víc předmětem veřejné debaty, než to bylo před tím rokem 2015 a zvlášť v letě 2015-2016 to bylo skutečně takové významné téma, potom významné téma i před posledními parlamentními volbami. Takže asi v tomto smyslu bych to tak komentoval.
4: My spolu hovoříme v době, kdy odchází z úřadu německé kancléřky Angela Merklová. Pakliže mám sáhnout do slovníku znovu takových těch hlubších vrstev české politické debaty. Ona byla označena za vítačku, já nevím, jestli znáte tenhle ten pojem, jestli se k vám dostal. Podle vás vítala Angela Merklová nebo Německo jejím prostřednictvím uprchlíky, je to adekvátní výraz?
5: Já bych neřekl, že to je úplně přiměřený výraz, že by v tom smyslu, že by to vyjadřovalo takovéto nadšené vítání. To byl jeden z obrazů té takzvané uprchlické krize v roce 2015 na tom Mnichovském nádraží, jak stáli mladí lidé a vítali některé ty uprchlíky, kteří přijeli tím vlakem z Rakouska. To si myslím, že v tomto smyslu bych Angelu Merkelovou neviděl jako vítačku. On tam vůbec ten pojem vítačka určitě má nějakou negativní konotaci.
4: Zcela jistě.
5: Co si myslím, že určitě v jejím rozhodování hrálo roli, je zkrátka reagovat tak, jak je ona známá, jako krizová manažerka na tu krizi, která vznikla v létě roku 2015 a potom snaha integrovat ty uprchlíky nebo ti, kteří přišli do té společnosti i do té na trh práce, kde vnímala, že řada těch, kteří přišli, by snad byli integrovatelní do toho trhu práce. Takže...
4: Čili tohle je praktičtější téma, tedy než rozdávání nálepek, předpokládám.
5: Ano, samozřejmě je to běh na dlouhou trať, není to něco, co se podaří úplně vždycky, není to něco, co by sebou nepřinášelo nějaké napětí nebo nějaké třecí plochy, ale u řady těch, kteří se rozhodli integrovat se do té společnosti, tak se to do menší či větší míry vydařilo.
4: Říká teolog Petr Štica, vy posloucháte pořad Za 5-5, tématem jsou hosté a příchozí. Pane Štico, V4, čili Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, to je tedy uskupení států, které jsou známé tím, že jsou proti těm kvótám přerozdělování uprchlíků v Evropě. Nejsou kvóty poněkud byrokratickým, poněkud tupým řešením, jaksi prostě matematickým?
5: Tady bych odpověděl, že ano. A to je, myslím, slabina tohohle systému nebo tohoto konceptu. Já sám jsem, když ten návrh v roce 2015 nebo 16 to bylo, 2015 to bylo asi ještě, zazněl, tak jsem byl vůči tomu opatrně skeptický, právě proto, že to je takový matematický model, který v té realitě života nemusí být úplně vždycky vlastně vhodný nebo nějak přiměřený. Na druhou stranu, co mě působilo jisté obtíže, na co jsem byl opakovaně dotazován i svými kolegy ze zahraničí, byla ta skutečnost, tak co tedy ty státy V4 nabízí jako alternativu tomu řešení, se kterým přišlo Evropské společenství. A je třeba si upřímně říci, že opravdu nějaké přerozdělování zátěže nebo solidarita v rámci Evropské unie určitě v těchto otázkách musí existovat. Možná, že ten takový ten matematický systém kvót není úplně ten nejvhodnější, ale vymyslet nějaký solidární mechanismus, který by reagoval na to, že některé země, konkrétně ty země jako Řecko nebo Itálie nebo Španělsko, můžou být vystaveny skutečně velké množství uprchlíků a pak jsou zodpovědně za celý ten azylový proces a tak dále, je něco, co je jistou asymetrií v rámci Evropské unie a vytváří prostory nespravedlnosti. A proti tomu je třeba bojovat nějakými nebo bojovat, utkat se s tím, vypořádat se s tím nějakými solidárními mechanismy a ty můžou mít diferencovanější podobu než ty uprchlické kvóty, ale jsou určitě na místě.
4: My se bavíme o příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků. Ten vyhlásil papež František, pokud se nepletu, v roce 2018. Zdálo by se, že církev je v tomto tématu zvláštně rozštěpená. Ona má ve svém DNA ten Ježíšův příklad a celý ten etos starého a nového zákona, kdy ten host je, a ten, který je příchozí, tak ten prostě o to se máme starat a dávat na něj pozor. Na druhou stranu je to vysoce citlivé kulturní téma, protože prostě vidíme, že ti příchozí jsou často jiného náboženství, konkrétně tedy muslimové, a vidíme, že to je předmětem kulturních válek. Jak si podle vás vede církev v tomhle ohledu?
5: Vy už jste naznačoval téma přijímání migrantů nebo vztah cizinců je určitě jedním z témat, které patří nejen v české církvi k těm takovým palčivějším nebo takovým diskutovanějším, ale je pravda, a vy jste to také zmínil v té otázce, že papežové a představitelé církve tady navazují na hlubokou biblickou tradici a na dlouhou křesťanskou tradici, která sahá až k těm biblickým základům, ale třeba už v 19. 20. století se papežové věnují opravdu těm velmi diferencovaně otázkám pastorace migrantů, sociální práce s migranty, etické reflexe toho, co migrace je, jak s ní pracovat a jak s ní zacházet. A papež František tady navazuje na své předchůdce a tohleto téma, zvláště v poslední sociální encyklice, bere jako takovým jedním, jako takové jedno významné téma. Na něm se ukazuje to hlavní téma jeho sociální encykliky Fratelli Tutti, a to je sociální přátelství nebo bratrství.
4: Někdo by mohl namítnout, to je zní všechno velmi vznešeně, což pak ale nejsme svědky ztroskotání toho konceptu multikulturalismu, kdy jsme měli dojem, že lidé se budou bez ohledu na svá náboženství a místa původu mísit a výsledkem bude pokojný svět?
5: Tak s tím tématem, o kterém teďka hovořil, o které jsem naznačil, souvisí proces integrace, který s tou otázkou migrace je úzce spojen a kdy je zřejmé, že integrace je oboustranným procesem, na tom se shodují všechny odborné publikace, které se tímto tématem zabývají. Jde o oboustranný proces, který vyžaduje námahu nebo aktivitu, jak na straně té přijímající společnosti, tak na straně toho migranta, který přichází a chce se integrovat.
4: To mimochodem připomínáte slova kladenského faráře Leonarda Teky, který je původně z Angoly a on říkal přesně to, co říkáte vy. Co říká vlastně k tématu uprchlíků a migrantů učitelský úřad katolické církve, tedy magisterium? Co by vlastně katolík, čím by měl být vybaven, jako když přemýšlí o tomhle tématu a odřekne si ty nálepky vítačů a to přesvědčení, že Evropu prostě řídí nějaké spiknutí?
5: Tak to je samozřejmě teďka poměrně nesnadná otázka, zhrnout to do několika málo vět, ale já bych tady možná...
4: Můžete opřel, i víc?
5: Několik málo víc, ale snad ne úplně mnoho. Vypomohl bych si tady reflexí jedné americko-indické teoložky Tishy Rajendry, která vypozorovala, že sociální učení církve buduje tu reflexi týkající se migrace na dvou principech. Na principu světoobčanském a na principu politickém. A říká správně, v napětí těchto dvou principů se utváří ta reflexe migrace. A ten světoobčanský princip je něco, co je pro sociální učení církve typické od začátku. Zdůrazňuje důstojnost člověka, solidaritu, univerzální určení statků, to, že jsme na prvním místě jedna rodina, že teprve sekundárně dělení do jednotlivých partikulárních společenství.
4: Tedy, že křesťanství není klanovým nebo nějakým národoveckým nátěrem a náboženstvím, ale že vždycky přesahuje národ, rodinu, přestože je respektuje.
5: A to je jeden ten pilíř té reflexe a ten druhý pilíř reflexe je ten politický princip, kde ty církevní dokumenty velmi diferencovaně poukazují na právo státu na hraniční kontroly nebo na regulaci imigrace, ale zároveň říkají, že toto právo nemá být pouze vybudováno na základě nějakých nebo kvůli nějakým politicko-pragmatickým cílům, ale má se vždycky odpovídat etickým kritériím. A ten politický princip potom třeba velice hezky, nebo toho spojení toho principu světoobčanského a politického velmi hezky zhrnují v roce 2003 v dokumentu Strangers No Longer, už nejste cizinci, biskupové Spojených států amerických a biskupové Mexika, kteří říkají, že státy mají sice právo na kontrolu hranic, ale zároveň lidé, kteří se nemohou uživit ve své vlasti, mají právo na to hledat místo, kde by mohli uživit sebe a své rodiny. A zároveň třeba zmiňují skutečnost, že právo politického azylu platí bezpodmínečně, nebo že i irregulární migranti mají svou důstojnost a je třeba respektovat jejich práva. A v té reflexi, v tom napětí těch dvou principů světu občanského, které reflektuje ty základní principy sociální učení církve a toho politického, se utváří ta samá reflexe tohoto tématu.
4: Jenom připomenu, že když jste mluvil o Spojených státech a Mexiku, tak součástí prezidentství Donalda Trumpa bylo vybudování zdi mezi Spojenými státy a Mexikem, že to velké téma taky pro Spojené státy a pro Mexiko. Ta hranice, která vede mezi těma dvěma státy, je tady jeden takový zažitý, řekl bych omyl, že ti, kdo věří té univerzalitě, o které jste mluvil, tak nerespektují hranice států, že hranice států považují za něco přežitého. Setkal jste se s tím?
5: Setkal jsem se určitě s tím, že někteří v té diskuzi zdůrazňovali právě jakýsi nebo zdůrazňovali takzvaně ten univerzální princip, že úplně pomíjeli právě nějaký význam těch států nebo hranic, který určitě existuje, ale zároveň jsem se setkal i s tím opačným aspektem, totiž, že někteří zdůrazňovali tak silně ty hranice těch států, jako by to mělo být o nějakou zeď, kde ta brána je úplně pevně vystavěna a je jí možné otevřít jenom za velmi, velmi vysoce náročných podmínek.
4: Tak ti, kdo se narodili trochu dřív, že k ním patřím, pamatují, že na našich západních hranicích taková zeď byla, ona tedy byla sosnatého drátu. Věříte tomu, že by se dalo nějak vrátit k tomu světu, kdy mezi státy jsou postavené podobné zdi, jako si pamatujeme tu železnou oponu?
5: Tak já doufám, že něco takového, co jsme tady zažili v druhé polovině 20. století, už se opakovat nebude. Ale samozřejmě, když vidíme právě ten příklad Spojených států amerických a Mexika, kde dochází k také velmi dramatickým osudům nebo dramatickým situacím tu a tam, tak si člověk říká, no jo, je opravdu třeba na tomto tématu ještě hodně pracovat a že to je to hodně energie a hodně práce, ale věřím, že už si něco takového opakovat nebude.
4: Stále se bavíme s Petrem Šticou. Naším tématem je Světový den migrantů a uprchlíků. Poslední věc. My dva se tady vlastně bavíme o hledání střední cesty. Jako takového ideálního přístupu, jak nebýt extrémistou ani na jednu stranu. Někdy se hledání střední cesty lépe daří, když vidíme nějaký příklad jednání, které je dobrou střední cestou. Vzpomenete si v kontextu ať už světové nebo české církve nebo německé na někoho, kdo činí ty skutky té střední cesty v tom smyslu, jak se staví k přijímání migrantů a uprchlíků, nebo jak o tom uvažuje, nebo jak co je za ním vlastně za práci?
5: Napadá mě asi teďka na první dobrou, tak říkajíc, ten konkrétní příklad, ze kterým jsme se setkali na Centru pro studium migrace, které existovalo před nějakým časem na Katolické teologické fakultě a kde k těm badatelským projektům náleželo například to zabývat se tím, tou situací religiózně a sociálně ukrajinských migrantů v České republice. A v tom bádání, já jsem na mě neměl přímo podíl, ale pak jsem studoval ty jednotlivé publikace, bylo evidentní, jak pro ten proces migrace mohou hrát významnou roli právě církve a hrají pro ty ukrajinské migranty v tom smyslu, že jim nabízejí pomoc při orientaci v té české společnosti nebo pomoc při začlenění vůbec do toho společenství, tak to je, řekl bych, takový konkrétní příklad dobré praxe z toho českého prostředí, ale určitě by se našla i řada jiných, které mi teďka momentálně napadají.
4: Je tady ještě jeden aspekt, který jsme nevzali do hry, a to je to, co postoje k migraci dělají ze společností, která tyto postoje zastává. Co se děje ze společností, která se významně vyhraňuje proti migraci jakékoliv. Přestože tedy, a vy už jste to trošku naznačil, když kterákoliv stavba v České republice pravděpodobně se neobejde bez dělníků, kteří se narodili jinde a za prací k nám přicestovali.
5: Tady bych řekl, navázal na to, co říkal papež František právě v Fratelli Tutti, kde, jak už jsem říkal, to téma migrace hraje důležitou roli. Někdy se tím ta společnost může ochozovat i o obohacení, které se mu jinak nedostane, nebo které skrze toho migranta může přicházet. Nejde jen o nějaký ekonomický potenciál, pracovní sílu, kterou ten migrant přináší v tom smyslu, že se ujímá té práce, kterou tady nikdo třeba vykonávat za tu danou mzdu nechce, ale zároveň sebou může přinášet i obohacení pro tu společnost jako takovou. Zvláště tehdy, pokud se do té společnosti opravdu integruje, pokud se podaří, že se tady usadí a zůstane tady další dobu.
4: Vy jste sám sebe označil za migranta, což na mě udělalo velký dojem jako český teolog žijící v Německu. Jak byste uklidnil ty, kdo přeci jen cítí úzkost před tím světem, který je tak proměnlivý, který je globalizovaný? Jak byste z pohledu člověka, který přemýšlí o teologii, který přemýšlí o společnosti a jako z pohledu migranta, co byste tomu člověku řekl?
5: Řekl bych, možná první věc, kterou bych zmínil, je skutečnost, že migrace není úplně nový fenomén. Migrace je něco, co tady bylo vždycky. A když se podíváme na ta čísla migrantů na světě takovým tím globálním pohledem, tak zjistíme, že se vlastně ten podíl migrantů na světové populaci úplně nějak zásadně nemění, nějak zásadně nezvyšuje. Zvyšuje se třeba množství uprchlíků, zvyšuje se v posledních letech, nebo několika, nevím přesně, jak to teďka vymezí, jestli by to už bylo desetiletí, počet migrantů, kteří přicházejí do Evropy, ale z toho celkového úhlu pohledu se ten počet migrantů, nebo ten podíl migrantů na své populaci nijak zásadně nemění. To znamená, migrace tu byla vždycky. Druhý bod, který bych chtěl zmínit, je skutečnost, že na politické úrovni samozřejmě je to třeba ještě poměrně hodně třeba zlepšit. Zvlášť na úrovni evropské politiky se o tom tématu stále diskutuje, konkrétní řešení sice přichází, ale spíše v menším a nějaké zásadní změny toho systému zdají se jsou ještě poměrně daleko. Ale přesto při těch třeba slepých uličkách nebo nějakých takových neúspěšných pokusech o nějaké zlepšení se něco ukázalo, že třeba funguje málo a proto se hledají cesty, které by mohly fungovat lépe. Takže i na té politické úrovni si myslím, že se ta situace

Plujete na vlnách Rádia Proglas a pár minut před 18. hodinou je čas na myšlenku na den. Tou je promluva papeže Leva 14. na generální audienci 28. května 2025 s názvem Kdo je můj blížní? Čte Martin Holík.

Ježíš se ujal slova a řekl: jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbyli, nechali na polo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu. Viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran olej a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a starala se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: starej se o něho a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet. Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako blížní k tomu, který se octl mezi lupiči? On odpověděl: ten, kdo mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu řekl: jdi a stejně jednej i ty. Papež Lev dodává: podobenství, které Ježíš vypráví, se odehrává na cestě a je to cesta náročná a strmá, stejně jako život. Život je však tvořen ze setkání a v těchto setkáních se projevuje naše pravá podstata. Stojíme tváří v tvář druhému, před jeho křehkostí a slabostí a můžeme se rozhodnout, jak se zachovat. Postarat se o něj nebo předstírat, že se nic neděje. Stejnou cestou přicházejí kněz a levita. Jsou to lidé, kteří slouží v jeruzalémském chrámu, kteří žijí v posvátném prostoru. Přesto však bohoslužba nevede automaticky k soucitu. Když tu náhle přichází člověk, který je schopen se zastavit, je to Samaritán, tedy člověk náležející k opovrhovanému národu. V jeho případě text neuvádí, odkud, kam se ubírá. Říká pouze, že byl na cestě. Náboženství zde nehraje žádnou roli. Tento Samaritán se zastaví jednoduše proto, že se ocitl před jiným člověkem, který potřebuje pomoc. Kdy budeme také my schopni přerušit svou cestu a projevit soucit? Když pochopíme, že ten zraněný muž na cestě představuje každého z nás. A tehdy nám vzpomínka na všechny ty chvíle, kdy se Ježíš zastavil, aby se o nás postaral, pomůže, abychom byli lépe schopni soucítit.

Je 18 hodin a na Proglasu vás zveme k poslechu přenosu mše svaté. Dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze celebruje pater Filip Jan Radhouský.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, drazí diváci, drazí posluchači, jsem rád, že prší. Na Jižní Moravě ještě ne, ale tam ten dešť posíláme. Jsem rád, protože ta žízeň, která je symbolem žízně, kterou má lidské srdce. Je pravda, že jsem na čtvrté kapce uklous, si říkám, tyjo, že sotva začne pršet, tak se odstnu na zemi, ale dopadlo to dobře. Jenom my někdy tak jako kloužeme všelijakým způsobem a chce to, aby nám skutečně pomohl ten, který může. Ten, kterého můžeme prosit, ten, ke kterému můžeme přijít. A proto otevřme svoje srdce. Vyznejme, že jsme lidé hříšní a slabí a volejme k Pánu, ať nás naplní svým milosrdenstvím. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají. Smiluj se nad námi. Zbav nás všeho, co tíží naše svědomí a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Ach, vy pošetilí Galaťané, kdo vás to uhranul? Vždyť vám byl zrovna před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. Jen to bych od vás rád věděl. Dostali jste ducha za skutky zákona, anebo za víru, jak vám byla hlásána? To jste tak pošetilí? Začali jste duchem a teď končíte tělem? Tak veliké věci jste prožili a všechno je nadarmo? V tom případě by to ovšem bylo nadarmo. Tedy ten, který vám uděluje ducha a dělá mezi vámi zázraky, činí to za skutky zákona, anebo za víru, jak vám byla hlásána. Slyšeli jsme slovo Boží.

vzbudil nám mocného zachránce v domě Davida svého služebníka.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Lukáše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš řekl svým učedníkům: někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: příteli, půjč mi 3 chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách a nemám, co bych mu předložil. On však by mu zevnitř odpověděl: neobtěžuj mě, dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to. Říkám vám, když přece vstane a dá mu tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám, proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám. Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že by ho syn, když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? A nebo když ho prosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třeba že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Kdo vás to uhranul, Galaťané? Je to výzva k tomu, abychom poznanou pravdu střežili ve svém životě. Abychom se poznané pravdy jednoduše nevzdávali v okamžiku, kdy nějakým cukrletem nás od ní chce odloučit někdo jiný. Jestliže se máme pevně držet Krista ukřižovaného, Krista spasitele, pak je to skutečně ta nejlepší cesta, protože bych jinak nedovedl pochopit důvod, proč by sám Bůh, který je všemohoucí, nechal, aby byl jeho syn rukama člověka ukřižován. Myslím, že jako křesťané máme skutečně uprostřed nás ukřižovaného Krista. Krista spasitele. A o něj se ve svém životě opírejme. A kdo by nám chtěl vzít Krista, že ho nepotřebujeme, že si stačíme sami, tak za ním nechoďme. Protože všechno, co Bůh stvořil, tak se dá zneužít. A všechno, co nás může vést k Bohu, paradoxně nás může také od Boha odloučit. Není to, že si zvykneme na nějaký systém a teď v něm budeme fungovat, ale chce to život. Chce to něčeho si všimnout. Najednou mít pozorné a vnímavé srdce. A k tomu jsme také vedeni, protože to můžeme na různých těch příkladech, co říká Pán Ježíš v podobenstvích, ať už to jsou ty moudré pany, který si vzali ten olej, a nebo jiné příběhy, to je jedno. A dnes tu máme takový zvláštní příběh, když už se to odehrá. A dnes tu máme takový zvláštní příběh, když už se to odehrá.

0: technických důvodů přepojujeme do kostela svatého Augustina. Děkujeme za pochopení.
1: Vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme. Pane Ježíši Kriste, proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi, nad všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze Něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče Všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Podle

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věk. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně v duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Všemohoucí Bože, ty nás sytíš a vnitřně obnovuješ svátostí těla a krve svého syna. Dej, ať ten, který se stal naším pokrmem, přetváří nás stále více a více k své podobě, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Na Proglasu jsme poslouchali přenos mše svaté. Další přenos přineseme zítra v 18 hodin z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. A po mši svaté můžete jako obvykle poslouchat hudební zastavení klasické hudby. Uslyšíme skladby Jeana Baptista Lilly a budou v tomto pořadí Všechny národy, O moudrost a Chvalte služebníci. Sóla zpívají Monique Janetti, soprán, Gérard Len zpěv, François Touche bas, Arlette Steyer a Marie Bayer mezzosoprán. Diriguje William Christie.

0: Na Proglasu jsme poslouchali skladby Jeana Baptista Lily, zazněly tyto věty: Všechny národy, o moudrost a chválte služebníci. Sóla zpívali Monique Zanetti, Arlette Steyer, Gérard Lenne, François Touche a Marie Bayer. Dirigoval William Christie.
1: Pracovní příležitosti na Proglasu.
2: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Jihočeský písničkář, básník a výtvarník Stanislav Kahuda se po 6 letech vrátil s novým albem Netopír. 14 nových písní doplňují 4 starší skladby, včetně titulní, která původně vyšla už v roce 1994 na albu Zlatý prase. Nahrávky vznikaly nejprve doma a poté byly smíchány v profesionálním studiu. Autor při nich využil i netradiční postupy, například digitálně nastříhaný zvuk valchy. Netopír vyšel jako kniha, zpěvník a sbírka Kahudových ilustrací a básní s přiloženým CDčkem. A my si z tohohle alba pustíme píseň Hodinky.

se spolu sotva znali, za chvíli už si potikali. Ač plni touhy, plni smutku, zašli si spolu na minutku. Pak už se vedli za ručičku, šťastně se ti

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

A na vlnách Proglasu jsme dopluli až do 19. hodiny a to je čas, kdy zveme k poslechu zejména naše nejmenší posluchače.

Ahoj, děvčata a kluci. Máme tady zíváček se Sárou a dnes budeme bude stejně jak jste zvyklí, pohádka, písnička a modlitba na závěr. Každý z nás má nějaké povinnosti. Chodit do školy, školky nebo práce. Psát úkoly nebo se taky starat o domácí zvířátka. Někdy se toho ale nahrne příliš, jako se to stalo Lucince. Hned uslyšíme, jestli to zvládne a jestli jí někdo pomůže.

0: Vzadu na zahradě rozkvétá šeřík. Na chodnících skákají holky panáka a v lese za čertovým mlýnem se v hustém konvalinkovém listí objevují droboučké voňavé zvonečky. Nebe je veselé a modré jako Bubákovy oči. A co z toho všeho Lucie má? Sedí doma zavalená úlohami, nemůže nikam. Jen vynesla klec na zahrádku, aby si papoušci užili sluníčka. Jen se lítostivě ohlédla po Barborce, jak si na pískovišti pod jabloní bezstarostně hloubí tunel a znovu se vrátila do dětského pokoje. Příští týden má v klavírní škole přehrávky. Bude hrát před sálem plným lidí 3 skladby z paměti a samozřejmě s dynamikou, se správným důrazem na každé notě. Za celý rok tolik necvičila, kolik musí právě teď. A ve škole je taky zle. Paní učitelka zjistila, že děcka pletou vyjmenovaná slova a tak jde diktát za diktátem. 4 jenom prší. I na Lucii vyšla 1. Takže se teď opakuje jako o překot. Každý den jsou 2-3 domácí úlohy. Lucie otevřela sešit a nadepsala datum. Dnešní úkol zní: použijte ve větě nejméně po 3 vyjmenovaných slovech s tvrdým i po b, m, p. Obyvatele Přibyslavy štípal hmyz, když klopítali, jen se pířili, spytli plnými bylin přes mítinu, kde se nachomítla myš. Sestavila pohotově Lucka. Úloha je na to šup. Lucie ji po sobě přečetla a poněkud zrozpačitěla. A taky neví, kam všude patří čárka. Bude se muset s někým poradit. A raději s maminkou. Táta by měl určitě plno řečí. Už ho slyší, jak se rozčiluje. Kde jsi přišla na takovou pitomost? Měla bys to celé napsat znova. Tatínek má moc vysoké nároky. To je fakt. Tahle věta dává konec konců docela rozumný smysl. Proč by nemohli obyvatelé Přibyslavy sbírat v lese léčivky? No a jestli jich bylo třeba 50, klidně toho mohli nazbírat celé pytle. Aspoň 2. No nic, hlavně, že je 1 úloha vyřízená. Teď ještě cosi do matematiky, potom nakreslit obrázek do čtenářského sešitu a to ještě není pro dnešek všechno. V sobotu byli s ještěrkami v zoo kreslit zvířátka, což je další úkol ve hře o zlatý žalud. Však už k němu moc příček na žebříčku nezbývá. V zoo to bylo docela prima. Zvlášť lišky se Lucii povedly. Ale ani lev a krokodýl nebyli špatní. I Hanka, když si prohlížela kresby, povídá:
1: ty jsi úplná akademická malířka, fakt.
0: A holky bez nadšení uznali:
1: Nedá se nic dělat, máš to z nás nejlepší.
0: No co, však je to po mamince, připomněla Lidka. Lucii bylo blaze, ale teď ještě musí o každém zvířeti, které nakreslila, taky něco napsat. Kde žije, čím se živí, jak se rozmnožuje. Něco ví a něco si ještě musí najít v knížkách. A to je práce nejmíň na hodinu. Donesla si z tátovy knihovny Od Agamy po žraloka. Příroda v České republice a obrazový atlas zvířat. Listuje v tom a hledá. A najednou slyší ze zahrady hrozný rámus, jako by zařinčelo sklo. A do toho štěkání a Barborčin vyděšený křik. Lucie skočila k oknu.
1: Co se děje?
0: Ale už to vidí. Pod lavicí leží převrácená klec, dno z ní uletělo, papoušci taky. Sandálek sedí na plotě, Lotka skřehotá z angreštových keřů.
1: Domino tahal kocoura, Bubák skočil na klec, všechno to spadlo.
0: Vysvětluje polekaná Barborka.
1: Nemohla si hlídat? Proč já? Proč všecinko jenom já? Nemáš sem tu klec dávat. Musím se učit, abys věděla, a ty si jen hraješ.
0: Barborka si docela všechno taky líbit nedá. A do všeho toho křiku se z dolního okna vykloní babička. A zase hartusí, čeho, že se to dočkala, že na stará kolena žije ve zvěřinci a že se o tu havět nikdo nestará a že půjde do domova důchodců, poněvadž na to všechno nemá nervy. Lucie už je dole na dvorku. Spravila klec, otevřela dvířka, třeba se ptáčci sami vrátí. Lucka opatrně sáhne do angreštu. Když létá lodka po pokoji, co chvíli si jí sama sedne na hlavu nebo na rameno. Ale tady, kde pak? Chytit se nedá, zatřepe křídly a už sedí nahoře na jabloni. To sandálek byl rozumnější. Slétl z plotu a sedl si pod lavičku, na které stála klec. Určitě rozvažoval, že by bylo nejmoudřejší vrátit se do svého. Jenže byl tu taky Domino a ten ptáčkovi na dlouhé uvažování nedopřál čas. Lov ho naplňoval nadšením, skákal a horlivě štěkal. Papoušek sedící na zemi mu připadal jako jistá kořist, za kterou bude náležitě pochválen. Ale nevyšlo mu to. Papoušek mu ulétl před čumákem a pejsek se místo pochvaly dočkal důkladného pohlavku.
1: Rošťáku jeden, sandálek se už vracel, musel si ho zahnat,
0: křičela Lucie, celá rozčílená strčila Domina do chodby. A bubáka tam šoupli v zápětí za ním. Barborka popadla kocoura snad v poslední chvíli, právě se přikrčil ke skoku. Tomu by panečku ptáček neulít jako Dominovi. Jenže Lucie s Barborkou už měli své zkušenosti. Vzpomněli si na neslavný konec bedrníka. Lodce na jabloni se vedlo daleko lépe než sandálkovi. Žádný tam po ní neskákal, cítila se v bezpečí a tak jen spokojeně skřehotala, pokřikovala na svého druha.
2: Co tam vyvádíš? Pojď radši za mnou, tady je krásně.
0: Sandálek si dal říct. Seděli na jabloni oba, až docela nahoře. Přeskakovali s větve na větev a divili se, jak je ten svět velký. Teď by tu byl potřeba tatínek. Lucie ani Barborka po stromech šplhat neumí. Nebo aspoň Krištof, kdyby přišel.
1: Zahlédla jsem ho přes plot. Jezdí, myslím, na kole.
0: Vzpomněla si Barborka. Lucie našla Kalinu na plácku pod věžáky. Jeho kolo odpočívalo na trávníku a on visel ze šplhadla hlavou dolů a houpal si jako orangután. Jestli ten papoušky nedostane, tak už nikdo. Sandálek s lodkou byly stále na jabloni. Barborka je hlídala.
1: Přeletěl jen o větvičku výš, nechtějí od nás odletět.
0: Krištof stál pod stromem se zakloněnou hlavou a založenýma rukama a promýšlel postup práce.

Tak to je pěkné nadělení. Jak přesvědčit papouška, aby se vrátil zpátky do klece? Kamarád Krištof jim nabídl pomoc, ale podaří se jim sandálka a lodku chytit? Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A jako další si pustíme písničku Život je pes.

a po písničce je čas na modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můj milý Bože, děkuji ti, že nejsem na světě sám. Je tu se mnou spousta lidí a všichni můžeme mířit k tobě. Prosím tě o moc a posilu, aby důkazem o tobě mohl být také můj život. Amen. Tak tohle je dneska už všechno a na závěr, aby se vám dobře usínalo, vám pustíme písničku Vosa od Karla Plíhala.

0: a tyhle ti vědí, že koho už osy bodnuli, ten začíná znova od nuly, stále a znova od nuly. Chvíli to bolí a pak už jen světí, koho už osy bodnuli, stále a znova od nuly.
1: A po večerním zíváčku vám přinášíme pořad Jak se vám líbí. Josef Javůrek si pro vás připravil koncert skupiny GOI ze studia Proglasu.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Dnešním hostem v koncertním studiu Proglasu je skupina Goji. Představím postupně jednotlivé členy. Bára Petříčková, kytara, akordeon, flétna a zpěv.
3: Ano, ahoj.
2: Filip Roček, kachon a perkuse.
4: Ahoj.
2: Jan Vlasák, basa a kytara.
5: Ahoj, dobrý den.
2: Pája Šefrnová, kontrabas.
6: Ahoj.
2: A Matěj Petříček, houslista.
7: Čau.
2: Mám na vás takovou otázku. Když někdo přijde na koncert této skupiny, co uslyší jako první? Folk, world music a nebo prostě jenom vaši vlastní tvorbu?
3: To se dost mění podle nálady, podle toho, jaký máme zrovna playlist. My to často měníme, celkově jsme dost taková kapela, o které nevíte úplně, co čekat, protože se nám mění obsazení, mění se nám i playlist, nejsme úplně pořád jako stejní, takže se to mění hodně.
2: Já jsem si o vás přečetl, že si trochu říkáte free folk kapela, co si pod tím můžeme představit?
3: No, je to takové, že jsou ty zajeté subkultury a vlastně my moc nespadáme jako nikam. Poslouchají nás třeba lidé, co mají rádi spirituální jako festivaly a taková ta ezokomunita. Zároveň nás poslouchají třeba trampové prostě a zároveň nás poslouchají i lidi, co mají třeba rádi mix různých žánrů, takže asi tohle, že nespadáme moc jako nikam do žádné tady té škatulky moc, no.
2: Zahrajte nám první písničku, jak se bude jmenovat?
3: Jmenuje se Kafe a je to jedna ze starší tvorby, jako písnička ze starší tvorby. Je o nešťastné lásce a je taková právě typická, že to tam hodně mixujeme, ty styly.

0: Písní Kafe se nám představila skupina Goji v koncertním studiu Proglasu. Pro naše posluchače připomínám, že koncert mohou sledovat i vizuálně na YouTube kanále Radia Proglas. A já už mám další otázku, která trochu míří k tomu, čeho jsme se maličko dotkli. Vy jste říkali, že vaše kapela se, co se týče obsazení, trochu proměňuje a na vašich stránkách píšete, že jste smečka, kterou spojila hudba a kamarádství. Proč právě smečka? To je takové neobvyklé slovo.
1: No tak je to smečka hlavně kolem naší Barči. Jako je to její tvorba, je to její kapela. Ona všechno nacítí, promyslí, přijde se skladbami. A my jsme smečka, která se kolem ní nakupila, smečka hudebníků, kterou si ona umí výborně vybrat. A myslím si, že to tak nějak vystihuje. Vycvičit, ano. A to tak nějak vystihuje podstatu naší kapely, protože Barča i hodně přemýšlí nad každým koncertem, píše na každý koncert speciální playlist podle toho, na jaký typ koncertu jedeme, co tam bude za lidi, jak udělat vlastně to flow po celou dobu koncertu, tak aby to neusnulo, aby ti posluchači neměli moc dlouho nějakých pomalých písní a aby neodcházeli. To se snaží Barča všechno dělat a proto si myslím, že jsme její smečka.
0: Co musí mít člověk, aby mezi vás zapadl?
2: Tyjo, to je otázka teda. No, já nevím. To se děje tak organicky. Jako spoustu těch personálních to zní divně. Z těch změn v kapele, jako že někdo odešel, přišel, se stalo tak jako životem. A to nebylo úplně jako, že bych si jako já řekla, už mě štvou, tak je prostě vyměním. To ne. A jakoby spoustu z nás tady jako od začátku, nebo skoro od začátku. A co musí ten člověk mít? No, jako kdybych to měla nějak vzít jako rozumem, tak je asi dobré, že když umí improvizovat třeba, že zná dobře svůj nástroj. A když zná i dobře sebe, aby uměl dobře komunikovat, protože jakoby fungovat v takové velké partě je, nebo smečce, je prostě někdy složité. Každý z nás jako je dost jináčí. Každý máme svoje různé nálady, v životě se nám dějou věci a je potřeba umět prostě spolu mluvit, říct si, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co potřebuju. A když to na někdo jako neumí, což se stává, protože prostě lidi jsou různé povahy, tak to moc nejde s takovýma lidma fungovat. No. A taky asi, na čem mě osobně záleží, tak je, aby ten člověk byl poctivý a pravdivý. Aby nehrál žádný jako hry a žádný šmečka.
0: Báro, teď otázka na tebe. Máš ráda na zkouškách i v běžném kapelním životě organizaci přesnou, anebo to bereš tak prostě od srdce, jak to přijde, nebo nechci říct přímo chaos, ale prostě jsi spíš jako organizační typ? Hodně?
2: Tohle se hodně s věkem změnilo a změnilo se to taky tím, že zakladatelka Goji, K. Bílková, která hrála dřív na housle s náma a pořád ještě hraje, ale ona teďka jako bydlí v Kanadě na dobu, uvidíme jak dlouhou. A vlastně ona je člověk, který jako byl ohromně jako organizačně schopný a vlastně tu kapelu dost v tady tomhle směru držela pohromadě. A ve chvíli, kdy odjela, tak to jako zbylo na mě a já jsem se v tomhle musela hodně vyvinout, řekla bych. Ale jako nejenom na ní, jako třeba i tady Filip je velice schopný, co se týče organizace a i Vlasy, prostě jako, vlastně jako všichni, teďka musím říct, že jsou všichni takový, jako dostá ta disciplína funguje. Nicméně nebylo to tak vždycky v kapele. Myslím, že v tomhle tom taky dost zrajeme a když jsme byli mladší, tak jsme to měli víc jako by, jak se říká, na párku. Ale prostě, to jsem neměla říkat, že? Pardon.
1: Jsi z Valašska.
2: Já ona si myslím, se to neříká, toto.
1: Že už je to každému jasné.
2: Bylo nám to trošku, měli jsme to trochu volnější, tolik jsme to jako nehrotili, ale teďka je to jako potřeba, protože už nám na tom jakoby hodně záleží, nebo ne, jak to mám říct, vlastně nedoplnil bys mě třeba.
1: No já si myslím, že se to proměnilo s věkem, jak jsi říkala, protože teďka už skoro všichni máme děti a už ten čas organizujeme jinak a vlastně je toho méně, musíme, i těch zkoušek je méně, takže když už se sejdeme, tak si myslím, že Barča má plán, co je potřeba řešit, nicméně když se zase slezem a ponoříme se do takové té atmosféry, jakože jsme kapela vlastně a už jsme se dlouho neviděli, tak trošku ta organizace jde stranou a křepčíme a jsme šťastní, že se vidíme a pak uvidíme, co z té organizace nakonec v průběhu toho večera zbyde vůbec. Takže
2: jako musím říct, že i toto se stává, ale musím, jakože fakt třeba tu zkoušku prokecáme, protože jsme se dlouho neviděli a potřebujeme si prostě pobejt spolu jako lidi, ale myslím si, že toho většina lidí z kapely nelituje.
0: Zahrajete nám další písničku, která se jmenuje Fénix?
2: Ano.

0: Posloucháte koncert skupiny Goji ze studia Proglasu. Slyšeli jsme písničku Fénix. Před chvílí jsme se bavili o tom a možná jste tak trochu prozradili, že písničky, které hrajete, jsou autorské písničky tady Báry. Přece jenom bych se chtěl zeptat, když písničky vznikají, konkrétně jejich aranže, podílíte se na nich všichni nebo, Báro, máš představu už o tom, jak to má znít?
1: Já skládám písničky tak, abych byla schopná zahrát i sama koncert, kterých teďka těch solových mám hodně málo, protože celkově mám méně času, ale situuju to takhle, jako. A nicméně pak to přinesu kapele a vlastně někdy jsem otevřená těm změnám, někdy míň. Někdy prostě oni přijdou, hej, toto tam dáme, to ten rytmus, to bude péckoš. A já, hej, vůbec to takhle necítím, jako. Nebo třeba, když vlastně Vlasy přišel k nám do kapely, on už je tu jakoby dlouho, ale to jedno, tak prostě vlastně jsme měli spolu pár zkoušek a já jsem třeba říkala, hej, hrej to trošku míň jako, jak jsem to říkala? Míň jako funk, míň jako Nirvánu a víc jako funky, třeba.
2: Ano, legendární hláška.
1: No, prostě... Jako jsem otevřena změnám a vlastně to mám ráda. Jako rozhodně nekecám ostatním do toho, co tam mají hrát, ale někdy mám jako nějakou emoci, kterou nese ta píseň, jako tak ji mám jako zažranou a nechci si ji úplně pustit. Ale třeba teďka jsme udělali ze neúplně komorní písničce drum and bass, takže písničky drum and bass, takže jako myslím, že jsem hodně flexibilní.
2: Je to tak. Rozhodně nám neříkáš, co a jak máme hrát, ale spíš jde o ten pocit a celkový dojem z té písně, aby to souznělo s tím, jak to má být.
1: Chcete k tomu něco? Ne.
0: Máš to jako autorka tak, že třeba cítíš, že tvé písně si sami řeknou, jak mají znít? Že myslím to tak, že...
1: Rozumím, jak to
0: chápeš,
1: myslíš.
0: Jak to
1: jo, chápu, úplně. Jo. Mně celkově přijde, že jakoby každý člověk, co skládá písničky, tak ví, že si to jako úplně nevydupe. Pokud chce, aby to mělo jako to srdce a duši, jako tak si to nevydupe. Prostě ta písnička buď přijde, nebo nepřijde. Je to podle mě úplně jako s obrazem, jako s čímkoliv, s jakoukoliv autentickou tvorbou, která jde opravdu z člověka a ne jako z mysli, že člověk ovládá nějaké řemeslo, třeba skládat dobře jako texty za sebou nebo ovládat barvu, tak je to podle mě přesně tak, že to dobré dílo si člověk jako nevydupe. To, které jako hýbne s ním vevnitř a potom ví, že má potenciál hýbnout v lidech ven. Protože si myslím, že každý umělec by měl jakoby dělat to pro sebe, aby ho to obohacovalo a zároveň, aby to ale sloužilo tomu publiku, kterému to jako předává. Protože ve chvíli, kdy jako tam prostě jenom tak stane, co se tam švrdláte, protože to jakoby, chápeš? Jo, takže já si věřím tomu, myslím si, že ty písničky chodí prostě, nevím odkaď, to jako není otázka, na kterou dokážu odpovědět, ale prostě přijde. Třeba teďka jsem měla období, že jsem nesložila rok a půl nic. A najednou přišly tři písničky prostě. A myslím si, že to taky hodně záleží na tom, jako že člověk musí mít trochu prostor na to, jako být v sobě. Že jako jakmile člověk je hodně v nějakém jako presu, hecu, prostě hektickém jako životě, tak to moc nejde. Jakože myslím si, že to je takové, když se to celé člověk může ponořit, tak to může něco takového dorazit.
0: Poznáte jako kapela, když písnička je hotová a řeknete si jo, tak s tímhle už můžeme vystoupit. Ty jsi teda říkala, že hraješ ty písničky i sama, ale když to teda se cvičíte, že si řeknete jo, tak teď je to výborný, tak takhle to bude.
3: Odpovíš, Pajs? Já nevím, já jsem takový nováček v téhle kapele, hraju teprve rok a zjistila jsem, že se to pořád někam hýbe. No, pořád je to něco nového. A pořád se to vyvíjí a hodně se to vyvíjí na těch koncertech a je to takový živý.
2: Já bych řekl, že ta písnička má několik takových fází. Nejdřív s nima Bára přijde, můžeme ji cvičit párkrát jako třeba na zkoušce, aby jsme se s ní seznámili. A pak už jsme si celkem jistí, že ji zahrajeme na koncertu. To ale neznamená, že je taková písnička hotová. Je na nějaké úrovni, kde se to vlastně dá zahrát, ale neustále se ta písnička vyvíjí a vždycky se dá zlepšit a někdo přijde s nápadem, s nějakými pauzama, zkrácením, prodloužením. Přijde nový nástroj do hry, přijdou housle teďka, nebo trubku máme čerstvě, takže ty písničky se musí vyvíjet tak, aby se jako vyvíjely. podle nás.
1: Ještě bych ráda podotkla, že kapela Goji to se mnou nemá jednoduché, protože já občas udělám jim takovou věc, kterou ne všichni mají rádi, že složím písničku a na koncertě řeknu, hele, mám nový song, tak ho jdem zahrát, protože mám důvěru v to, že oni jako tak dobře ovládají ty své nástroje, že to prostě zvládnou. Už jsem občas dostala za to ban, jako, že to nesmím dělat. Ale vždycky to dopadlo dobře a se ctí, takže já jsem spokojená.
0: Písničku, kterou nám teďka budete hrát, to už jste hráli. Dary.
1: No, ale ne moc krát.
2: Pak musíš zahrát tu novou.
1: Se bojím.

0: Poslouchali jste píseň Dary a v koncertním studiu Proglasu nám hraje skupina Goji. Mně se moc líbila ta část rozhovoru, kde si řekla, že nevíš, odkud se ty písně berou. To je taková trochu filozofická myšlenka, možná se s ní potýká část muzikantů, kteří nad tou tvorbou přemýšlí trošku víc do hloubky. A kde se vlastně bere tvoje i vaše inspirace? Já v těch písničkách třeba slyším trošku vliv i Balkánu, tak kde tu inspiraci bereš nebo berete prostě? Jak to k tobě chodí? Nebo třeba co posloucháš za hudbu, která tě pak ovlivňuje a tak?
1: No tohle je třeba věc, která je prostě moji rodiče i můj brácha, který by the way tady hraje na housle, což je zajímavé, ale souvisí to s tím, proto to říkám, tak celý život vlastně nám pouštěli hodně zajímavou hudbu. Náš teďka má strašně velkou sbírku LPček a prostě ostatní rodiče ve škole pouštěli prostě dětem Dádu Patrasovou a my jsme poslouchali Led Zeppelin, Beatles prostě a nějaké hudce, prostě jako brzálisty prostě. Takže my máme jako docela dobře, jako hodně zajímavý základ. Zároveň jsme hráli v cymbálovce, oba s bráchou, protože jsme z Valašska. A vlastně myslím, mám pocit, jako že tohle všechno, vlastně ta hudba, kterou jsem poslouchala už jako od fakt jako útlého dětství, podle mě od toho, co jsem vylezla z mamky, tak prostě jako že furt jsem to měla kolem sebe a člověk to tak jako nasává mimo děk a potom vlastně už se to potom i mimo děk děje, že když skládá tu hudbu. Já mám prostě ráda folklor, protože mně přijde, že to má takové ty kořeny prostě, které jako v člověku tepou, když to člověk hraje. Takže já mám hrozně ráda, když v té písničce toto je. Jako když tam prostě toto jako, já nevím, jestli to dokáže někdo popsat, ale třeba právě ta balkánská dechovka, jo, tak to třeba můj brácha vlastně jednu dobu hodně poslouchal, má to hodně rád a vlastně samozřejmě jsem se po něm chtěla vždycky opičit, takže prostě jsem to hnedka poslouchala taky a měla jsem fakt třeba v 15-5 leté období, kdy jsem měla jenom fanfare Siočare a prostě takhle, no. Takže, nebo irskou hudbu taky miluju, jako máme i písničky, které jsou šmanaclé tímhle. Takže myslím, že potom se to prostě vevnitř nějak zmixuje, pak do toho vleze ten duch nějaký jako kreativity a muza prostě a udělá to pup a je to prostě, no, takže tak.
0: Jsou třeba nějaké oblasti folkloru, kterým se třeba vědomě vyhýbáš, že by si třeba řekla tohle dělat třeba nechci, ale
1: jako nebo myslíš teďka jako nějaké země?
0: Jako, nemyslím třeba jako hudební, že by si třeba řekla, teď nemyslím přímo úplně dechovku, jako to si řekla, že to tě třeba jako přitahuje, ale
1: no jak ale, teda,
0: nějaký,
1: ale jo?
0: Jako, nějaké, i nějaké, jako že by si řekla jako třeba jo, folklor, jo, ale tohle třeba ne. Tohle tak třeba bych nechtěla, jako, nebo jsi otevřená úplně všemu.
1: Všem stylům, jako myslíš?
0: Všem stylům, no.
1: Jo, takhle. No tak třeba jako úplně si nevím představit, že hrajeme metal, jako i když třeba ty muzikanty fakt obdivují, to jsou podle mě jazzmeni, které jazz nebaví a prostě hrajou metal, protože třeba ti bubeníci to jsou jako, to je neuvěřitelné. No, jinak nevím, tak jaký styl třeba vynecháváme? Jako folklor třeba, jakoby, který je z Prahy a takhle, jako český folklor, tak ten mě úplně jako nebaví. Já mám ráda ten moravský folklor, kde jsou ty ámol a toto. Takže tak, no, jinak nevím vlastně. Nemáte nikdo odpověď?
2: A tak obecně já si myslím, že při skládání hudby se vyhýbáš takovým popovým jako, jak to říct, sekvencím, které víš, že by fungovaly na lidi nebo posluchače, ať už na koncertě nebo v rádiu, ale samotný ti to nedovolíš si to udělat, protože je to pro tebe příliš nezajímavé a chceš i od těch posluchačů podle mě víc, aby se do toho zaposlouchali tvým způsobem, aby to mělo takový impact, jaký ty od toho chceš.
1: No já celkově nemám ráda úplně jako prvoplánovou muziku a texty. Jakože když poslouchám nějakého interpreta a dopředu vím, co tam bude za rým, tak mě to moc nebaví. Takže, což samozřejmě se někomu může stát, když poslouchá nás, jako úplně jasně. Ale jako je to individuální. Takže nemám asi úplně, toto je jako vlastně vystih, že nemám ráda úplně, já mám ráda melodické věci a zároveň nemám ráda úplně prvoplánové takové ty jako melodie. Těžko říct, jak to úplně
0: klišé?
1: No, jenom, že to klišé je takový termín, jako kde vlastně, kde je ta hranice, jo? Jakože,
0: ano.
1: Že to je takové, jako, věřím tomu, že spoustě muzikantům se bude naše hudba zdát úplně jako ježišmarja, to je folk pop, to vůbec nemůžu poslouchat. Jo? A takhle se třeba zdá něco mně, jakože těžko to takhle jako kategorizovat nebo tak, no, úplně doslova. No.
0: Pojďme na další píseň. Mm-hmm. Jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Sud.
2: Taková popovka.
1: To je vlastně. Ano, popovka.

0: Poslouchali jste píseň Sud a z koncertního studia Proglasu vám hraje skupina Goji. Náš dnešní koncert i rozhovor se už pomalu blíží ke konci a já mám otázku, kde se vám jako kapele hraje nejlíp? Na festivalech, v malých klubech nebo třeba jenom někde venku?
1: Já myslím, že to jsou malý kluby, ale hned v závěsu jsou to ty festivaly, které máme rádi, na které jezdíme pravidelně. Takový ani ne malý, ani ne velký, ale jsou v různých místech po celé republice a už víme, že tam uvidíme tváře, které jsme dlouho neviděli a všichni se na nás celý rok těší. Takže to jsou takové zastávky během toho roku, které vždycky rádi navštívíme. A jinak já myslím, že na prvním místě jsou ty malý kluby, kde my můžeme udělat úplně jinou atmosféru než v otevřeném prostoru.
2: Je to tak.
0: Vracíte se tady na oblíbená místa? Můžete jmenovat třeba?
2: Jo, určitě. Máme jako moc rádi divadelní festival v Hradci Králové, teďka se jmenuje Festival Regiony. Máme hrozně moc rádi prázdniny v Telči, kde jedeme vlastně za týden. Taky se rádi vracíme na festival Čistě Fest, kde hrajeme teďka v sobotu, který pořádá náš bubeník v Čistě Psi. Jako těch míst je hromada. Nějaké kluby zanikly, jako kde jsme se vraceli, bohužel, ale taky, co ještě nás napadá? Já mám teďka v hlavě díru úplně, po mně nefunguje.
1: Třeba do Kaštanu, do Prahy určitě pojedeme zase.
2: Tak, jo, v Kaštanu v Praze se nám, tam jsme zatím hráli jednou, ale doufám, že se tam vrátíme.
3: A já teda doufám, že se dostaneme taky na ten Hippie Fest za hranice České republiky.
2: Hippie Jam, to jsme teďka hráli, to bylo v Bílých Karpatech, tak tam to bylo super, tam se taky určitě vrátíme. Ono to tak jako, je to taky organické, protože některé kluby i festivaly jako třeba zanikají. Takže máme těch, jako které žijou ještě dál a vrací se třeba jako míň, zase jako vznikají nová místa, takže je to tež takové, proměňuje se to, no.
1: Barunku, já myslím, že nesmíš zapomenout na Vrátnici.
2: Jo, Vrátnice v Rožnově. My jsme jako z Rožnova, pod Radoštěm s bráchou, takže Vrátnice je pro nás srdcovka a tam se taky vracíme každoročně, no. Tam se taky těšíme.
0: Hned se zeptám, kde vás v nejbližší době posluchači můžou vidět a slyšet.
2: No, tak teďka v srpnu je to vlastně Čistě Fest v sobotu, potom vlastně za týden hrajeme 15.8. v prázdniny v Telči a potom vlastně 18.8. hrajeme ve Svitavách, potom hrajeme Ruda u Rýmařova, to je taky někde tady, to je u Olomouce, a potom hrajeme v Lodivadlo v Hradci Králové, tak to jsou nejbližší destinace.
1: Já myslím, že určitě koukněte na goji.band, protože uvidíme, kdy se tenhle rozhovor a koncert bude vydávat.
2: A
1: možná už bude září, tohle už bude mimo hru, ale tam vždycky máme aktuální termíny.
0: Když se vás někdo chce poslechnout, najde vás na Spotify, YouTube?
2: Ano, na Spotify, na YouTube. Na tom webu, který zmínil Vlasy, tak vlastně najde, tam jsou odkazy na všechno. Tam jako na ten Spotify, na YouTube, ještě někde. No vlastně jako na všech platformách, kde se pouští hudba, by nás měli lidi najít.
0: Mám ještě dvě takové otázky, na které se chci zeptat. Máte rádi, když si s vámi lidé zpívají?
2: Jo, nejvíc. Zbožňuju to. To se mi chce vždycky brečet. Jako když se třeba stane fakt, že je tam parta, která úplně všichni tam jako najednou začnou zpívat nějaký refrén, tak já úplně jako, že to je fakt jako pro mě docela těžké, abych to dospívala, ale vlastně oni by to odspívali za mě, takže pohoda, ale prostě jako to mě dojímá hodně. No,
3: no a to bych chtěla říct, proto Bára prostě vydala svůj zpěvník písní právě kvůli těmto účelům a myslím si, že je to moc fajn.
0: A ještě jedna věc, díval jsem se na vaši webovou stránku, kde máte nějaká videa z koncertu a díval jsem se, že jste hráli s Michalem Prokopem. Tak jaký to pro vás byl zážitek a při jaké příležitosti to vlastně bylo?
2: No, tohle je takový vlastně příběh, že my jezdíme už asi fakt 13 let na ten festival prázdniny v Telči a my jsme tam vlastně začali jezdit jako kapela, která hrála na ulici a jako nebyli jsme vůbec, byli jsme kapela, která zrovna začala a vždycky jsme tam prostě jako náhodou jsme se tam odstli, líbilo se nám tam, tak jsme tam prostě hráli na ulici. Pak jsme se tam vrátili další rok, pak už se nás všimli pořadatelé, že se tam vracíme, začali nám prostě házet pivenky do klobouku prostě. A potom nám vlastně řekli, jestli chcem zahrát na Kocouří scéně, potom se nás vlastně za pár let zase zeptali, jestli si nechcem zahrát na Panském dvoře, na Nocturnu, až jednoho dne prostě se nás zeptali, jestli nechcem hrát na zámku před Michalem Prokopem, což samozřejmě jsme chtěli, protože prostě hraní na zámku, to je prostě něco, co chce podle mě úplně každý muzikant v České republice, hrát na zámku v Telči, zvuk boží, pořadatelé boží, lidi boží, prostě tam všechno úplně úžasné, člověk se to fakt jako užije, lidi tam poslouchají ty texty a je to prostě tak nádherná atmosféra, se tam tvoří. Takže to byl vlastně jako jeden z našich největších úspěchů vlastně, možná největší úspěch zatím v kapele, možná, že druhý úspěch, největší je to, že jsme tady s váma teďka.
0: Já moc děkuji kapele Goji, že přijali pozvání a byli hosty pořadu Jak se vám líbí na Radio Proglas. Děkuji vám. Co si zahrajeme jako poslední píseň?
2: Valčík. Je to naše nejmilejší písnička, taková hymna.

0: Je 20 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Rozhlas Plus, zprávy.
2: Vodní nádrže v Česku dál bojují se suchem. Europoslanci odmítají uznat legitimitu nové ruské dumy. Plzeňští hokejisti zvítězili v extraligové předehrávce nad Českými Budějovicemi. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vodní nádrže v Česku dál bojují se suchem. Například Lipnu chybí 50 tisíc olympijských bazénů vody. Povodí Vltavy ale ujišťuje, že všechny nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou naplněné dostatečně a nehrozí omezování dávek. Kvůli dlouhodobému suchu nově povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Most se objevil nad hladinou.

0: Minou vodní nádrže a lidi po něm přecházejí mezi břehy. Podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikešové je to ale nebezpečné.
1: Protože předpokládáme, že jeho konstrukce je v havarijním stavu, umístili jsme zde značení se zákazem vstupu. Veřejnost prosíme, aby na most s ohledem na své bezpečí nevstupovala.
0: Hasičům se v Praze dál nedaří vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Zasekl se pod ním i s nákladem včera večer. Nepomohl ani druhý tank, který na místo dorazil zhruba před hodinou. Na místě to sleduje reportér Ondřej Mikušek.
2: Hasiči kamion k vyprošťovacímu tanku připojili řetězem a několikrát si ho pokusili trhnutím vytáhnout. Pokaždé neúspěšně. Problém je v tom, že podvalník kamionu je zarytý do silnice a především vrtná souprava, kterou převážel, je zaseknutá nahoře v mostní konstrukci. Hasiči proto už odpoledne část mostu odbourali, ale ani to nepomohlo. Ta vrtná souprava, to je vlastně sám o sobě pojízdný stroj, jenže nestartuje. Hasiči ho proto zkusí nahodit vnějším zdrojem a čekají momentálně na příjezd ještě druhého vyprošťovacího tanku. Ten by měl dorazit zhruba za půl hodiny, ale ani tak se nedá předpovídat, jak dlouho jim ještě práce zaberou. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
0: Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Vládnoucí prokremelská strana Jednotné Rusko si v dumě udržela ústavní většinu. Druhá ve volbách skončila komunistická strana Ruska a třetí nacionalistická liberálně demokratická strana Ruska. Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce Sokolské a rozhodli o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Na cestě akci provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
3: Němci věděli, že Sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
4: Hokejisté Plzně si v předehrávce 9. kola Tip Sport Extraligy poradili s Českými Budějovicemi, nad kterými vyhráli 4-1. Dvěma góly asistencí se na triumfu podíl domácí obránce Carter Robertson. To pražská Sparta hostí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Kometu Brno a aktuality doplní Martin Charvát.
5: Tak je postupem Redlana. 30 sekund do konce druhé třetiny. Sparta zásluhou Blimla snižuje na 1-2. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Prahy. Martin Charvát, Radiožurnál.
6: Kolony na dálnici D8 u hranic s Německem a na Pražském okruhu. D8 u hranic byla zhruba půl hodiny neprůjezdná v tunelech mezi kilometry 83 až 87 rušili omezení. Podle kamer se kolona směr Praha vepředu rozjíždí na Drážďany, auta ještě stojí. To omezení by mělo každou chvíli skončit. Na Pražském okruhu směr D1 od sjezdu na Jesenici se vytvořila kolona. Je to kvůli omezení mezi kilometry 81 až 77 se nově jede jedním pruhem. Aktuální zdržení kolem 15 minut. Místy silně prší. Vodu na vozovce čekejte například v Praze, v Brněnské ulici na výjezdu do Brna.
7: Chodová je velmi silný akvaplénik. Je tam velká louže. Jak já, tak i vedle kamion jsme s tím jako měli trochu problém.
6: V Praze nehoda ve Kbelské ulici ve směru do města s Ústí nad Labem u odbočky na Proseckou se srazilo osobní auto s nákladním před nehodou zhruba 2-kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se pak v severozápadní polovině Čech místy přidá i déšť a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
10: Rybičky jsou v akvárku, papoušek je za mříží, příbory jsou v šuplíku, rakvičky jsou v akvárku.

je v obchodě. Bratříček šel nevím kam. Tatínek

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: K narozeninám chtěl bych ti dát něco víc.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky běžným hodinám.

psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

když staví schody přímo do nebe, když trhá mraky jako dým. Severnem zpívám a nevím, jestli smím, Severnem zpívám Nevermore.

leží, městečko Krouna tu pod horama leží. A v ranci zpívá Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna. A v ranci zpívá Nevermore.

0: Je 20 hodin 15 minut, čtvrtek 8. října a u večerního vysílání Proglasu vás vítá Ondřej Šidlo. V následujících chvílích můžete poslouchat reprízu pořadu Radio Report. Jedná se o reprízu z roku 2022. Autor Martin Weisbauer vás společně s Martinem Košťálem provedou cyklem s názvem Roztroušená inspirace. Od 20.45 můžete poslouchat slovenské vysílání Radia Vatikán a od 21. hodiny vás zveme ke společné modlitbě večerní chval a živého růžence. Přeji vám příjemný poslech.
1: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.
2: Vítejte při poslechu třetího dílu našeho cyklu, který se zabývá příběhy lidí s roztroušenou sklerózou neboli RS-kou a při jehož poslechu vás bude provázet Martin Weisbauer. Dnes si budeme povídat s dalším z řady klientů domova svatého Josefa v Žirči, panem Martinem Košťálem. Pan Košťál je až ze Šumavy, konkrétně ze Sušice. V úvodu našeho pořadu jen ještě připomenu, že domov svatého Josefa je stále jedinou léčebnou specializující se na roztroušenou sklerózu v naší republice. Dobrý den, pane Košťál.
3: Dobrý den.
2: Na úvod našeho krátkého rozhovoru bych se vás jenom chtěl zeptat, jestli patříte do té skupiny klientů, kteří jsou zde trvalým pobytem, anebo sem dojíždíte vždycky každý rok na nějakou dobu?
3: Jenom na nějakou dobu. Letos jsem získal prázdninový pobyt.
2: Takže na 2 měsíce?
3: Ano, na 2 měsíce.
2: Jste zdaleka?
3: Jsem zdaleka, jsem ze Šumavy, z města Sušice Brána Šumavy.
2: Pane Košťále, u každého klienta vždycky začínáme tím, jak vlastně se ta nemoc a kdy se ta nemoc u něj začala projevovat. Jak to bylo konkrétně u vás?
3: U mě přestal jsem vidět na levé oko, takže jsem musel přestat se zaměstnáním. Dělal jsem řidiče mezinárodní kamionové dopravy a to mě jako nešlo.
2: Kolik vám bylo v té době?
3: 31 let, no.
2: A jak se situace vyvíjela dále? Musel jste dát asi výpověď a řešil jste nějak tu situaci? To jste ještě asi nevěděl, že máte roztroušenou sklerózu.
3: To jsem ještě nevěděl, té lékaři se mnou věděli, co dělat. Chodil jsem po všech lékařích, oční, neurolog, a tak to bylo docela tak nějak psychicky náročný, ale pak se mi to oko zlepšilo, tak jsem šel zpátky jezdit, netrvalo to dlouho a vrátilo se to. Oční lékař nevěděl, co mi je, jaký dioptrie má napsat, protože na nic vůbec na těch přístrojích nepřišel. Tak jsem asi až po 5 letech jsem skončil v CTčku, v tom tunelu zajímavým.
2: Ano, ano.
3: A to rozhodlo všechno, no.
2: Takže to zjistili až po delší době. A jaký byl postup lékařů dále ve vašem případě?
3: Jo, na to už si pomálu ani nepamatuju, ale nic zásadního od lékařů nebylo. Protože už jsem měl nějaký věk i, ale furt jsem chodil, jako zakopával jsem nohou, to začalo taky, že jsem šoupal jednu nohu, na to jsem si zvykl, tak mi neurolog pořídil jednu hůl, aby jsem si pomáhal. No a pak co, léčba, všelijaké prášky, které mě huntovaly v ostatní orgány, ty mě huntou do dneška, ale ještě žiju furt, tak je to dobré.
2: No a jak jste se dozvěděl o domově svatého Josefa v Žirči a jak jste se sem vůbec dostal? Jakými cestami?
3: O tomhle místě jsem se dozvěděl asi od nějakého klienta, který už tady byl. A nějak jsme se asi cestou s Dlouhovou setkali a tam mi dal kontakt na to tady. Zbytek jsem si dohledal na internetu a dal jsem si žádost, no. A pak už to probíhalo tak nějak, co oni potřebujou, tak jsem udělal, no.
2: Jak dlouho trvalo od té žádosti, než jste se sem dostal na ten první pobyt?
3: To trvalo asi půl roku a skončil jsem nejdřív tady na vedlejším ubytováním. To se jmenuje Klára. To je odlehčovací pobyt. No a tam jsem to skončil, tak jsem si zajížděl furt sem na Josefa poptávat, dal jsem si žádost na toho Josefa. To mi trvalo asi dalších půl roku. No a skončil jsem tady, teď už jsem tady po druhé, no.
2: Vy žijete sám nebo máte manželku?
3: Mám rodinu, která se skládá ze tří dětí a manželky. Ty děti, ty starší, ty už mají svoji rodinu oba, jak kluk, tak holka. A to poslední je 14letá dcera a jako ta žije s náma, no, ještě.
2: Jak se vaše rodina vyrovnávala s tím, když jste se dozvěděl tu pravou diagnózu?
3: No, scháněli to všude, aby si o tom zjistili taky víc. A když se to tak nějak dozvěděli, co to obnáší, tak nadšený z toho nebyli oni a já už vůbec ne.
2: A to jsme právě u toho, jaká byla ta vaše první reakce. Teď vypadáte velice spokojeně.
3: No. To se vám jenom zdá, že jsem trošku vysmátej nebo takhle, ale ono to jináč nejde s tou nemocí. Když si vezmete, že jsem třeba jako zdravej sportoval, a může se říct, že i dost, že jsem chtěl jako mladej vyzvat Usaina Bolta na sprint na 100 metrů, že on byl ještě malinký, tak jsem do toho s ním jít nemohl, nebo on se mnou, no. Ale dobrý, hrál jsem fotbal aktivně jako... No, co ještě? Bavilo mi lyžování. Žádný sport mi nedělal překážky, no, tak je to řeknu, aby to bylo na rychlejš domluvený.

0: doma vám nějak pomáhali? Adaptoval jste se doma nějak na tuto diagnózu? To jste ještě možná na vozíčku nebyl, že?
1: No, z začátku jsem na vozíku nebyl. Začínal jsem jednou holí, pak dvě holé a pak jsem skončil, když jsem měl ataku, ta byla ošklivá, tak už jsem skončil na vozíku.
0: V čem taková ataka spočívá? Co si pod tím můžeme představit?
1: Zhoršení stavu v první řadě, náhle, je to náhle. Ze dne na den se nechá říct. Vás to položí úplně. Zavolní se vám nohy, když chcete stát a ležíte na zemi. To je taková ta ataka. No, jedete do nemocnice, tam vám dají něco do žíly a jedete zpátky, no, domů.
2: S Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
0: Pan Staněk v úvodním dílu zmiňoval nové způsoby léčby, například biologickou léčbu. Jaká léčba se používá u vás?
1: U mě jenom to medikamenty, protože biologická léčba už není pro mě výhodná, protože už mám nějaký věk. No.
0: Takže to je spíše pro ty mladší pacienty.
1: Pro ty mladší pacienty, přesně. Ty, co chytnou na začátku tu nemoc, lékaři teda, nebo doopravdy věkem je to stanovený, no, potom nějakým.
0: Když byste porovnal život doma a život tady po dobu těch 2 měsíců, jaké to má klady doma a jaké klady zase zde?
1: No, klady a zápory, jaký bych řekl. Tak klady jsou v tom doma, že tam mám svoji rodinu, i když tady se o mě starají taky jako rodina, kdyby to byla. Doopravdy je to tady špičková úroveň. Ty holky, co se o nás starají, to je bomba. To myslím, že nikde nemají určitě. Jak je to v nemocnicích nebo takhle, tak doopravdy ty by tady potřebovali jedničku ty holky vystavit. No, doma jsem říkal, mám tam rodinu a na tomto ostatní se musím přizpůsobit, no. Na co mám sílu, nebo tady to budu dělat, no. Abych tam nebyl na obtíž.
0: Pomáhají vám doma nějak? Máte třeba bezbariérový byt a pomáhají vám manželka a dcera podobně jako zde?
1: No, nechá se říct bezbariérový byt. Jak to berete, no? Mám tam výtah v paneláku. Nájezd do baráku mám taky udělaný, to jsem si všechno tak nějak vymodlil, nebo jsem jim to řekl, oni to udělali, no. Ale v bytě už tak nějak bezbariérový ani nepotřebuju. Tam jezdím na mechanickém vozíku, no, občas něco rozbiju, do něčeho narazím, no, ale jde to, no.
0: Vy jste říkal, že jste mládí se věnoval hlavně sportu, různým sportovním disciplínám, které teď dělat samozřejmě nemůžete. Přeorientoval jste se ve svých zájmech nějakým způsobem?
1: Tady věci jako jsou, co by se dali dělat, ale mě to k tomu nějak celou dobu netáhlo.
0: Takže zatím se nezapojujete do žádné takové té rekreační činnosti?
1: Ne. Nezapojuju se do ničeho tady, no. Když mi to třeba taky dost štve, že jsem takovej, jak bych to nazval, že jsem takovej retardovaný, nebudu říkat, ne, to snad ještě nejsem, no, ale jsem takovej tady zrovna na tohle mouchy směste si mě asi.
0: Čím se zde bavíte nebo zabýváte, jak trávíte svůj volný čas, když odečtu například ty rehabilitace?
1: Snažím se zapojit, jsou tady různý cvičební ty náčiní, tak to objíždím, no, a dávám si do těla trošku, no, ještě.
0: Takže ten váš vztah k sportu stále ještě zcela nevymizel?
1: No, ještě asi možná ne, no, ale už to není takový, jako to bývalo, no. Rád by jsem si šel zaběhat, to asi už nebude, možná v novém životě, ale v tuto už ne. Holt přišla věrná kamarádka, RS se jmenuje.

0: Dostal jste se zde také do styku s duchovním týmem nebo se sestrami z kongregace?
1: Naštěvuji kapli nebo kostel.
0: Tady?
1: No. Kostel je každou neděli od 10:30 a pak tam máme kapli menší, tam chodíme přes jeden úterý, čtvrtek od 16:00 odpoledne. Pan farář je příjemný člověk, jeho ovečky taky. Já nevím, jak by nazval ty sestry ovečky. Těžko říct, no.
0: Navštěvoval jste kostel nebo nějaké společenství duchovní už před nemocí doma?
1: Nenavštěvoval. Na to, že jsem pokřtěnej třeba, tak mi to třeba hodně lidí vytýká, ano. No a já s tím nedělám nic zatím, no. Nejsem doma ještě. Mm-hmm. Tak nevím, jestli tam někdy vyjedu do kostela u nás. Snad jo.
0: Možná postupně po zkušenostech no, zde možná, ze Žirče. No.
1: Možná, že jo. Po těch zkušenostech tady. Je to oddechové místo.
0: Říká se, že někoho tahleta nemoc k víře přivede, někoho ne. Mm. Jak to zatím vypadá u vás?
1: Na to, že jsem pokřtěnej, tak nějak zase, že bych byl silně věřící, to nejsem, ale rád si tam poslechnu to mluvení od faráře. Jsou tam lidi různí také a myslím si, že ta nemoc jich tam hodně vrátila do toho scénáře věřícího. No.

0: Našel jste si zde také nějaké přátelé, kamarády, se kterými se můžete bavit v oblastech, která vás zajímá?
1: Jo, je tady hodně přátelů. To jako s každým říkáme si nazdar, ahoj, těpic. Takže tady v tom je to, v tom styku je to tak nějak benevolentní, no. Jsme tady jako rovnej s rovným, no. Nikdo se nepovyšuje, protože víme, že jsme všichni ve stejných sračkách, řeknu to natvrdo. Nestydím se za to, no, že není návratu z toho. A...
0: Jak reagovalo na vaši nemoc okolí doma v Sušici? Máte tam také své přátele, nebo jste nějaké ztratil, nebo naopak jste si našel nové?
1: No, jako přátele mám furt a ty jedinci některý tak vydrželi stále. Ta nemoc moje je nerozhodila. Myslím si, že se mnou i soucítí nadále furt. No a ty, co chtěli odejít, tak odešli a mě to netrápí. Jako.
0: A čím se zabýváte doma nejvíce?
1: Koukáním na televizi, hraní her. No a pak občas umyju nádobí, když nic nerozbiju, tak nějak moc. Tak mi to i svěří nadále. No jinak nevím. Jezdím na vozejku po vejletech, kam mě doveze, jak mě doveze. Občas pro mě musí manželka přijet, že už mi to tam chcíplo, dál nepojedu, mi říká vozejk.
0: A máte akumulátorový?
1: Jo, mám akumulátorový vozík, no. A ono v těch kopcích se mu nějak nedaří najezdit ty kilometry, co mě říkali, no.
0: No tak Sušice, brána Šumavy, tam už to je asi pro ten vozík náročnější,
1: je
0: že?
1: Je to náročnější, ty kopečky a... Když potom si zajdu do lesa na houby třeba někdy, tak je to úplně o ničom jiným, no.

0: Pane Košťále, jak vypadá takový váš průměrný den zde v domově svatého Josefa v Žirči od rána do večera?
1: Záleží na tom, od kolika hodin mám cvičení, pak mám ještě další aktivity, takže začneme tou první třeba jako dnes. Jsem měl 7 hodin cvičení, takže jsem stával ve 6:45, aby jsem si stačil dát kafe a můj hřích, cigaretu, pak jsem si jel vyčistit zuby, opláchnout se a jel jsem na cvičení. To skončilo kolem 9:00. No a v 9:00 jsem měl vany, tak jsem se šel vykoupat do výřivky. No, tam odce mě vypustili kolem 10:00. Tak jsem se šel nasnídat. To jsem nestíhal ráno, oni vozí až po 7:00. To já už jsem byl na cvičení, takže jsem ji měl trošku opožděnou dneska. No a pak už má, nechá se říct, volnej den až do večera. No ale jsou tady různé akce v odpoledních hodinách, takže dneska tady jsou pejskové ještě odpoledne. Jsou tady jako pro nás postižený pejskové a předvádí cvičení s nima. To je odpoledne, no a pak ve 16:00 máme v kapli bohoslužbu, no po té bohoslužbě už přijde 17:00 večeře, no a pak už je volno až do večera, no, než jdeme spát.
0: Jezdíte někam do parku, nebo spíš se bavíte někde na společenské místnosti s kamarády?
1: To se bavíme se hlavně na kuřárně, co tam je v prostředku, takovej plac je tam mezi barákama, a já jezdím si vypít kafe hodněkrát do parku. Tam je to taky meditační a klidný. Koukám se na řeku Labe, nebo na Potůček ještě tady. To je malinká říčka.

0: Na závěr děkuju všem posluchačům i pánovi vedle mě, Martinovi. Mi tady drží mikrofon u úst. Tak mu taky děkuju za to, za příjemnou společnost. A mějte se hezky a hlavně nepokoušejte RS získat.
1: Pane Koště, ale já moc také děkuji za velice milou společnost a krásný rozhovor a doufám, že bude i inspirací pro nejenom pacienty, ale i pro ty třeba, kteří o ně pečují, anebo také pro ty, kteří by chtěli přispět na tento domov.
0: Jo, to by bylo strašně krásné, kdyby nám někdo přispěl, protože ta částka, co mě bude čekat, až mi ji tady vypíšou, tak mi z toho nebude moc příjemně asi. To je pojišťovna, nám nic nehradí. No, hradí, nebudeme na ní takový ošklivý. Hradí jídlo. A to je vše. To pro ní vyjde tady asi nejlevnější, co můžou. Nejlevnější položka, no.
1: To byl pan Martin Košťál, klient domova svatého Josefa v Žirči, kde se specializují na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. V příštím čtvrtém dílu se budeme bavit s dalším klientem tohoto zařízení, panem Jiřím Kaftanem. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.
2: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.

Bylo 21 hodin a na Proglasu je čas ke společné modlitbě. Nejdříve se pomodlíme večerní chvály a po nich bude následovat živý růženec.

0: Dnes je čtvrtek 8. října, 27. týden v mezidobí, slavíme památku svatého Simeona. Texty budou z 3. týdne žaltáře, ve starším vydání je to strana 1101 nebo v novějším vydání 1225. Ve starším vydání 1101 nebo v novějším vydání 1225. Modlit se s vámi dnes budou Ondřej
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. Vesele Bohu zpívejme, čest chválu mu vzdávejme, moc i

0: moudrost jeho znejme, srdcem ústy jej ctěme, vidouce tvorstvo všeliké, k jeho cti chvále veliké a učiněné od něho.
1: Všemohoucí stvořiteli, předivné jsou skutky tvé, nebe země slavný králi, budiš ti chvála za ně. Člověku s jasný rozum dal, by tvá díla dobrá poznal a chválil tě na věky.
0: Tím zho nade vše stvoření zde na zemi zvelebil, dal mu rozkoš utěšení, moudrostí ho ozdobil. Myslel na něj od věčnosti, obdařil ho svou milostí, o štědroto nesmírná.
1: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
0: Pamatuj, Hospodine, na Davida, na veškerou jeho starostlivost.
1: Jak přísahal Hospodinu, sliboval mocnému Jakubovu.
0: Nevkročím do svého obytného domu, nevstoupím na své připravené lůžko.
1: Nepopřeji spánku svým očím, svým víčkům odpočinku.
0: Dokud nenaleznu místo pro Hospodina, příbytek mocnému Jakubovu.
1: Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, nalezli jsme ji na polích járu.
0: Vejděme do jeho příbytku, klaňme se u podnože jeho nohou.
1: Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa.
0: Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají.
1: Pro Davida, svého služebníka, neodmítej tvář svého pomazaného.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
1: Hospodin si vyvolil Sion za své sídlo.
0: Přísahal Hospodin Davidovi s věrností, kterou neporuší.
1: Potomka z tvého rodu dosadím na tvůj trůn.
0: Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, na mé příkazy, kterým je naučím.
1: Též jejich synové na věky budou sedět na tvém trůně.
0: Neboť Hospodin si vyvolil Sion, přál si ho mít za své sídlo.
1: To je můj příbytek na věky, zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.
0: Jeho pokrmy štědře požehnám, jeho chudé nasytím chlebem.
1: Jeho kněze obléknu v spásu, jeho zbožní se jásotem rozjásají.
0: Zde dám vyrašit rohu Davidovu, rozžehnu svítilnu svému pomazanému.
1: Jeho nepřátele obléknu v hanbu, ale na něm zazáří má koruna.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin si vyvolil Sion za své sídlo.
1: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu. Budou mu sloužit všechny národy.
0: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl,
1: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu, budou mu sloužit všechny národy. Krátké čtení je z prvního listu Petrova. Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak, přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

0: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
0: Medem ze skály nás sytí.
1: Živí nás jadrnou pšenicí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí. Bůh sesadil mocné strůnu a ponížené povýšil.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sesadil mocné strůnu a ponížené povýšil. Se zbožnou myslí prosme Krista, pastýře, pomocníka a těšitele svého lidu a volejme. Pane, naše útočiště, vyslyš nás.
1: Požehnaný jsi, Pane, že jsi nás povolal do své svaté církve.
0: Nedopust, abychom se od ní odloučili.
1: Ty jsi svěřil našemu papeži Lvu starost o všechny církevní obce.
0: Uděl mu pevnou víru, živou naději a horlivou lásku.
1: Dej hříšníkům milost obrácení, těm, kdo klesli, sílu k polepšení.
0: A všem ducha pokání a spásu.
1: Ty jsi žil ve vyhnanství.
0: Pamatuj na ty, kdo žijí daleko od rodiny a vlasti.
1: Všem zemřelým, kteří v tebe doufali.
0: Uděl věčný mír. A také ti, Pane, svěřujeme nadcházející komunální a senátní volby. Také ti svěřujeme všechny, kteří se věnují aktivitám pro mládež a zvláště za diecézní setkání vedoucích ministrantů v Osové Bytýšce. Pane, naše útočiště, vyslyš nás. A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Přijmi, Bože, naše poděkování za dnešní den, zachovej nám svou přízeň a odpusť nám všechno, čím jsme se z lidské slabosti provinili. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Po modlitbě večerních chvál je před námi modlitba živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec světla. No a aby to byl růženec živý, tak vás vyzýváme, můžete před každým desátkem zavolat k nám do studia a společně se můžeme tento desátek pomodlit. Telefonní číslo do studia je 739 850 345. Ještě jednou 739 850 345. Budeme rádi i za ty, kteří zkusí třeba zavolat, i ti, co volají poprvé, a pokud by si nebyli jisti, tak to určitě společně zvládneme.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete předložit Bohu své úmysly.

A společně s vašimi úmysly mám před sebou i úmysly, které voláte, píšete, posíláte do Rádia Proglas a chcete je tímto způsobem svěřit našemu Pánu. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Nyní nastává chvíle, kdy můžete volat do studia, abychom se společně pomodlili první desátek růžence světla.

0: Na telefonu mám posluchačku Marii a společně se podmodlíme první desátek Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Jsem vaše posluchačka z Vysočiny a chtěla bych se s vámi pomodlit desátek růžence za život a zdraví mého syna, mé sestry, za tíživou situaci v rodině, za živou a zemřelou rodinu z obou stran, za dušičky v očistci, za mír ve světě a za svatého Otce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Také vám děkujeme za společnou modlitbu a přejeme požehnaný večer. S Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: Máme před sebou druhý desátek Růžence světla, Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc. Pomodlí se ho s námi posluchačka Eliška, kterou tímto vítám ve studiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych prosila obětovat tento desátek za svoje nemocné sourozence, zejména za bratra, který strádá v zařízení a kvůli zdravotnímu stavu nemůže být doma momentálně. A potom i za personál a klienty v Alzheimer Home v Ostravě, za všechny, kteří nějak ztratili jaksi perspektivu a nějak radost ze života, buď kvůli nemocem věku, taky za dar víry pro ně, nebo alespoň oporu jejich nejbližších, aby je nějak v těch jejich těžkostech podpořili. Mm-hmm. Potom za své blízké zemřelé manžela, rodiče, za přátele, kteří už taky odešli na věčnost, a taky za nemocné přátelé, příbuzné. No a taky za sjednocenou demokratickou Evropu, ale bezpečnou Evropu. Tak můžu začít?
0: Ano, jdeme na to.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně Galilejské proměnil vodu ve víno.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně Galilejské učinil první zázrak.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně Galilejské učinil první zázrak.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně Galilejské učinil první zázrak.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně Galilejské učinil první zázrak.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně Galilejské učinil první zázrak.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně Galilejské učinil první zázrak.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně Galilejské učinil první zázrak.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně Galilejské učinil první zázrak.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni Galilejské učinil první zázrak.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Vám moc krát děkuji všem, kteří se se mnou modlili, a vám taky. S Pánem Bohem a dobrou noc.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. Ještě se můžeme pomodlit zakončení desátkou. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: do živého růžence se dovolala paní Emílie a my se společně pomodlíme třetí desátek. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. Dobrý večer vám přeji.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych vás prosila, abyste se se mnou pomodlili za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, Boží ochranu a pomoc pro živé a celou rodinu, pro děti, vnuky, vnučky, za dobré narození 9. pravnoučka, za svatého otce, celou církev, nová kněžská řeholní povolání, za mír ve světě, hlavně za ukončení na Ukrajině války a na moje úmysly, které mám na srdci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jména tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem i vám v proglase.
0: My vám
1: děkuji, kteří se se mnou modlili, a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: My vám také moc děkujeme za společnou modlitbu. Přejeme vám požehnaný večer. S Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: Na Proglasu v modlitbě živého růžence máme před sebou čtvrtý desátek. Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu, a já vítám na lince posluchače Petra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paní Marii. Tady Petr, tedy z východních Čech z farnosti Mladočov u Litomyšle. Já bych chtěl všechny, kteří se se mnou budou modlit, poprosit, abychom se pomodlili za spásu duše i těla mého bratránka Vlastika, který nás opustil před 2 roky ve velmi mladém věku, také za jeho tačku, kterého si pán povolal asi 3/4 roku po něm, za spásu duše Josefa Boštíka, dlouholetého kostelníka v Mladočově, který zemřel, také za všechny naše drahé zemřelé, za živé v našich rodinách, mých bráchů, bratránku, sestřenek, za našeho pana faráře Jiřího a za mír na celém světě. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť si jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami, požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci, i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tak já moc děkuji všem, kteří se se mnou modlili, přeju klidnou noc a požehnaný měsíc říjen, měsíc ružence. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, děkujeme za zavolání, klidný a požehnaný večer. Mějte se pěkně.

0: Máme před sebou poslední desátek dnešního živého růžence světla. Ježíš, který ustanovil Eucharistii, a já na lince vítám posluchačku Věrku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchač Rádia Proglas, a chtěla bych vás moc poprosit, aby jsme se společně pomodlili za pokoj a klid v rodinách, za mír ve světě a aby za duše v očisti, za které se nikdo nemodlí, a za všechny zemřelé v mojí rodině. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás královnu posvátného ružence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. A ještě na úmysl svatého Otce, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Moc krát vám děkuji, že jste se mnou pomodlili a přeji vám pěkný večer.
0: My vám také moc děkujeme za zavolání, za modlitbu, pěkný a požehnaný večer. Mějte se hezky s Pánem Bohem. A děkuji také všem posluchačům, kteří se s námi modlili, ať už prostřednictvím telefonu nebo společně s posluchači. Přejeme všem klidný a požehnaný večer.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 22 hodin a ve čtení na pokračování na Proglasu otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Dnes uvádíme 11. část Běchovice pečky. Čte sám její autor.

O pouti po výšení svatého kříže svolával pan děkan Arnošt Šíma v Kolodějích každým rokem na faru své přátele konseminaristy. Byl to pan arciděkan Vlach, profesor doktor Kubalík, pan vikář Uříněvsi, někdy byl pozvaný také generální vikář doktor Vaněk, potom také doktor Jiří Mrázek z Akademie věd a ještě někteří další. Od začátku mého pobytu v Běchovicích zval pan děkan i mne. Tam jsem se také poprvé setkal s doktorem Jiřím Mrázkem, se kterým jsme uzavřeli velmi srdečné přátelství. Byl totiž naším terciářem a jako takový měl jméno Bonaventura. Zval mě často na jejich chatu v Říčanech a do bytu v Libni. Hovořili jsme zpravidla o přírodních vědách, o filozofii, teologii, o životě. V té době jeho nejstarší syn Jenda ještě nechodil do školy, pokud si vzpomínám. Žila ještě jeho maminka, maminka pana doktora Mrázka, kterou jsem měl tu čest poznat. Po smrti bratra Bonaventury jsem později o našich rozhovorech napsal malý spisek. Nazval jsem ho 40

0: cesty. Ale to už bylo v Pečkách. Když jsme jednou hovořili o vesmíru a hvězdách, řekl jsem mu, hvězdy mám rád, ale nic o nich nevím. On mi na to pohotově odpověděl, jak bys je měl teprve rád, kdybys o nich něco věděl. Doktor Mrázek měl velkou fonotéku. Přehrával mi z ní některé mešní nahrávky, například při svatou z Horní Volty. To je území Afriky, kde se nejdéle udrželo lidojectví. Byly to melodie vysoké umělecké hodnoty. Hlavní slovo v nich měly skutečné tamtamy. V průběhu přetáčení sedla na točící se cívku moucha. Chtěl se mi odehnat, ale bratr mě zadržel, nech jí. Mouchy se tuze rádi vozejí na magnetonových cívkách. To ty nevíš? 3 roky dokončování studia při práci a výpomoci ve farnostech byly náročné. Na fakultě jsem nebyl ušetřený žádné zkoušky, i z latiny jsem dělal zkoušku, abych mohl být vedený jako řádný posluchač. V termínech mi vycházeli páni profesorové velice vstříc. Zvlášť přísný byl na mě pan profesor Salejka. Vy jste externista, vám nemohu dát eminenter, tedy výborně. Studium jsem dokončil koncem roku 1971 a dostal jsem absolutorium. V ústavu paliv jsem rozvázal pracovní poměr, abych mohl nastoupit do pastorace v pražské arcidiecézi na celý úvazek. Ředitel ústavu, když mu můj šéf oddělení ohlašoval moji výpověď, prohlásil, jdi k ústavnímu právníkovi a řekni mu, že si přeji, aby dal Vladimírovi ten nejkratší výpovědní termín. To neřekl proto, aby se mě co nejrychleji zbavil. Chtěl mi dopomoci k co nejrychlejšímu nástupu do kněžské práce. Na rozloučenou mi dali spolupracovníci velké album, ve kterém byla fotodokumentace života výzkumné skupiny, ve které jsem pracoval. Rozloučili jsme se a nerozloučili. S některými si píšeme dodnes. Do dieceze mě přijímal pan kardinál Tomášek. V srdečném úvodním rozhovoru mi svěřil, že je naším terciářem. Umístění zařizoval otec Jan Machač, který byl v té době personálním referentem. Původně jsem měl být kaplanem v Plzni, v Chomutově, v Sokolově a nevím, kde ještě všude, až to měla být nakonec nuselská fara s panem kanovníkem Kořínkem. To byla poslední verze. Už jsem se chystal, že se tam pojedu představit, když mě zavolal pan generální vikář doktor Vaněk, abych se dostavil na arcibiskupství. Tam mi sdělil, že zemřel pan farář Rostislav Zelený v Pečkách a že nemá v diecezi nikoho, koho by tam poslal. Z kaplanského působení sešlo a šel jsem přímo do farnosti. To jediné, čím mě pan vikář vybavil, pan generální vikář, bylo povzbuzení. Já vám věřím. Nastoupil jsem v březnu 1972 na svátek svatého Josefa. To datum mě potěšilo, protože na slavnost svatého Josefa v roce 1944 jsem byl pokřtěný. V Plzni. U Františkána. V lednu na to 72 zemřela maminka, já jsem byl úplně volný pro nový život. Vlastně to říkám špatně, v lednu předtím zemřela maminka. Pro práci ve farnosti jsem se sice nikdy necítil povolaný, ale za daných okolností jsem neviděl jiné řešení. 20 let života bez bratrského společenství moji kněžskou víru už začalo dusit. Pro svoji víru jsem potřeboval odpověď ze společenství bratří a sester. Už jsem nechtěl nadále dělit svůj čas mezi technickou práci a výlučnou službu Božího lidu. Toto technické kamení jsem toho technického kamení už jsem měl dost. A samoty na faře také. Za konstruktorským prknem jsem se ani neohlédl. To, co mi dala léta manuální a technické práce, začal pán zúročovat pro práci ve farnosti. Kolik jsem za ta léta ve světě za sebou zanechal pohoršení nebo dobrého, to ví pán. Slavné to nebylo. Nebyl jsem hrdina. Jako první farnost mi pán Bůh svěřil Pečky na dráze. Nebyly pro mne neznámým městem. Jezdil jsem do Peček už dříve z UVP na konzultace o zavedení nových způsobů ohřevu ocelových nástřihů pro výrobu nářadí. Jednání probíhala na úrovni technického náměstka i provozních pracovníků. Jednalo se o kovárnu a o vývoj. Stal jsem se tam známým. A teď jsem měl přijít do Peček jako kněz, jako farář. Když jsem přijel poprvé a odcházel z nádrží směrem k náměstí a k faře, měl jsem cestou nepřekonatelný prožitek, že jdu na místo, kam mě posílá pán. Že jdu domů. Po zemřelém panu faráři zůstala na faře hospodyně a to mi vadilo. Nechtěl jsem se přestěhovat, dokud ona bude na faře, ale staří kněží mě prosili, abych to nedělal, abych ji na faře nechal. Poslechl jsem. Byla to mladá, inteligentní žena dobrého duchovního života. Zůstala tam, než vyřídila pozůstalost po zemřelém panu faráři. Pak by se jí tam bylo asi líbilo, ale to se zase nelíbilo mě. Vrátila se ke svým rodičům do Mariánských Lázní. Byl jsem tomu rád. Na faře jsem zůstal sám až do sametové revoluce v roce 1989. Farnost mi připravila slavnostní přivítání. Za Lidovou stranu mě přivítal její předseda, pan František Železný, za společenství bratr Josef Šamša s paní učitelkou Královou a za kostel nezapomenutelný pan kostelník Štela. Přivítal mě také pan Stupka s paní Varhaník, který mi byl později velkou oporou při liturgii. Byl jsem z toho úplně zmatený. Velmi ochotně mi nabízeli svoji pomoc a já jsem se časem přesvědčil, že s naprostou upřímností. Celé společenství mi bylo v době mého zdejšího působení velkou oporou. Svou první mši svatou v Pičkách jsem slavil v neděli na slavnost svatého Josefa, mého křestního patrona. Měl jsem z toho radost. Aby o mě nemuseli schánět informace, řekl jsem jim něco o sobě z kazateli sám. Myslel jsem přitom na svatého Tomáše Móra. Ten v rozhovoru se svým zetěm, který neměl právníky rád a tvrdil, že by se měli všechny zákony zrušit, ať si žije každý po svém, vyslovil tuto moudrou a pro mne v té době velmi potřebnou větu. Řekl svému zeťovi, každý zákon nebo zařízení to máš jako strom v lese. Když ten les vykácíš, nemáš se kam schovat. Bylo mi jasné, Nebudou-li o mě nic vědět, stanu se tajemným a budu dráždit jejich zvědavost. Podal jsem jim tedy informace, které vědět mohli, a mezi kterými se schovalo to, co vědět nesměli, totiž, že jsem byl tajně vysvěceným knězem 18 let. A to neměl vědět ani okresní církevní tajemník a zvláštní bezpečnost. Podařilo se mi to. Ten týžden, jak jsem se později dozvěděl, skupina dobrých katolických mužů, kteří mě potom velmi pomáhali, mě zapíjeli v hospodě u železničního přejezdu jako nového faráře. Pokládal jsem za slušné i taktické představit se v Pečkách i na oficiálních místech, na Národním výboru, na velitelství veřejné bezpečnosti, na poště, ve spořitelně a také ve zdravotním středisku. Dokonce jsem se představil i v technických službách. Předsedovi Národního výboru jsem řekl, že může počítat u mne s dobrou vůlí, pokud půjde o věci prospěšné obecnému dobru, ale povinnosti svého kněžského poslání, že zanedbávat nehodlám. Postupně jsem byl zvaný do rodiny některých farníků. Když jsem přišel do rodiny bratra Šamši a přišla řeč na to, jak jsem se vlastně dostal do Peček, vyprávěl jsem mu, že jsme měli podle původního úmyslu řádových představených studovat v Belgii na řádovém učilišti. Odtud jsme plánovali s bratrem Kosmou, který byl lékařem, cestu do misií. Ale příchodem totality, že se nám plány zhatily. Byli jsme z toho smutní. Z toho si nic, bratře, nedělej, chlácholil mě bratr Šamša. U nás to budeš mít horší než misích. Měl pravdu. To jeho bratře mě mile pohladilo. Bratr Šamša byl před totalitou velkou osobností skautingu. Protože mi nikdy neznělo příjemně v uších obvyklé důstojnosti, důstojný oče, velebný pane, nabídl se farnosti oslovení bratře. Ujalo se to. Vždyť kněz je skutečně jeden z bratří, vybraný z lidu a pověřený ke kněžské službě. Nechtěl jsem být takovýmhle farářem. O zemřelém panu faráři Rostislavu Zeleném, který zemřel ve svých 52 letech, jsem zdědil dvě farnosti. Pečky s přifařenými velkými chvalovicemi a Dobřichov s přifařenými Serhenicemi, Serhínkami a Radimí. Asi po roce mi přidali ještě farnost Ratenice, celkem 5 kostelů. Administrativně jsem byl vedený na faře v Dobřichově, to byl okres Kolín, ale bydlel jsem na faře v Pečkách, a to byl zase okres Nymburk. Farnosti Pečky a Ratenice spadaly pod církevního tajemníka v Nymburce a farnost Dobřichov se svými přifařenými kostely pod církevního tajemníka Kolínského. Agenda se tedy musela vést pro každý okres zvlášť. Pečky byly v té době nejprůmyslovějším městem na Nymburském okrese. Moje předchozí zkušenosti se mi tedy docela hodily pro práci v pastoraci. Začal jsem tedy s oblastí přirozených vztahů. Zdálo se mi, že je potřeba, aby kněz vstoupil do povědomí společnosti města. Když se tedy o 2:30 vyhrnuli lidé z továren, chodil jsem proti proudu na poštu. Sem tam jsem někoho pozdravil, pokud jsem si je pamatoval ze svých předchozích návštěv v továrních provozech. V sobotu jsem pravidelně zametal před farou chodník a ten byl dost dlouhý. Řada lidí, když mě viděla v modrákách a s koštětem v ruce, začala být sdílná. Chodili kolem fary nakupovat do blízkého pramenu. Zpočátku se dávali do řeči jen staré ženy. Později jsem leckterou, které už dělala v hůze potíže, na zřídce před farou vyspovídal. Seděli jsme vedle sebe, babička s nákupními taškami u nohou, já s koštětem v ruce a s tím duchovním jsem začínal pomalu. Držel jsem se zásady, jak jsem to slýchal od starých zkušených kněží, že při příchodu do farnosti se nemá alespoň půl roku nic měnit. Je to dobrá rada. Půl roku jsem nedělal nic jiného, než poslouchal dýchání farnosti a sledoval, po jakých cestách v ní proudí milost, po jakých cestách v pečkách chodí pán. Lecos se mi ujasnilo. Protože jsem neměl žádné zkušenosti kazatelské, dopustil jsem se chyby všech začátečníků. Kázal jsem sebe. O Pánu Bohu jsem mluvil v teologických formulacích. Netrvalo dlouho a dostal jsem napomenutí od jedné farnice. Pane farář, takhle kázat nemůžete, to by se nám nelíbilo. Chtěli slyšet Krista a ne mě. Byl to pro mě velký dar. Pochopil jsem, že teologické formulace obsahují Pána Boha málo. Je v nich pro prostého člověka příliš velký, příliš vznešený, příliš svatý, příliš vzdálený a takového Boha nemá člověk odvahu ani oslovit. Chtěli, abych jim mluvil o Bohu, který je blízký a lidský, jak nám ukázal pan Ježíš svým životem. Ta farnice, která se později stala, jak by se dnes řeklo, mojí pastorační asistentkou, ani netušila, jak velice mi svou poznámkou pomohla. Za nějaký čas se otevřely ponedělní mši svaté v sákristii dveře a ta farnice nahlédla dovnitř. Pane farář, našpulila ústa labužnickým mlasknutím a charakteristickým pohybem ruky od úst. Pane farář, tak moc se jí ta homilie líbila a ve dveřích zmizela. Nejvíce energie mě, tady je ta moucha, co si dávala. Vidíte, ona i čte možná. Holka, no to je něco. Bratře, chytí.
1: Teď máš na hábitě.
0: Ano, tak jí zmeskni do toho.
1: Máš jí tam zvětšenou.
0: Tak dobře, ale už mě teďka nech. Už mě nech. Svatý Antonín musel baštovky taky napomenout, aby nekřičeli, aby mu bylo rozumět.
1: Nevím, myslím, že to byl můj.
0: Tak tedy nejvíce energie je v pastorační práci stály pohřby. Byl jsem při nich na měko. Když jsem se měl rozloučit se svým bývalým šéfem, inženýrem Ivanem Behemským, prosil jsem bratra kostelníka, který byl se mnou v obřadní síni v Praze na Olšanech. Bratře, ztraťte za mě jedno zdrávas, aby se mi nezadrhlo v krku. Po rozloučení mě bratr kostelník vyvedl ze zástupu bývalých spovědníků, vytáhl mě z toho společenství za ruku ven a s velmi vážnou tváří mi řekl, bratře, víš, že to jedno zdrávas nestačilo? Víš, že jsem to musel třikrát opakovat? Ale stejně se mi v krku zadrhlo. Když už jsem vzpomněl pohřby, tak ještě o jednom. Zemřel kapelník zboru pečeckých hudebníků, kteří hráli lidem pro potěšení, při pohřbech k rozloučení nebo jenom tak pro radost. Jeden z nich se loučil se zesnulým kapelníkem. Vidíš to, Pepíku, tak ti pán vepsal do tvé životní partitury takovou pauzu, že ti to vydrží na celou věčnost.

0: Poslouchali jsme čtení na pokračování. Z knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kabonit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku.

kráter v sobě obcházím dokola. Nikdo mě neschová. Váška proti větru ve tvém svetru, neznámá volá.

0: Hezký den a nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Pavel Smolek. Dnes si představíme Centrum Locika, které pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí. Zakladatelkou a ředitelkou tohoto centra je Petra Vinčová, se kterou budeme hovořit nejen o násilí v rodinách, ale i o zvyšujícím se počtu dětí a mladistvých, kteří se buď sebe poškozují nebo spáchají sebevraždu. Paní ředitelko, vítejte na Proglasu. Dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Proč jste založila Centrum Locika?
1: To je moc dobrá otázka. Já jsem vlastně Centrum Locika založila před 8 lety a bylo to na základě mých dlouholetých zkušeností, kdy jsem s dětmi, které doma zažívaly násilí, pracovala v utajeném azylovém domě, který byl primárně určen obětem domácího násilí. A vlastně pracovala jsem s těmi dětmi téměř 15 let a ukazovalo se, že tento typ pomoci má své limity a že vlastně děti, oběti násilí v rodinách je takové tabu v české společnosti a že potřebují specializovanou pomoc zaměřenou primárně na ně.
0: Jak moc časté je násilí v rodinách? Kolika procent dětí se asi týká?
1: Tady vás bohužel nepotěším, to téma je mnohem častější, než bychom si mysleli. My v oficiálních statistikách máme zachycený pouze vrcholek ledovce a z výzkumu, které se ptají například dospělých, jak zažívali násilí ve svém dětství, tak víme, že nějakou formu závažného násilí zažívá 18% dětí a 22% českých dětí jsou svědky násilí mezi rodiči, což víme, že na jejich vývoj má úplně obdobný negativní vliv, jako když to násilí zažívají sami. A když se ptáte dětí přímo ve škole, tak 14% českých dětí mluví o tom, že zažívá aktuálně násilí ve své rodině. To znamená, když si představíte běžnou školní třídu a půjdeme na ta nejnižší čísla, tak minimálně 2-3 děti ve školní třídě jsou svědky nebo přímou obětí závažného násilí v rodině.
0: Co si pod tím pojmem násilí máme představit? Je to fyzické týrání, je to psychické týrání, co to je?
1: Já moc děkuju za tu otázku, protože když si dobře neřekneme, co to násilí je a nebudeme o něm mluvit, tak nebudeme umět ani včas násilí rozeznat a těm dětem včas pomoci. Násilí může mít mnoho podob a vlastně je to čin, velmi často vědomý čin, kdy druhému způsobíme bolest nebo ponížení, abychom ho donutili jednat podle naší vůle. To je taková základní definice, která zároveň je nadějná v tom, že umožňuje to, že můžeme naše chování změnit a že vlastně svých cílů můžeme dosahovat jiným způsobem, než že budeme ubližovat bližním. Ale když se nad tím zamyslíme ještě více, tak třeba tahle definice obsahuje i fyzické tresty nebo psychické tresty vůči dětem, protože my jim velmi často způsobíme bolest nebo ponížení pro to, aby se chovali tak, jak my chceme. A dneska už na základě celé řady výzkumů víme, že tohle není vlastně pro děti výhodný výchovný styl, že pokud z nich chceme vychovat slušné, úspěšné mladé lidi, tak existují už lepší výchovné strategie, jak je vlastně životem vést, aby z nich vyrostly právě zdraví, mladí, úspěšní lidé. A ono, to násilí má bohužel základ v rodině. Existuje něco, čemu se říká transgenerační přenos násilí. To znamená, že velmi často děti, které zažívají násilí ve své rodině, ať v podobě svědectví nebo přímo je páchané na nich, tak se podobných věcí potom dopouštějí nejenom ve svém partnerském vztahu vůči svým dětem, ale například i na svých rodičích, když ti se zestárnou. Takže vlastně násilí v rodinách je takový fenomén, který zasahuje rodinu jako celek. A my zároveň víme, že velmi jako snižuje třeba i schopnost potom dospělých se uplatnit ve svém profesním životě, mít láskyplné, naplňující vztahy, takže vlastně ovlivňuje společnost jako celek. Proto nám přijde strašně důležité se tomuhle tématu věnovat a začínat od těch nejzranitelnějších, což jsou děti, které si sami nemůžou pomoci a zároveň jsou velkou nadějí na to, že by vlastně vztahy v budoucnu mohly ve společnosti fungovat jinak.
0: Znamená to tedy, že násilníky v tom širokém slova smyslu, jak jsme si ho teď definovali, nebo jak vy jste ho definovala, mohou být muži nebo i ženy?
1: Určitě, a zvlášť ve vztahu k dětem to bývá velmi vyrovnané a my raději používáme slovo člověk, který se dopouští násilí, protože to násilník je takové paušalizující a vlastně potíže se svým chováním, potíže v blízkých vztazích, které člověk řeší potom násilím, ať třeba vůči dítěti nebo vůči partnerovi, má velmi jako široká škála lidí a dobrá zpráva je, že to chování lze poměrně jednoduše změnit, pokud si člověk řekne o nějakou formu mu pomoci, nebo si uvědomí, že to není v pořádku a chce to změnit.
0: A chtějí to lidé změnit?
1: V České republice zatím bohužel velmi málo, ale lepší se to. Ono to souvisí i s tím, že vlastně v Čechách je poměrně vysoká tolerance k násilí v blízkých vztazích. Vlastně jsme si dělali takové regresivní analýzy různých výzkumů o ohrožených rodinách a z toho vyplynul zajímavý fakt, že v Čechách máme vysokou toleranci jak k alkoholu, tak k násilí v blízkých vztazích, což je poněkud jako pro děti neúplně vhodná kombinace toho, v jakém prostředí potom vyrůstají.
0: Protože když je někdo pod vlivem alkoholu, tak se spíš dopustí něčeho, čeho potom třeba, když je střízlivý, lituje.
1: Ano, a alkohol odbržďuje chování, nikdy není příčinou toho, ale může ty věci velmi akcelerovat.
0: Kdo se na vás může obrátit s žádostí o pomoc? Děti nebo jeden z rodičů a jakým způsobem?
1: Určitě na centrum Locika je možné se obrátit jak telefonicky, mailem, nebo máme třeba například pro děti i chatové poradenství, kde můžou děti anonymně na stránkách www.dětstvíbeznásilí.cz chatovat s našimi specialisty a zorientovat se v tom, co se v rodině děje, jaká je například možnost nějaké citlivé pomoci, ale mohou se obzvlášť pomocí toho mailu nebo telefonu na nás obrátit i rodiče, kteří třeba své chování chtějí změnit a my s nimi tu situaci základně zmapujeme, případně je pozveme k nějaké osobní konzultaci, ale potom centrum Locika, to je většinou na žádost třeba orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo policie nebo státního zastupitelství, pomáhá i dětem, které už jsou opravdu obětí závažného násilí v rodině a kde je potřeba součinnost všech těchto orgánů, tak jak jsem o nich mluvila.
0: V této souvislosti mě napadá otázka, jak časté jsou jaksi dotazy dospělých lidí, jestli třeba nepáchají nějaké násilí směrem ke svým dětem, nebo co je častější, že se na vás obrací děti nebo dospělí?
1: Bohužel úplně nejčastější je, že se na nás obrací dospělí, kteří chtějí změnit chování toho druhého rodiče. Pokud zavolá rodič s tím, že chce změnit svoje chování, tak my vlastně v Locice zajásáme a umíme mu velmi dobře pomoci. Ale velmi často se na nás obrací rodiče v období například rozvodu nebo rozchodu, nebo neplně vhodně třeba nastavené střídavé péče z jejich pohledu a snaží se vlastně toho druhého rodiče obvinit například z týrání nebo zneužívání toho dítěte, aby dosáhli svého, což je vlastně nějaká forma násilí na tom dítěti. A samozřejmě takové děti jsou velmi ohrožené, ale velmi často tím konfliktem v rodině. Pro tyto rodiny existují jiná specializovaná centra, kam je odesíláme a my se vlastně specializujeme na práci s rodinami, které to násilí chtějí řešit, nebo případně pomáháme dětem, které jsou obětí násilí ze strany těch rodičů, tak aby mohli vyrůstat v bezpečném prostředí.
0: Jakými způsoby můžete pomoci, protože jestliže to ohrožující prostředí je u nich doma, tak jakým způsobem se jim dá pomoci?
1: To říkáte velmi dobře. To je vlastně podstatou toho, proč násilí v rodinách je tak ničivé, protože ty děti přichází o základní pocit bezpečí, něco z čeho vlastně rostou, je to jejich základní vývojová potřeba. A bohužel v České republice zatím není úplně dobře nastavený systém pomoci těmto dětem. Vlastně jejich ochrana spadá pod 5 ministerstev, která spolu velmi obtížně komunikují. A tak se děje velmi často to, že například do centra Locika se dítě dostane až půl roku poté, co je třeba situace řešená policií nebo OSPODem. Když se ten problém začne řešit, tak děti mluví třeba s 29 lidmi na 15 15 různých místech. Takže ta pomoc je velmi pro ty děti náročná, obtížná, i proto máme například ten chat, který pomáhá tomu dítěti hledat individuální řešení. A my samozřejmě v Locice jsme se s tímto stavem nechtěli smířit, takže jsme se podívali i do zahraničí a inspirovali jsme se metodikou center, která úzce multioborově spolupracují. Vlastně v rámci projektu Bezpečné místo teď jsme na podzim spustili první dětské advokační centrum v České republice, které nedělá nic jiného, než že vytváří multioborový tým, který pomáhá tomu dítěti, schází se na jednom místě a všichni odborníci vlastně přichází za dítětem do Lociky místo, aby dítě obíhalo různé instituce, ale hlavně ta pomoc se tomu dítěti dostává daleko rychleji, citlivěji a je plně v jeho zájmu. A jsme moc rádi, že máme podporu důležitých ministerstev v tom vlastně tuhle metodiku rozšiřovat dál, tak aby dětství bez násilí už nebyla jenom proklamace, ale bylo to skutečné právo dětí a dařilo se jim ho dosáhnout citlivým způsobem, tak aby mohli dál vyrůstat v rodinách, ale rodina dostala odbornou pomoc včas a citlivým způsobem.

0: Dnes máme jako téma život bez násilí v rodinách a mým hostem je Petra Vinčová, ředitelka Centra Locika.
1: Vy jste říkala, že zpravidla se na vás obracejí dospělí, kteří vidí, že ten druhý partner se nějak nevhodně chová ke svým dětem. Jak se dá s takovým člověkem potom pracovat a co je možné dělat pro ochranu dětí?
2: Oni jsou to dvě otázky. Jednak samozřejmě za výchovu dětí je vždy odpovědný rodič a my říkáme, že základem dobrého rodičovství je nedopouštět se násilí na svých blízkých. A pokud člověk tento problém má, a je to velmi časté, statistiky vypovídají o tom, že každý z nás zná někoho, kdo má potíže s násilím v blízkých vztazích, buď jako ten, kdo se ho dopouští, nebo jako ten, kdo ho zažívá. Takže to není něco, co by se týkalo pár procent lidí někde na okraji společnosti. Je to problém skutečně nás všech. A pak je známkou dobrého rodičovství si včas říct o pomoc. Už například v prvním okamžiku, kdy třeba vidím, že nezvládám výchovu dětí, křičím na ně víc, než bych chtěla, začínám používat fyzické tresty, tak velmi často vlastně rodiče k těmto postupům se uchylují poté, co si nevědí jinak rady. Nebo je toho na ně moc, potřebují někoho, s kým by mohli sdílet svoje starosti, kdo by jim třeba poradil, jak náročné situace zvládat. Pak je skvělé se obrátit na Centrum Locika a existují i další místa, která například pomáhají rodičům vychovávat děti jiným způsobem. Ty postupy existují, nejsou nějak složité a vlastně pomáhají rodiče naladit empaticky na potřeby toho dítěte a je dokázané, že to pak velmi zlepšuje vztah dítě-rodič. Takže pokud rodič sám chce změnit svoje chování, je tam velmi snadná cesta a umíme velmi dobře pomoci. Změnit chování druhého rodiče moc nejde. Tam je potřeba potom zhodnotit míru rizika v rodině a podle toho, jak ta situace je závažná, tak my potom volíme další postup. Bohužel k nám do Centra Locika se velmi často dostávají děti až v té fázi, kdy už jsou skutečně týrané, jsou závažně poškozené, ale ty dopady toho násilí v rodině mají na ně závažný dopad a pak už je velmi často na místě právě součinnost v spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí, policie a tak dále. Ale já jsem hluboce přesvědčená o tom, že kdyby se na nás rodiče obrátili daleko dříve, nebo kdyby si například okolí dítěte, ať je to škola, lékaři, sami vedoucí kroužku, dříve všimli, že v té rodině něco není v pořádku, že rodiče potřebují pomoc, takže by bylo možné ty situace řešit s daleko menšími následky pro všechny.
1: Já jsem si teď během toho, co jste hovořila, tak jako sáhnul malinko do svědomí a vzpomněl jsem si na jednu situaci ze své rodiny, doufám, že mě posluchači nezatratí, kdy mě strašně vadilo, když náš mladší syn, jsme byli u oběda a on prostě se strašně vzpouzel tomu, že něco nebude jíst, protože mu to jako nechutná, nechci a tohle. A já jsem jako trval na tom, že teda by to sníst měl. Ptám se, je to už vlastně nějaký způsob násilí vůči tomu dítěti, když po něm toto vyžaduju?
2: Velmi by záleželo na situaci, způsobu, věku toho dítěte, ale je tady potřeba odlišit to, děti potřebují limity, potřebují řád, potřebují i nějakou autoritu, která je výchovně vede. Jenom důležité je to dělat způsobem, který těm dětem neubližuje. Takže někdy, a vy jste říkal, že jste to tak dělali, když chceme, aby děti měly zdravé stravovací návyky, tak jedno ze základních pravidel je od malička jíst s nimi. A děti se vlastně učí nápodobou, to znamená, že když je tam hezký rodinný rituál, společné jídlo, tak jsou daleko menší potíže s tím, co dítě bude chtít nebo nechtít jíst. A samozřejmě někdy potřebuje dobře tam dát ty limity, ale snažíme se to vždycky dělat jasným, ale laskavým způsobem. Tak. Takže určitě si z dětství pamatujeme, já jsem například nesnášela koprovku. Takže tam byl zase můj limit toho, že opravdu, kdyby mě někdo nutil třeba dojíst koprovku, tak by to mohlo mít, tak bych to neprožívala asi jako úplně jako podporu, ale samozřejmě děti si zase nemůžou vybírat úplně ve všem.
1: Ano. Vaše centrum pracuje s celou rodinou, ale v tuto chvíli nepřijímáte nové klienty. Přečetl jsem si na vašich stránkách. Proč?
2: Jednak máme omezené kapacity, jak personální, tak samozřejmě i prostorové. A v současné době se i soustředíme na program toho dětského advokačního centra. A ten důvod je jednoduchý. Vlastně v době covidu a v následném období ta situace v rodinách se velmi zhoršovala. K nám vlastně přicházely rodiny s mnohem závažnějšími formami toho násilí, mnohem větším riziku. Daleko častěji to bylo kombinované i s alkoholem a děti byly v daleko horším psychickém stavu. Takže vlastně dlouhodobý program práce s celou rodinou se pro tyto rodiny neukazoval jako vhodný. Ty děti potřebovaly spíš ochranu a pomoc a intenzivnější například jak krizovou pomoc, tak jsme třeba nově v Loci se přijali pedopsychiatra, protože opravdu ten psychický stav dětí už byl na hraně toho, že potřebovali lékařskou pomoc a nikoliv pouze psychologickou. Takže v současné době se více fokusujeme na ten program, který pomáhá takto závažně ohroženým dětem a v tom programu práce s celou rodinou máme v současné době obsazené ty menší kapacity, které máme.
1: Vy jste během našeho rozhovoru už hovořila o tom, že i jinde v republice jsou podobná třeba centra, na která se mohou lidé obrátit. Je jejich kapacita dostatečná na to, abychom mohli opravdu účinně pomáhat nejenom třeba v hlavním městě, ale i v regionech?
2: Bohužel rozhodně ne. My doufáme a ta jednání, která vedeme z ministerství, zatím vypadají velmi nadějně, že by v blízké době mohla začít platit novelizace zákona, který by umožnil hladký vznik takovýchto center v krajích, tak aby odborná pomoc pro děti a rodiny byla dobře dostupná jak místně, tak časově. V současné době jsou dlouhé objednací lhuty, vlastně naplněnou kapacitu služeb má nejenom Locika, ale i další odborné služby a existují kraje a místa, kde vlastně se dostat k odborné pomoci je velmi náročné, ne-li nemožné.
1: Vy jste zmínila vaše četovací centrum pro děti. Znamená to, že třeba to mohou využít děti odkudkoliv?
2: Z celé republiky. Ano, stejně tak jako naší třeba například poradenskou linku nebo mailové poradenství. I vlastně čet pro děti, specializovaný čet vznikl v době covidu právě z těchto důvodů. My jsme ho původně spouštěli pouze pro naše klienty, které jsme měli v péči, ale pak jsme zjistili, že vlastně o té situaci doma s náma potřebují mluvit děti z celé republiky a v současné době to opravdu funguje celorepublikově.
1: Vy pracujete i na poli prevence a vzdělávání. Co nám můžete říci o této svojí činnosti?
2: A znovu to byl covid, který nám vlastně jako umožnil daleko více fungovat v této oblasti. Vlastně v covidu se stalo to, že téma Lociky, které do té doby bylo okrajové a týkalo se jenom menší části rodin, se stalo společenským tématem. A to bylo téma úzkosti, bezmoci, nějakého traumatu a vlastně naše infografiky, které pomáhají lidem zvládat náročné situace, ať sami ze sebou, se svými dětmi, jsou velmi sdílené a troufnu si říct, že pomáhají celé řadě jak profesionálů, tak ale i rodičů, i dětí dobře zvládat náročné situace, které v současné době ve společnosti jsou. Nedávno jsme dokonce, a to jsme byli velmi rádi, to dostali cenu Eduína, kde nás právě vlastně ocenili školští profesionálové za pomoc, kterou Centrum Locika poskytovalo školám v uplynulém období, ale ozývají se nám například i záchranáři, hasiči, psychologové z různých oblastí, že mají těmi našimi infografikami vylepené školy, že to je velmi nápomocné při řešení jak odborných situací, tak situací doma. Máme je v současné době vlastně přeložené i do ukrajinského jazyka a například si oni napsali i kolegové ze zámoří, že vlastně ty infografiky jsme překládali teď i do angličtiny, tak aby byly užitečné i v zahraničí. A kromě toho jsme v době covidu spustili program pro školy, který se jmenuje Škola jako místo bezpečí. A vlastně pandemie ukázala, jak škola je důležité místo pro děti, protože celá řada dětí, tak jak vlastně 2 roky zůstala uzavřená v domácím prostředí, tak pro ty děti, kde to domov není podpůrné místo, kde vyrůstají v toxickém prostředí, tak to bylo devastující. A i poté, když se vrátili do škol, tak vlastně školy sami se na nás obracely, jak mají zacházet s dětmi, u kterých se projevovaly závažné příznaky traumatu nebo náročného chování, a děti, kterých předtím bylo míň a ty projevy nebyly tak intenzivní, tak tyto situace teď ve školách velmi často eskalovaly. Takže jsme s pomocí nadací České spořitelny spustili program, který se jmenuje Škola jako místo bezpečí a pomoci, kde podporujeme učitele v tom, jak vlastně vytvářet na školách trauma-informované prostředí, jak dobře včas rozeznávat děti, které potřebují odbornou pomoc. A vychováváme na těch školách specialisty, kteří jsou potom dále napojeni nejenom na LOCIKu, ale i na další organizace a umí vlastně těm dětem včas prostředkovat odbornou pomoc.

Na Proglasu posloucháte rozhovor s Petrou Vinčovou, ředitelkou a zakladatelkou centra Locika. Mně se už v mnoha rozhovorech potvrdilo, že vlastně období covidu nastartovalo věci, které dřív byly nemyslitelné, které byly těžko dosažitelné a najednou tady jsou a pomáhají.

0: plán toho, jak postupovat, aby byly dodržené všechny procesní věci, které jsou potřeba dodržet, tak aby například ten případ byl řádně vyšetřený, ale zároveň, aby dítě nebylo objektem, kterého se pořád někdo ptá, jenom co vidělo a chodí na různá místa, kde je zkoumáno, ale aby se ho někdo včas zeptal, co potřebuje. A vlastně celý ten proces byl nastavený i podle potřeb toho dítěte. A co je na tom skvělé, je, že máme za sebou první případy. Běží to dětské advokační centrum teprve v pilotním provozu v České republice, ale jak u nás, tak v zahraničí. Ta zkušenost je, že to pomáhá nejenom dětem, ale vlastně to snižuje i frustraci mezi profesionály. Oni vytvoří tým, který sdílí odpovědnost, ale sdílí spolu i nějaké obavy, starosti, mohou se poradit. A nám se v práci s ohroženými dětmi velmi osvědčuje multidisciplinarita a to, že víc hlav prostě víc ví a že je dobré ty věci úzce koordinovat a řešit vlastně v týmu.
1: Ano, mě naskočilo slovo konzilium, když lékaři mají nějaký vážný případ, tak si svolají konzilium a teď mezi sebou řeší, jak by měli postupovat dál, takže tohle je asi ten správný postup, jak k tomu přistupovat.
0: A vytváří to i bezpečné prostředí pro dítě, protože dítě má v dětském advokačním centru svého průvodce a dopředu ví, co se bude dít. Protože jak státní zástupce, policie, dětský psycholog, pracovníci OSPODu se sjednotí na tom postupu a dítě dopředu potom ví, nejenom jaká jsou jeho práva, ale co ho čeká. A do téhle doby ten celý proces byl vlastně pro dítě jako nepředstavitelný, nepředvídatelný. A my víme, že když dítě dostane včas informace, nejenom když se dostane včas k pomoci, ale včas dostane informace a je aktivním účastníkem toho, může to ovlivnit, co se děje, tak to snižuje riziko, že se u něj například rozvine nějaká závažná úzkost nebo posttraumatická stresová porucha.
1: V těchto dnech končí vaše sbírka Srdeční záležitost, jejíž výtěžek půjde na dětské advokační centrum.
0: Ano, a my z ní máme obrovskou radost, protože nám tam přispělo téměř 200 individuálních dárců, což a přišla nám spousta velmi milých vzkazů, jak od dětí, tak od dospělých a nám to vlastně pomůže. V současné době hledáme i další členy do našeho týmu, protože můžeme zvednout kapacitu toho dětského advokačního centra i díky této úspěšné sbírce. Takže moc děkujeme všem dárcům a ještě do konce měsíce je možné přispět.
1: Kde a jak?
0: Na našem webu nebo sociálních sítích jsou všechny informace. Je to přes darovací portál darujme.cz.
1: A vaše stránky jsou, jestli se nemýlím, centrumlocika.cz.
0: www.centrumlocika.cz.
1: V současné době aktuálně řešíte, jak by se děti měly zachovat, když se někdo nenávistně chová k jejich ukrajinským kamarádům. Co můžete říct o tomto programu snad?
0: Nejenom takto, my máme celý program, který se věnuje dětem, které jsou zasažené traumatem v důsledku války na Ukrajině. A oni to nejsou jenom ukrajinské děti, velmi často jsou to i české děti, nebo ukrajinské děti, které už tady žijí delší dobu, ruské děti. Vlastně myslím si, že tou válkou, která je velmi blízko, je zasažená celá společnost a my nabízíme jak dětem, ale hlavně školám vlastně pomoc při řešení těchto situací ve školních kolektivech. Spolupracujeme na tom velmi úzce například s divadlem Fórum, které má připravené skvělé divadelní představení, které pomáhá dětem vcítit se do situace vlastně dětí, které se ocitnou v cizí zemi vlastně, v cizím prostředí, mají třeba velký strach o své blízké, mají za sebou velmi ošklivé zážitky a pomáhá těm dětem hledat způsoby, jak můžou těmto kamarádům pomoci, ale zároveň velmi často řešíme i situaci dětí, které nemají za sebou válečné zážitky, ale velmi rezonují s tou situací a potřebují taky intenzivnější podporu. Takže tam my máme tým zkušených krizových interventů, kteří mohou pomoci jak přímo ve škole, nebo k nám děti mohou přijít každý čtvrtek mezi 16. a 18. hodinou, když sami potřebují. A my je potom dále navazujeme na naše psychology, na odbornou pomoc, nebo pokud na to naše síly nestačí, tak jim zprostředkujeme pomoc jinde. Ale v této oblasti se vlastně velmi důležitá ukazuje nejenom přímo práce s dětmi, ale my podporujeme i pedagogy, tak aby měli dobré informace, podporu, protože cítíme, že v současné době jsou na ně opravdu kladené velké nároky a že oni potřebují nějakou podporu, stejně tak jako rodiče dětí.
1: Na vašich stránkách se mohou také zájemci dočíst, jak si nastavit zdravé hranice na sociálních sítích.

0: To je určeno dětem nebo i dospělým?
1: Já myslím, že to je pro obě cílové skupiny. A platí tam to, co už jsem říkala na začátku, že děti se učí hlavně nápodobou. Takže pokud chceme, aby děti měly nějakou zdravou psychohygienu i v tom digitálním prostředí, učí se to primárně od rodičů a zároveň my v tom digitálním prostředí jako rodiče se máme lecos co učit od našich dětí. Takže i to je vlastně dobrý prostor pro nějaké společné sdílení času a komunikaci o tom, jak kdo funguje na sociálních sítích a jaké jsou tam dobré udržovat hranice.
0: Já se teď nechci nikoho dotknout, ale nedá mi to, když chodím třeba okolo dětských hřišť a vidím tam maminku, která tam má dítě a přitom kouká do mobilu, tak mi není úplně lehko.
1: Ten svět se velmi mění. A já znovu tady připomenu COVID, že když jsme na začátku vstupovali do téhle etapy, já jsem si neuměla představit, že bychom poskytovali terapii například online. Dnes už je to běžná součást našich služeb, takže já spíš myslím, že s tím prostředím se potřebujeme naučit zdravě zacházet a udělat ho tak, aby podporovalo zdravé vztahy v rodině. Například, když je třeba část rodiny, zase jsme to zažívali v pandemii, kdy se lidé nemohli potkávat osobně, ale ten online svět byl vlastně způsob, jak spolu můžou být dobře v kontaktu. Problém to je v okamžiku, kdy vlastně jsme v tom online světě místo těch vztahů, ne? Kdy je to jenom další způsob, jak být spolu dobře.

0: pořadu Na stole je téma hovoříme s ředitelkou a zakladatelkou centra Locika Petrou Vinčovou. Loni na podzim jste iniciovali konferenci na téma sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvých. Co je sebevražda, to víme. Ale s termínem sebepoškozování se zas tak často nesetkáváme. Mohla byste tento termín trochu rozvést a říct, co je jeho příčinou?
1: Vlastně Centrum Locika každý rok dělá odbornou konferenci na nějaké horké téma v oboru. A musím říct, že vlastně pro nás, pro všechny bylo smutnou zprávou, když jsme v loňském roce jako to hlavní téma identifikovali právě téma sebepoškozování a sebevražd u dětí. Mezi odborníky se vlastně hovoří o pandemii těchto jevů v současné populaci, zejména náctiletých, a také se hodně hovoří o té terminologii, abych vám neutekla z otázky. A mluví se o tom, jestli vlastně sebepoškozování je ten správný termín, protože to trošku zavání tím, jakože člověk je nějakým objektem, kde může sám sobě ublížit. Podstatou tohodle jevu je to, že člověk vlastně sám sobě ubližuje, způsobuje si nějaké zranění a ty důvody bývají různé. Ať je to nějaké velké vnitřní napětí, to, že se ocitá v bezvýchodné situaci, není třeba v dobrém kontaktu sám se sebou, přináší mu to nějakou okamžitou úlevu. Ale velmi často se mezi odborníky mluví i o tom, že v současné době je to i reakce na společenskou situaci, na to, že děti, mladí, dospělí se dobře neorientují, ocitají se v nějakém vaku, kdy se neumí dobře rozhodnout a zároveň tam necítí žádnou perspektivu, vývoj, kam by měli a mohli směřovat, že to je vlastně nejenom jako klinický problém, vnitřní problém těch dětí, ale že to je i reakce na společenskou situaci. A nějakým způsobem to, že sobě způsobí bolest, jim přináší v téhle fázi úlevu nebo nějaké jasné hranice. A je to vlastně, myslím, velmi alarmující jev nejenom v těch individuálních případech, ale i celospolečensky.
0: To tedy znamená, že trendy toho sebepoškozování a sebevražd u dětí a mladistvých jsou tedy stoupající.
1: Ano, já si troufnu říct, že poměrně alarmujícím způsobem v českém kontextu nemáme aktuální čísla, ale slovenští kolegové v loňském roce zaznamenali 76% nárůst pokusů o sebevraždy u dětí a mladých dospělých.
0: A jaké závěry vaše konference přinesla? Jak to bylo pro ty odborníky užitečné se nad tím tématem sejít?
1: Hlavním cílem bylo vlastně odtabuizovat toto téma, začít o něm otevřeně mluvit a sdílet názory a příklady dobré praxe, jak tyto situace zvládat. Částí naší cílové skupiny, pro kterou byla konference určená, byly i školy. Protože samozřejmě každá takováto událost je velmi emočně náročná, a to nejenom pro to dítě, rodinu, jeho nejbližší, ale samozřejmě pro celé okolí toho dítěte. Tak ať se jedná o pokus o sebevraždu, nebo v některých případech bohužel dokonaný pokus o tu sebevraždu, pak potom je velmi důležité pracovat i s okolím, třeba se školní třídou, ale i s učiteli. A my jsme vlastně chtěli, aby na to odborná společnost byla připravená a uměla dobře reagovat.
0: Takže závěrem toho bylo, jak si otevřít toto téma, nevyhýbat se mu a ukázat, že je tady s námi a že s ním musíme něco dělat.
1: A ukázat i možnosti pomoci. A to jak konkrétně pro děti. Celá ta naše konference je proložená konkrétními odkazy, kam se děti mohou ozvat, zavolat, kdo jim může pomoci, že v té situaci nejsou sami. Konference se jmenovala Když schází naděje a my jsme se vlastně snažili nějakou naději objevit, ukázat, že tady možnost, že i když některé situace mohou vypadat beznadějně, bezvýchodně, tak ty možnosti pomoci existují. A velmi často i v tom online světě, jsou to chat například Lociky, ale i například linky bezpečí nebo dětského krizového centra nebo i krizové telefony na těch samých adresách, ale nebo například Národní ústav duševního zdraví spustil celé stránky nazvané www.sebevraždy.cz, kde je i možnost chatové pomoci, je tam celá řada informací nejenom pro rodiče, děti, ale i pro odborníky, jak v těchto případech postupovat, nebo například pedagogicko-psychologická poradna ve francouzské má připravené celé metodické materiály pro školy, jak postupovat v případech, kdy si děti ubližují, nebo má učitel podezření, že by si někdo mohl ublížit, nebo skutečně už třeba došlo k dokonanému pokusu o sebevraždu. Své služby na té konferenci například představuje i poradna Wigwam, která pracuje právě s rodinami, ale i se školami v případech úmrtí nebo nějaké tragédie. Mluví tam i zkušení krizoví interventi, kteří dávají základní návod, jak v těchto situacích vést například rozhovor s dítětem.
0: Pokusím se teď zastat dospělých lidí v tom, že se na ně toho v posledních letech valí docela hodně. Nemám na mysli jen onemocnění COVID-19 nebo válku na Ukrajině. Mnohé děti jsou dnes dyslektické, dysgrafické, mají ADHD, nyní se k tomu přidává sebepoškozování, tedy věci, pojmy, se kterými jsme se před 30-40 lety vůbec nesetkávali. Jak se s tím má běžný člověk vyrovnávat a jak k tomu přistupovat?
1: Já myslím, že velmi záleží na úhlu pohledu. Když mluvím z částí třeba z rodiny, která je staršího data, tak ty to chápou tak, že ty děti ztrácí nějakou odolnost. To určitě je část té pravdy, ale zároveň i my odborně rosteme a jsme citlivější k té typologii problémů u dětí. Jo, takže dřív, když dítě mělo nějaké problémy ve škole, tak prostě se to neřešilo a to dítě to nějakým způsobem muselo zvládnout, ale pak to mělo závažné dopady třeba v jeho dospělém věku. Takže na jedné straně my jsme citlivější k těm projevům dětí, umíme je lépe rozeznat, lépe diagnostikovat a poskytovat tím dětem pomoc, ale zároveň i klesá nějaká odolnost těch dětí. A děti vlastně v současné, nebo děti mladí dospělí v současné době se dostávají do paradoxní situace, kdy mají velmi mnoho informací. Já si troufnu říct, že kolikrát toho o světě v oblasti informací vědí více než my. Mají velkou jazykovou vybavenost, digitální vybavenost, přístup k celé řadě informací, ale zároveň emočně zůstávají extrémně zranitelní. A vlastně ztrácí kontakt nejenom s vrstevníky, ale i s rodičovskými autoritami. A tato kombinace velké záplavy informací, které v mnoha ohledech můžou zbuzovat nějaké katastrofické představy, například ekologická situace nebo další. A ta emoční bezbranost v tom, že u těch dětí neposilujeme nějakou emoční odolnost od dětství, neumíme s tím dobře pracovat, vlastně vytváří tu situaci, kdy děti jsou daleko náchylnější k úzkostem, k depresím, k sebepoškozování a tak, jak už jsme o tom mluvili, i k sebevraždám.
0: A jak zvyšovat tu emoční odolnost?
1: Velmi často, když se mluví třeba o well-beingu u dětí nebo o tom, že máme dětem vytvářet bezpečné prostředí, tak si to lidé vykládají tak, že na děti nemáme klást žádné nároky. To není pravda. Děti potřebují výzvy, potřebují, aby na ně jejich výchovné okolí kladlo nároky, ale aby to bylo v jejich možnostech a měli k tomu podporu dospělého. Aby někdo byl u toho s nimi, byl s nimi v dobrém kontaktu, dával jim podporu, aby zvládli ty úkoly a dobře odhad, jak velký úkol to dítě má dostat. Tak, aby to bylo na hranici jeho možností, ale ne za nimi.
0: My se spolu setkáváme v období, kdy se rozdává vysvědčení. Jak by měli především rodiče reagovat, když na vysvědčení nenajdou známky nebo hodnocení, které očekávají?
1: Vy jste tam řekl velmi důležitou věc, a to jednak to, že rodiče něco očekávají. A já bych velmi doporučovala, já to dělám také, nenechávat vlastně to, co bude na vysvědčení jako překvapení na toho 31. Dopředu se informovat, zvlášť pokud máme nějaké tušení, že by ty výsledky našeho potomka nemusely být úplně takové, jaké my si představujeme, tak získat tyto informace dopředu a dopřát si nějaký čas tuhle informaci zpracovat. Protože děti potom velmi potřebují, aby když přinesou to vysvědčení domů, tak ten rodič už byl stabilizovaný, nějak s tou situací smířený a uměl s tím pracovat dospěle.
0: V této souvislosti by mě zajímalo, jste proto, aby děti ve školách byly spíš hodnocené známkami nebo slovně nebo kombinací obojího?
1: Já úplně nejsem odborník na vzdělávání, ale vím, že na prvním stupni minimálně děti daleko lépe snáší to slovní hodnocení, protože s těmi známkami se velmi často spojuje identita toho, jak dítě je vlastně úspěšné, dobré, a to nejenom pro to dítě, ale často pro rodiče. Rodiče pak mají často tendenci se hodnotit vlastně sami, jak jsou úspěšní vychovatelé nebo rodiči podle toho, jaké vysvědčení má dítě. A to ústní hodnocení vlastně umožňuje daleko lépe vystihnout jednak to, v čem je dítě dobré, ale i to, v čem by se mohlo třeba rozvíjet bez toho hodnocení, jestli je to jedničkář, dvojkář nebo nedej bože třeba čtyřkář.
0: Jak moc to pro některé děti může být, dovolím si použít termín, nebezpečné období v pololetí nebo na konci školního roku, když se rozdává vysvědčení?
1: Velmi, je to velmi křehké období a my si neuvědomujeme, jak moc děti stojí o naší lásku a uznání. Takže pro děti je velmi důležité to, aby nás nesklamali, i když svým chováním třeba doma to nemusí takhle velmi jednoznačně signalizovat, tak je to pro ně velmi křehké období. A když se jim ve škole nedaří, tak potřebují podporu rodiče, ale ve smyslu, že rodiče zajímá, proč tomu tak je, jestli je dobře zvolená škola, jestli se dítě cítí ve škole bezpečně, co dítěti jde, jak ho může rodič podpořit v tom, aby to bylo lepší. A tam je velmi důležitá i práce s rodičovským egem, protože my někdy děti nutíme vlastně do výkonů, které jsou mimo jejich možnosti. A my dnes například z výzkumu víme, že pokud je třeba ve škole vysoký stres, tlak na výkon a to dítě se dostane do velmi jako stresové situace, tak klesá jeho aktuální IQ, takže nedosahuje těch výsledků, kterých by mohlo, kdyby se ve škole cítilo dobře a bezpečně. Někdy to souvisí třeba se školním kolektivem, někdy ale i s volbou školy a je velmi důležité odlišit naše rodičovské ambice od toho, co dítě chce a co mu skutečně prospívá.
0: A já bych ještě k tomu dodal, že aby rodiče nebyli překvapení tím, co jim jejich syn nebo dcera přinese za známky nebo hodnocení na vysvědčení, tak by se asi měli zajímat průběžně a průběžně by měli s tím dítětem pracovat.
1: Rozhodně. Rozhodně a je to potom i známkou vlastně dobrého vztahu důvěry, když se i včas můžou s rodičem sdílet nejenom úspěchy ve škole, ale i ty neúspěchy nebo průšvihy, protože i to patří k dospívání dětství, že děti experimentují, zkouší hranice, zkouší různé polohy.
0: Hovoříme celou dobu o násilí v rodinách, o nezdravých vztazích, které mohou vyústit ve vážné poruchy chování a mohou vést až k sebevraždám dětí. Jak může pomoci předcházet těmto jevům široká veřejnost?
1: Moc děkuju za tu otázku, protože to je naprosto zásadní. My víme, že vlastně společenská norma je ten základní regulativ násilí v blízkých vztazích. V okamžiku, kdy se jako společnost shodneme na tom, že násilí není v pořádku, nejenom například ve školách už by nikoho nenapadlo být děti rákoskou, aby se lépe učili, takže tohle není normální, běžné, že to je nepřijatelné vlastně i v rodinném prostředí, tak se k nám budou do centra locika rodiny dostávat daleko dříve, budou vědět, že je čas říci o pomoc a děti budou hlavně vědět, že to, co se jim děje, není v pořádku, není to jejich vina a že je možnost to změnit.
0: Hostem v pořadu Na stole je téma byla zakladatelka a ředitelka centra locika, které pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí, Petra Vinčová. Já vám děkuji za rozhovor a za vaši práci.
1: A já moc děkuji za důležitý prostor a za to, že se o tohle téma zajímáte. Děkuji.
0: Není zač. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje zdravé vztahy v rodině, hodně lásky a porozumění.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

vzlétá nad ovcemi v roklých světa. Slaná slzo, skaň. Tehdy ovce platí svými křehkými a znavenými. Nevýslo.

Když motě její jádrovník našel člověk ten správný cíl, nadechl se

začátek. Objeví se nám obrátek, když motěj její jádro v nich našel člověk, ten správný cíl nadechl se. A zalícil. Anděle jsou

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Na Radiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
0: O svátosti smíření se dá hovořit různým způsobem. Lze například zdůraznit její charakter setkání mezi milosrdným Bohem a člověkem, nebo ji chápat jako návrat ztraceného syna ke svému otci. V následujícím úryvku hovoří kardinál Tomáš Špidlík o dějinách zpovědi a představuje svátost jako soud, v němž hříšník na sebe žaluje své hříchy a Bůh mu je navždy odpouští. Zpověď tak připraví člověka na poslední soud, neboť jej začlení mezi spasené. Jaké prostředky nabízí církev člověku, aby se očistil od svých hříchů? Dají se vyjádřit jedním slovem – obrácení. Je ovšem potřeba toto slovo vnímat v nejširším slova smyslu. Ti, kdo poslouchali kázání apoštolů po Kristově vzkříšení, se obrátili a dali se pokřtít. Křest je symbolem smrti a zmrtvých stání. Symbolicky se starý člověk pohřbívá pod vodu a vynoří se nový, který slíbil, že bude žít v Kristu a podle jeho přikázání. V nejstarších dobách se křtili lidé dospělí. Nepočítalo se s tím, že by mohli znovu upadat do starých chyb. A přece zkušenost velmi brzy ukázala, že i křesťan je slabý. Bylo proto záhy potřeba směřovat chybující z církví i ty, kteří chybili těžce, jako například odpadlíky v době pronásledování. Šlo tu na prvním místě o smíření s církví, znovu přijetí do obce věřících. Protože však je rozvázáno v nebi, co je od apoštolů rozvázáno na zemi, tento smír s církví znamená i odpuštění hříchů před Bohem. Nedivíme se tedy tomu, že bylo pokání původně veřejné. Zbytky z něho se zachovaly dodnes v klášterních kapitulách. V nové době se dějí tu a tam pokusy o obnovení této praxe v užších kruzích věřících. Není pochyby o tom, že to odpovídá duchu evangelia, struktuře církve, slovům Otčenáše, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Než tu platí pořekadlo, že lepší může být největším nepřítelem dobrého. Nejsme všichni na takové duchovní výši, abychom byli ochotní se upřímně nahlas ze všeho vyznávat. Církev zavedla brzy takzvanou zpověď ušní, neboli soukromou. Název soukromá však není docela správný. Vyznání se děje sice jednomu knězi, vázanému zpovědním tajemstvím, ale tento je úředně na místě církve. Zpověď má symbolickou formu pravého soudu. Žalobcem je sám kajícník. Žaluje na sebe přestupky proti božímu a církevnímu zákonu. Kněz ho jménem církve odsuzuje k jakémusi trestu, k pokání. Protože pak podle slov proroka Nahuma Bůh netrestá dvakrát, jsou hříchy ve zpovědi i před Bohem už odsouzeny a pokáním odpykány. Zpověď předchází tedy poslední Kristův soud, staví i ty, kteří se octli po levici, znovu na pravici, mezi vyvolenými ke spasení.

0: vzniká podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Milí posluchači, na stole je téma. Pokud nás posloucháte v premiéře, to znamená ve středu ráno, tak je to naživo. Dneska na stole je téma. Vedle mě sedí totiž Josef Klement, senátor za Žďársko a člověk, který má na starosti poměrně rozsáhlou oblast a myslím, že mnohé z toho vás, milí posluchači, bude zajímat. Tak Jožko, zdravím tě.
1: Zdravím vás a samozřejmě posluchače Rádia Proglas.
0: Tak, my tady máme před sebou osnovu toho, co všechno máš na starosti, ale než se k tomu dostáme, tak bych se tě rád zeptal, jaká je cesta obyčejného chlapa od komerčního zaměstnání až po senát?
1: Tak každá cesta senátora do senátu je rozdílná. A já sám jsem hrdý na to, že nejsem žádnou politickou rychlokvaškou, že jsem si prošel 20 let v tom komerčním zaměstnání a potom teprve jsem vstoupil do politiky a v roce 2020, nebo vlastně už v roce 2019, kdy mě oslovili kolegové z KDU ČSL, tak jsem byl kandidátem do Senátu a povedlo se a navazal jsem na práci Františka Bradáče, mýho předchozího kolegy, který již nechtěl pokračovat. A vlastně vzpomínám moc a navazuji i na práci Jiřího Šenkýře, který vlastně byl prvním předsedou senátorského klubu.

0: KDU ČSL nezávislý. A já vlastně pokračuju v jeho šlépějích, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
1: Náš přítel Jiří, jestli nás poslouchá, tak ho moc pozdravujeme. Hele, a jaké vlastnosti má mít člověk, když se začne zajímat o to, nebo přemýšlet o tom, jestli by dělal veřejnou funkci?
0: Tak já si myslím, že by měl mít obecný přehled, protože právě lidé, kteří jsou směřovaní jedním směrem, mají, jak já říkám, trošku tak klapky na očích a nevidí to v širokých souvislostech a kontextu. A já jsem poslední dva roky pracoval v Automotive Lighting v Jihlavě jako projektový manažer a právě měl jsem tým různých lidí na každý projekt na přední světlomety auta.
1: A tak, to bylo v Automotivu?
0: A to bylo, ano, to bylo v Jihlavě a dělali jsme Bavoráky, dělali jsme Škodovky, samozřejmě Renaulty. A pro každý ten projekt jsem dostal jiný tým a to mě právě tak nějak motivovalo k té týmové práci, protože předtím jsem byl programátor, jakoby pracoval jsem sám u stolu s tím svým počítačem a tahle práce s lidma mě velice motivovala, kde jsme museli řešit problémy kolikrát přes celou zeměkouli, protože když jsem dělal projekt do Hondy, tak tam samozřejmě byli Japonci, byli tam Angličané, pak my, takže jenom najít třeba ten čas, který bude pro telekonferenci, byl velice obtížný přes ty různá časová pásma.
1: No jo, a mě totiž hodně rozčiluje to, když se řekne, no jo, politici, ti se jenom hrabou, ale přece ten člověk byl obyčejný člověk v uvozovkách, potom se stal politikem a za nějakou dobu, protože máme různá volební období, že, a tak dále, a potom se zase stane obyčejným člověkem. A to je podle mě velké břemeno a překážka pro mladé lidi, kteří si řeknou, já s tím nic nechci mít společného, protože je to všecko špína. Jak bys jim odpověděl?
0: Politika je věc, která se týká každého z nás a pokud někdo říká, že politici jsou zbyteční, tak bychom se mohli vrátit k nějaké anarchii. Musí mít každá republika nějaký řád. A já jsem rád, že tady máme zastupitelskou demokracii v naší zemi, že to není nějaký autokracie, i když v poslední době si myslím, že to k nějaké autokracii trošku sklouzává. A já jsem velice rád, že třeba teď s novým předsedou KDU ČSL Honzou Grolichem, brněnským hejtmanem, nebo Jihomoravské okraje, tak nabíráme i do řad KDU ČSL mladí lidi, kteří se zajímají o politiku, protože politiku můžete dělat aktuální anebo do budoucna. A já si myslím, že KDU ČSL dělá politiku do budoucna a myslí na děti, na budoucnost stávajících studentů, stávajících pracovníků, aby třeba v budoucnu měli odpovídající odměnu za ty odsloužená pracovní léta. Takže si myslím, že politika je velmi důležitá, aby se do ní zapojovalo více lidí. A pro nás politiky je velmi důležitá zpětná vazba. A já velice rád diskutuji s občany a jak říkám, jako technik, negativní zpětná vazba není špatnou zpětnou vazbou, protože bez eventuálně opravy chyb a nápravy ten mechanismus by zastaral, ukotvil se na stejné úrovni a právě opravou chyb se dostáváme dopředu.
1: Já když jsem před lety stál v nádherně vybavené kruhové místnosti s mahagonovými sedadly v budově maďarského parlamentu na nábřeží Dunaje, tak jsem si uvědomil, jaká chyba se jim stala před mnoha lety, když si odhlasovali, že Senát nepotřebují a nechtějí. A dokonce jsou dnes u nás pořád politici, kteří říkají, že Senát je zbytečný. Asi se shodneme na tom, že zbytečný není, což vidíme právě třeba v této době, kdy ta většina v parlamentu může narazit na souhlas či nesouhlas Senátu a pak ještě prezident s podpisem.
0: Tak často to slýchávám a některá ta ustanovení nebo ten legislativní proces trošku nahrává sněmovně, kdy vlastně většinově tou 101 můžou přihlasovat nás, můžou přihlasovat veto prezidenta. Nicméně Senát má samozřejmě svoje kompetence, vyhraněné kompetence v podobě třeba jmenování ústavních soudců, anebo v případě třeba ústavních nebo zákonů listiny práv a svobod, tam funguje takzvaný člunek, že obě dvě komory se nakonec musí shodnout na řešení. Ale ve spoustu ostatních věcech parlament, respektive sněmovna, hraje svůj prim. A nicméně si myslím, že tím dalším přezkumem zákonů v horní komoře dáváme nebo vracíme eventuálně některé chyby a opravujeme některé chyby, které se mohou ve sněmovně stát, když se probíral třeba zákon o důchodové reformě nebo podobné věci, tak tam bylo desítky pozměňovacích návrhů a někdy ty pozměňovací návrhy jsou tvořeny přímo na plénu sněmovny a některé jdou proti sobě. Tak tady je právě třeba ten opravný mechanismus Senátu, že ta legislativa zase si na to podívá z druhé strany a některé věci může opravit. A už vlastně ten princip Senátu, že každé dva roky se obnovuje jenom třetina senátorů, takže tam nedojde k takovému kotrmelci, vládnímu kotrmelci, to, co se třeba stalo v loňském roce.
1: Jaký máte pracovní režim? To znamená, kdy se setkáváte v plénu, kdy potom máte výbory a kdy ještě máte čas na přítomnost v kancelářích v regionu? Ty jsi za region Žďársko.
0: Já říkám, že jsem za region Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko, Velkomizřícko a Bíteško, protože to jsou všechno velká města a já jsem hrdý z Vysočiny, takže já to teď zmiňuji takhle široce. Ten program senátora je trošku jiný od těch funkcí, které ten senátor má. Já jsem současně předsedou senátorského klubu KDU ČSL, takže těch povinností v Senátu mám víc než řadový senátor, ale obecně Senát je rozdělen do třítýdenního cyklu. Náš pan předseda Miloš Vystrčil je fyzik a bývalý učitel, takže on má rád takový ten pevný rozvrh. Tak vlastně jsme se na tom shodli před asi 2 lety, na tomto programu, takže máme 3 týdny. Jeden týden je senátorský, to senátor je většinou ve svém regionu, potom máme týden výborový, to zasedají výbory, a pak máme plenární, kdy se potkáváme všichni na společném plénu. No a samozřejmě mezi tím je spoustu práce v regionu a spoustu práce ještě na jiných záležitostech. Chodíme, dostavuji se na různá ministerstva, ale to je právě z popudu třeba některých potřeb z regionu.
1: Dává vám Miloš Vystrčil taky nějaké přestávky, velkou přestávku a malé přestávky na svačinu, pozvonění na svá místa.
0: Jestli nám dává třeba čočku, jo, někdy.
1: Ano.
0: Ne, já pana předsedu mám moc rád, protože já jsem předtím pracoval jako programátor i pro německou firmu a Němci jsou v takový pintlich ve všem a já prostě mám rád pořádek a když se něco protahuje, tak mě to vadí a v politice platí jedno heslo, už bylo řečeno všechno, ale neřekli to všichni. A to já naprosto nenávidím, když se opakujou stejný slova a je tam potřeba určitýho exhibicionismu a já prostě trpím v tom případě.
1: A když se mluví teda o úpravě těch procesů v poslanecké, čili v dolní komoře, u poslanců něco podobného je potřeba nebo se chystá i v horní komoře?
0: Většina poslanců, když přijdou k nám do Senátu a s nějakým zákonem, tak Senát opouští s poděkováním za velmi kultivovaný prostředí a diskuzi.
1: Ano.
0: A já si myslím, že Senátu nějaká zásadní úprava jednacího řádu úplně není důležitá. Samozřejmě Jedna hlavní podstatná záležitost je, že my v Senátu máme na všechno 30 dní, takže v případě, že nám postoupí poslanecká sněmovna daný zákon, tak my musíme do 30 dnů zasednout výbor, udělat projednání ve výboru nebo ve výborech a pak to projednat na plénu. To ve sněmovně není, takže tady by se nám u některých složitějších věcí právě třeba pomohlo by nám, že by se ta projednání toho zákona posunulo třeba na 60 dní. Ale ne, že bychom chtěli získat nějaký pohodlný čas, ale opravdu některé ty materiály jsou velmi obsáhlé a nechceme k tomu přistoupit s rychlou tuškou. Mm-hmm.
1: Které třeba teď pro posluchače zajímavé okruhy témat máte na stole, jsou před vámi?
0: Tak bohužel mně přijde, že některé věci, které v minulém volebním období byly schváleny po širokém diskuzi a nějakém konsenzu několika vládních stran, tak dneska je tendence je měnit a upravovat. Takže a dohoda na tom v současné koalici není úplně jednoznačná. Tak vlastně od začátku nové vlády k nám do Senátu přišlo jenom minimum, velmi minimum zákonů, které by byly vládních. Většinou jsou to poslanecké zákony, takže my zas máme čas vytvořit jako rovněž zákonodárci svoje návrhy zákonů, které posíláme do sněmovny na schválení a pak k panu prezidentovi.
1: Mně se třeba líbí ta vstřícnost vůči občanům, že jsou půjčovány prostory, takže já už jsem byl nesčetněkrát v Senátu a tamhle v zrcadlové síni a na různých podujetích, která jsou tam velmi důstojná a krásná, tak i to považuji za velmi dobré. Na rozdíl třeba od poslanecké sněmovny, kam se člověk normálně nedostane, ale ani mu to nějak nevadí. Já řeknu, že ty jsi členem organizačního výboru, dále výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Potom je tady podvýbor pro sport, vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva. A ještě, to by mě zajímalo, stálá delegace parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy. Co to znamená?
0: Tak to je vlastně v mém posledním dvouročí. Já jsem si tuto iniciativu vybral, protože mě zajímá ta středoevropská politika a politika Evropské unie, takže jsem si tuto delegaci vybral. Není to nějak zatěžující, je tam asi dva, tři roční výjezdy na nějaké společné zasedání, ale zase tím získávám zkušenosti i v rámci mimo evropských nebo respektive mimo českých aktivit v rámci Evropy.
1: Vidíš nějakou budoucnost v oživení V4?
0: Je to složité, protože volby někdy opravdu se dokáží nasměrovat ten stát někdy až o 180 stupňů opačným směrem. Já mám velkou radost, ale ta radost je aktuální, uvidíme, jak to všechno ještě bude dopadne, že v Maďarsku došlo k velké změně. V Polsku si myslím, že tím, že i v kontextu války na Ukrajině to Polsko cítí velmi silně národní hrdost a podporu Ukrajiny, tak je trošku semknutější než třeba případ naší současné vlády a nebo na Slovensku. Takže myslím si, že V4 by měla hrát důležitou roli, ale měly by se chtít shodnout na těch společných důležitých tématech.
1: Tam je teďka zároveň velká podpora od Polska na Ukrajinu a zároveň teda velké pnutí, které my tak úplně nedohlédneme. Jestli tam byla ta rozbuška v podobě teda pojmenování nějakého toho vojenského sboru, co se týkalo Katyně a tak.
0: No. Já opravdu obdivuju Poláky, byl jsem v Estonsku, Litva, Lotyšsko, jsou to bývalý postsovětský země a třeba například u toho Estonska, oni velmi, velmi jsou rádi za to, že jsou v Evropské unii, že jsou v NATO, protože jejich ohrožení v tom případě by bylo daleko, daleko intenzivnější. A vlastně už i třeba přijmutí eura a ostatních záležitostí hrají prim v digitalizaci a i ve školství, tak prostě váží si toho, co mají, a někdy mně přijde, že u nás v České republice si myslíme, že jsme za vodou přes Slovensko a že se nás tyto záležitosti netýkají, ale týkají se nás bytostně.
1: Zdá se, že silněji, než by se nám zdálo. Já tady mám před sebou časopis Hlas křesťanské demokracie, tady si na fotografiích a tady na té barevné fotce je vidět, že to je Žďárský běh pohybem k naději. Co to je za podujetí?
0: To je moje srdeční záležitost. Já jsem v roce 2010 společně s kamarádkou Pavlou Millerovou a Jiřím Dokulilem přemýšleli, co bychom do Žďára přinesli jako takovou novou tradici. A vím, že se ve Žďáře a na řadě dalších místech běhal běh Terryho Foxe, který přišel o nohu, potom běžel vlastně z jednoho pobřeží na druhý v Americe a snažil se založit nadační fond. Bohužel své nemoci podlehl, ale pak ta řada těch běhů po celém světě existovala a u nás už se to neběhalo pod názvem Běh Terryho Foxe, tehdy to byl Běh naděje, a my jsme postupně dospěli až k tomu pohybem k naději, což je taková trošku hra se slovy, ale my jsme nechtěli používat potom ten původní běh a nebo ten původní název, a smyslem je vybrat peníze do nadačního fondu dětské onkologie Krtek a to se nám daří. Letošní ročník proběhl již jako 17. a já teda letos jsem měl velké obavy z počasí, protože od rána 5. června pršelo, ale kamarádi mě ujišťovali a přátelé, hele, v klidu, předchozích 16 ročníků svítilo slunce. Start byl plánovaný na 16:00 a ve 14:00 slunce se ukázalo a běh proběhl.
1: A to je tedy na podporu...
0: To
1: se liší každý rok? Nebo je to
0: stejné? Ne, je to stejné. My získáváme peníze od sponzorů, od města, od kraje, za to nakoupíme nějaké propagační předměty a vlastně každý, kdo přijde, si může příspěvkem do zapečetěné kasičky změnit ten příspěvek za nějaký ten propagační předmět, za tričko, za baťoch. A vyhlašujeme samozřejmě, kromě těch výkonnostních kategorií, jako je běh, krosový běh, jízda na kole, tak vyhlašujeme i takové kategorie jako největší rodina, největší kolektiv, to obvykle jsou hasiči místní, a potom si to nějaký handicap, jsou tam vozíčkáři, kdo přijel a účastnil se, nebo nejmladší, nejstarší účastník. Je to taková rodina, nebo ne rodina, je to rozrůstající se rodinná akce, kde jsme už vystřídali za těch 17 ročníků asi, já nevím, asi 3000 účastníků.
1: A běháš ještě taky, nebo jiný druh toho pohybu?
0: Všichni se mě ptají, kolikrát jsem běžel, jsem tenhle běh neběžel ani jednou, protože stojím s mikrofonem a celou akci moderuju.
1: Ano, tak to je na nervičky, to je ještě větší odpovědnost. Ty tady píšeš, parlamentní práce tvoří jen jednu část práce senátora. Důležité je i naslouchat lidem v regionu a pomáhat řešit jejich problémy nebo je zastupovat při prosazování jejich potřeb. Často jde o témata, která se týkají celé společnosti. S čím za tebou chodí do kanceláře lidé? Nebo telefonují, nebo píší maily?
0: V tom já vidím takovou tu hlavní podstatu senátora, který chce pracovat pro region. Samozřejmě jsou senátoři, kteří jsou čestní nebo jdou za tím titulem funkce, že jsou senátoři, a pak se třeba ani na plénu, ani v regionu nějak jako neukazují. Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko, Velkomezeřícko a Bítežsko jsou pro mě opravdu srdeční záležitosti a já komunikuju se všema starostama v rámci svého obvodu a není jich málo. My máme v rámci toho Žďárského okresu 174 obcí. Je to, myslím, jeden z největších počtem obcí. Možná Brno-Venkov nám trošku konkuruje, ale jinak si myslím, že jsme jedni z největších.
1: Čili mrňavé, ale mnoho.
0: A tady právě jsou ty problémy. Aha. Ohledně třeba vesnických prodejen, nebo dostupnosti lékařů, nebo dostupnosti vůbec dopravy, nebo třeba mobilní signál. To je teď moje poslední téma, protože jsme zjistili, že na řadě obcí je nedostatečný mobilní signál a my, jestli chceme digitalizovat, jestli chceme třeba používat e-recepty, nebo jestli si jenom v úzovkách jenom dokážeme přivolat pomoc, což byly i případy, že prostě člověk s hypoglykemií zůstal v lese a neměl mobilní signál, tak to bylo velmi vážné a za pomoci přátel teda to dobře dopadlo, ale tak předcházet těmhle problémům a zajistit dostatečný mobilní signál do těch sídelních jednotek.
1: Říká se, že asi 2000 BTS, kdy bylo potřeba u každého z operátorů samozřejmě.
0: To je takový paradox, že v minulosti bylo asi 1000 bílých míst, to Český telekomunikační úřad vyhodnocuje společně s operátory a teď jich je 1700. A je to díky tomu, že se ty kritéria zpřísňují a to je dobře. A podařilo se mi právě udělat společnou konferenci, kde přišlo asi 50 starostů. A jelikož pan předseda Českého telekomunikačního úřadu předkládá v Senátu výroční zprávu, tak jsem ho hned chytl za šos a říkám, pane předsedo, je potřeba s tím něco udělat. No a tak jsme si trošku povídali. No a nakonec toho vyšlo to, že každý mobilní operátor v rámci České republiky by měl pokrýt 200 bílých míst a teď každý starosta ví, který operátor ho má tu danou lokalitu na starosti a už může s ním komunikovat. Takže si myslím, že to byl pilotní projekt ve Žďáře, pak něco podobného vzniklo ve Svitavách a jak mobilní operátoři, tak i starostové, tak i ten Český telekomunikační úřad se jim tohleto jakoby hodí do krámu, protože mají na jednom místě celkem skupinu lidí, kteří se o to téma zajímají a mají problém a nemusí každý problém řešit sám.
1: No já jako elektrotechnik konstatuji, že Žďár nad Sázavou jako město je jedno z nejhůře pokrytelných lokalit, dokonce i Český rozhlas, který má třeba nejlepší pokrytí, třeba v tom DABu, ale i v FM. Takže prostě ani on na mnoha místech, takových menších, třeba o průměru 100 metrů, ve Žďáru nemá dobře pokryto. A my teda, nám je to hrozně líto, že tam nemáme taky pořádné s tím DABem. Ono je to tak, že jsme na 85% pokrytí a máme 45 vysílačů. A kdybychom chtěli dosáhnout 90, jenom o 5% víc, tak bychom těch vysílačů museli mít dvojnásobek. Takže v tom DABu je to třeba velmi podobné. A navíc tady teda, když vznikají ty sítě LTE, tak to jsou kmitoči už tak vysoké, že to šíření, ta Fresnelova zóna je, že potřebuje skoro přímou viditelnost a tam je úplně jiná topologie těch stožárů, protože oni musí být prostě v jiném vzdálenosti. Takže už nestačí dneska na ty stávající stožáry dávat něco jiného, ale vlastně musí se přistavit vždycky doprostřed toho trojúhelníku těch BTSek nějaká další. To je problém.
0: No, je vidět, že jsme teď udeřili hřebíček na hlavičku a že jsme v tomhle tomu zajedno. Já jako technik jsem vždycky říkal, že všechno má své řešení. A jako programátor říkám, když někdo řekne, že něco nejde, tak to buď to neumí, nebo se mu do toho nechce. Takže všechno má své řešení a myslím si, že se to dá rozlousnout. Jenom malý příklad v jedné obci v mém obvodu. Už bylo všechno připravené, pozemek, CETIN chtěl stavět stožár a HKO najednou řeklo, že stožár naruší krás krajiny. A já samozřejmě nechci být proti HKO, ale chci s nima spolupracovat a samozřejmě se posouvat trošku do budoucna. No a ale rozuměl jsem tomu, že prostě bílo-červený monstrum 25 metrový není úplně na Žďárské vrchy tím typizovaným prvkem. Ale nakonec zase přes ústav civilního letectví, kde jsem vyjel v Praze na Ruziň, se nám podařilo vykomunikovat, že ten stožár může mít barvu modrou, zelenou, prostě aby splynul trošku s tím prostředím. A dokonce se nám podařilo to, že ten stožár není tak vysoký, takže jsme uchránili i blikající červené světlo, který tam být nemusí. A vyšli jsme tím cháká ostříc. Takže
1: nižší výškou,
0: uspokojíme občany, uspokojíme obyvatele.
1: Já bych jim ještě nabídl, že by tam v různých výškách mohly být různé typy ptačích budek pro různě veliké ptáčky. No já vím, že je to letitý problém třeba tady v Pálavských, na Pálavě, že jo, tam je to jako úplně, a tam ty české radiokomunikace bojovali a zápasili, aby to tam mohlo zůstat, ono to tam nakonec zůstalo, ale třeba ten přístup k tomu pro to terénní vozidlo je mimořádně omezen, takže člověk tomu na jedné straně rozumí a na druhé straně my jsme zvyklí třeba na stožáry vysokého napětí a nikdo se nebouříme, že jsou tak a tak vysoké, protože hold víme, že je to nutné. Že?
0: To je taková ta povinná infrastruktura, kterou bereme jako samozřejmost, ale jak říkám, i na tomto příkladu si myslím, že ten mobilní signál je velmi důležitý. Já mám maminku přes 80 let a řeším to různýma způsobama přes internet, volání a tak dále. Právě v té obci je taky špatný mobilní signál, ale jak já říkám, kde je vůle, je cesta, tak doufám, že to posuneme dál.
1: Tak, mluvíme, milí, se senátorem Josefem Klementem, senátorem Novoměstska, Velkomeziříčska, Žďárska, Bíteštska a...
0: Já myslím, že je to všechno. I když kdybychom měli vyjmenovat těch 174 obcí, jak jsme tady dlouho.
1: Takže teďka poprosíme o píseň, kterou proložíme naše hovoření a budeme pokračovat v Na stole je téma dále.

0: Na stole je téma, na stole je mnoho témat. Se senátorem Josefem Klementem hovoříme. Joško, regionální školství, to je také obor, který tě zajímá, kterým se zaobíráš ve své profesi senátora.
1: Tak ten výbor jsem si vybral a jsem rád, že mohu v něm vlastně už po 6. rokem pracovat, nejdřív pod taktovkou Jiřího Drahoše, teď pod taktovkou Jiřího Růžičky jako předsedy výboru. A vzešel vlastně z mé práce v komunále. Já jsem od roku 2014 byl místostarostou města Vyšťáře a po 6 let vlastně nejdřív jako místostarosta, pak jako radní a potom jako zastupitel z gesce školství jsem si prošel řadou změn ve školství a byl jsem ve školských radách ve městě a ta práce mě tak nadchla, že jsem právě i v senátním funkci si vybral to školství jako pokračování. Vím, že v minulosti školství čelilo řadu problémů. Myslím si, že se posouvá dopředu i se změnou financování, se zahrnutím různých dalších pracovníků, kteří ve škole pracují. A tím nemám na mysli úplně tu inkluzi, protože to asi myslím, že se úplně nepovedlo. Ale jsou tam školský psychologové, logopedi, sociální pracovníci, kteří pomáhají učitelům právě v tom jejich těžkém povolání.
0: No, já se přesto právě na tu inkluzi zeptám, protože to, že se nepovedla, tak to je vidět dokonavý, ale ono je to vlastně průběžné, že jo? Čili ono se to může vylepšovat a samozřejmě, že jsou školy, které jsou soukromé, do těch patří bohužel i církevní, kdy tam nejsou vlastně ty příplatky na asistenty. Jaký máš názor třeba na to, že se teda to tě opravuje v tom, že ten asistent není pro dítě jménem a příjmením, ale že je vlastně k dispozici té škole, čili řediteli vlastně, že může doprovázet toho i toho, což teda spousta těch škol dělala už i předtím, jo, ale teď, že to bude tak, že bude třeba pro víc dětí a když jedno zrovna nemá tu výuku, kde je potřeba toho doprovodu, tak se může věnovat jinému.
1: Tak já se přiznám, já jsem ze staré školy. Nás bylo na gymnáziu na městě na Moravě 40 ve třídě, ale už to bylo gymnázium, nebyla to základka, takže už to byl nějaký jakoby
0: bylo 39.
1: výběr trošku těch studentů, kteří předpokládali, že budou studovat jednou na vysoké škole, aspoň s největší pravděpodobností. A o inkluzi to se málo ví, že to není jenom pro ty slabší žáky, ale i pro ty speciálně nadané žáky. A to si myslím, že tam právě jsme trošku na to zapomněli, že se věnujeme tím slabším a někdy i na úkor těch ostatních dětí ve třídě. A jak já říkám, když ve třídě začínají převažovat dospěláci nad žákama základní školy, tak není něco v pořádku. Ten kolektiv by měl mít samozřejmě co nejvíc jakoby homogenní, ale tím neříkám, že ve stejné úrovni. Samozřejmě ty slabší žáci potom mohou být nebo ty šikovnější mohou být motivací pro ty slabší a ten kolektiv si musí nějakým způsobem pracovat, ale pak pokud výrazně ten některý žák jakoby narušuje nějakou poruchou nebo svou nemocí, teď mám na mysli tu výuku, nemyslím tím třeba, když je někdo na vozejku, protože tam samozřejmě tam jsem s všemi 10 pro to, aby se takovéto žáci s handicapem začleňovali do té výuky, protože společnost je různorodá a tam ty žáci do výuky patří. Ale třeba s nějakým středním nebo i těžkým handicapem mentálního charakteru, tak si myslím, že ty žáci sami mají pocit v té třídě, která je jakoby standardní, úplnýho nekomfortu, a daleko intenzivnější péči jsou třeba v těch speciálních školách.
0: Ovšem, jak to potom dělat na menších místech, kdy nějaký dovoz do speciální školy, to není jen tak. Jo, já vidím, že nevidomí, teďka nedoslýchavý nebo neslyšící a potom asi jedna z největších teď aktuálních překážek je, když pro to dítě není čeština mateřskou řečí. Že? Čili i tam se asi musí něco dělat.
1: Ale jsou příklady i nevidomých žáků a právě tady hraje důležitou roli ten třídní kolektiv, který si myslím, že ve většině případů toho žáka jakoby zahrne mezi sebe a pomáhá mu a je to win-win na obou dvou stranách. S tím jazykem je to horší, ale zase třeba například ukrajinských dětí, kteří přišli ve válce k nám do České republiky jako uprchlíci a zůstali tady a zůstávají tady, tak vím, že jsme zajišťovali knihy česko-ukrajinské pro ně a oni prožili úžasný progres prostě v tom a podle mě byli, ve škole byli žáky a doma byli učiteli českého jazyka.
0: Takhle, jo, dobře. No a jaké teda teď jsou před námi výzvy právě pro regionální školství?
1: Tak já si myslím, že regionální školství by měla být pro pana ministra z 80% práce, protože tam to všechno začíná. A je potřeba zajistit kvalitní učitele, kteří budou motivovaní. Spoustu jak práce, jak jsem říkal, se už udělalo. Jo. Ředitelé už nemusí se věnovat tolik té učitelské práce, ale spíše manažerské, aby utužili kolektiv. Vybrali si správné učitele. Jsou zde zavádějící a provádějící učitele. Absolvent pedagogické školy, který přijde do školy, tak už není hozen do rybníka školského pedagogického sboru, ale už má svého kolegu, který ho provází. Takže si myslím, že v tomhle tom se udělalo velký kus práce. Podle mě jako technika, který se zajímá o školství, je taky velmi dobře, že vstupují třeba i technické obory v rámci vzdělávání a ty lidé se dostávají do pedagogických sborů, protože zase jejich praktický pohled z praxe dává třeba v některých i odbornějších předmětech úplně jiný nadhled. A s tím, že si dodělají nějaké pedagogické minimum, a tak si myslím, že mohou působit velmi pozitivně v českém školství.
0: A sdružování škol menších teda do větších, když je méně dětí a jakože to bude pokračovat, zejména právě na malých obcích, nějaký ten dopravní systém, násvoz, nějaké ty school bus, busy a tak dále?
1: Mně se tenhle ten systém začíná líbit čím dál víc. Já jsem nedávno poslouchal nějakou reportáž, kde Češka žijící v Americe se ptala svého syna, jak to v tom školním autobusu vůbec vypadá, protože tam mají zákaz dospělí. A on říkal, jo, jako v pohodě, učíme se tady, ještě doučujeme, máme, vlastně to je taková vlastně ještě v tom školním autobuse taková jako předvýuka a sdružování toho kolektivu napříč vlastně
0: to
1: ročníky.
0: To my vůbec neznáme.
1: a myslím si, že by to nebylo vůbec špatné. Víte co, v politice je, nebo vlastně v rozpočtu České republiky je spoustu mandatorních výdajů a školství je jedním z mandatorních výdajů a já jsem za to rád, že se tato kapitola posiluje. Na druhou stranu menší školy, které mají a opravdu nejmenší školou je snad škola asi s 6 žáky, celá škola, tak tam pokud nepomůže obec, dneska už jsou teda v rámci těch nepedagogů ty obce nějakým způsobem i povinováni, tak to pro stát není úplně jednoduché to financování zvládnout. Je to tak, může se nám to líbit nebo ne, ale pokud opravdu se nám v rámci České republiky zvyšují mandatorní výdaje, tak pak někdy ty peníze budou chybět, pokud se razantně nezvýší třeba daně a to rozhodně jako taky nechceme. Takže tady se dotýkáme toho, že v případě třeba i sdružení několika škol v rámci regionu to může zafungovat i ekonomičtěji. A já uvedu jeden příklad z našeho města. My jsme měli u nás ve Žďáře 7 mateřských škol každá škola měla svou ředitelku, nějaký aparát a teď máme jednu paní ředitelku, máme 7 odloučených pracovišť, je tam vedoucí a paní ředitelka už nepotřebuje 7 kuchyní, ale jenom 3. Některé školky jsou blízko, takže tam jsou jenom výdejny a prostě ta ekonomika funguje jinak a podle mě to bylo přesto správným směrem.
0: Čili jde o jakýsi rozmysl a potom ho prosazovat a teda v tom mají hlavní slovo starostové jako zřizovatelé tady těchto miniškol?
1: Ano, ano, je tam zřizovatel má hlavní slovo a já jsem hrdej na to, že ve Žďáře to funguje podle mě skvěle. Ze začátku, když jsem nastupoval, tak tam byly dva páry škol, které trošku soupeřily, ale to souvisí i s tím financováním, kdy, jak jsem říkal, žák byl pro školu zbožím a přetahovali si žáky se změnou financování. Už to trošku utichlo, tyhle ty trendy. Ale co se mě podařilo třeba ve Žďáře uspořádat v jarních měsících poblíž Dne učitelů, jsem založil tehdy jako místostarosta setkání všech pedagogických i nepedagogických pracovníků a zaměstnanců škol. Pozval jsem je do divadla a místní ochotníci sehráli divadelní kus, potom jsem je pozval na raut a najednou ty školy zjistily, že mají podobné problémy, že jsou na stejné úrovni, na stejné lodi v rámci města a začali kooperovat úplně úžasně.
0: Mm-hmm. Čili i tohle to může iniciovat senátor, který se stará o své obvody, také o Bystřicko, které zvláště zdravíme.
1: Bystřici se moc omlouvám. Je těch obcí moc a já jsem, teď jsem byl v Bystřici hodně často a objíždím svůj region pravidelně, jak Velkomeříčko, Žďársko, Novoměstsko, tak i samozřejmě Býtěžsko.
0: Máš prosím srovnání se zahraničím, jak to je, protože určitě nejsme sami, kteří do menších obcí, do regionu dostáváme potřebné profese, teď myslím konkrétně na lékařské profese.
1: Tak tady to, já myslím, že české zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni. Samozřejmě tím, že máme zdravotní pojištění a lidé, kteří prostě přichází z ciziny, tak jako nám závidí ty služby, které tady máme, ale samozřejmě některé i lékařské profese jsou nedostatečně naplněny. A teď mám na mysli hlavně lékařské služby v primární péči.
0: Čili praktický lékař a případně zubař.
1: Těch je pět celkem. Aha. Já se o to velmi intenzivně zajímám. Uhum. Je to praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti. A potom je to zubař, pak je to gynekolog a je tam ještě péče nějaká pečovatelská, která je spíš jakoby k sociálnu. Uhum. A těchto pět oborů já jsem vlastně se svým kamarádem Lubošem Klimentem jsme založili takový web, je to takový jobs.cz pro lékaře. Na stránkách www.hippokrates.cz píše se to tak, jak se pan lékař z dávného středu...
0: Čili s dvěma P.
1: P, přesně, Hippokrates. Tak jsme založili tenhle ten web, kde je vlastně jednotlivé obce se tam zapisují se svými požadavky na daného lékaře v té primární péči a nabízím třeba zařízenou ambulanci nebo prostě jiné benefity a specifikují tam požadavky. A já jsem si dal za úkol objíždět, už jsem byl tady v Brně za panem děkanem Repkem v minulosti a chci pracovat i s pražskými lékařskými fakultami a představuji tento jobs.cz pro mediky, medikům a myslím si, že u nás na Vysočině to zatím funguje, nebo na Žďársku v okrese to funguje dobře. Naše nemocnice v Novém Městě, se kterou mám velmi dobré vztahy a s paní ředitelkou komunikujeme a má právě i na těchto stránkách několik svých požadavků, tak se nám daří získávat nové mediky a dostatečný zdravotní personál.
0: Říkají dobří jazykové, že novoměstská nemocnice má největší spotřebu sádry v republice, protože ty kopečky jsou takové, že se zdají jako nenápadné, ale že se tam velmi rádi lámou nohy na lyžích a na běžkách.
1: To je druhá strana sportu. Já říkám, že náš region je sportovním regionem. Biatlon, zimní sporty. Takže já jsem absolvent Novoměstského gymnázia, tak prostě ten sport je vysočně blízký a s tím souvisí i úrazy. Samozřejmě musíme dávat na svoje pozor.
0: Takže Kliment, vy jste skoro příbuzní teda, že jo? Takže
1: řada lidí si nás plete a myslí si, že to je jeden člověk, ale jsme opravdu dva.
0: Takže hippocrates.cz, můžete se podívat. To je zajímavé, že to znamená chodit na fakulty a nabízet, podívejte se, tady byste mohli několik let dobrých strávit, poskytneme vám, a co můžeme nabídnout?
1: Ono je to složitější ještě v tom smyslu, že třeba když jsme toto téma otevírali v Senátu, tak existuje česká nebo společnost pediatrů a pak společnost pro praktické lékaři pro děti a dorost. A tam se nám ty kmeny trošku oddělily, co se týče vzdělávání, a právě ještě v souvislosti třeba s rezidenčníma místama, které vypisují kraj, se ty praktici do těch ordinací nějak nehrnou. Dřív v minulosti to bylo rito, když paní zubařka končila, tak prodala svoji kartotéku mladému stomatologovi nebo zubaři, a dneska nám ty klienti jsou tak trošku ve vzduchu, a když odejde lékař, třeba ten praktik, do důchodu a nevychová si svého nástupce, tak ty děti dneska končí v uvozovkách ve vzduchu.
0: Proč to tak je?
1: Už v roce 2017 pan Dušek, to je ten statistik z toho zdravotnického ústavu, tak říkal, že do 6 let budou tady tisíce nebo stovky a tisíce dětí bez svého praktického lékaře. Je to tím, že se, jak říkám, prodloužil vzdělávací věk. Není to motivační pro mladé lékaře, kteří chcou působit v tomto oboru. A já jsem moc rád, že jsem třeba navštívil paní ředitelku Všeobecné zdravotní pojišťovny a vnukl jsem jí myšlenku, že by v případě, kdyby někdo z těch lékařů, praktiků přijmul právě dítě, které nemá svého praktického lékaře, do své kartotéky, tak třeba kapitační platbou zvýhodnil právě tohodle klienta nebo toho svého pacienta, tak si myslím, že tohle to zafungovalo a řada i nemocnic dneska i na své půdě mají ambulance praktických lékařů, kde právě používají té spolupráce s pediatry, které tam pracují na nemocnicích.
0: A mají tam odborná pracoviště. No, ale to by museli vlastně na to přistoupit všechny zdravotní pojišťovny, aby to mohlo fungovat.
1: Mohl by to být trend, ano, ano, ale jak já říkám, je to další věcí, kde je vůle, je cesta, a tohle to si myslím, že se mi v rámci Vysočiny nebo regionu mého daří.
0: Tak, my jsme určitě nevyčerpali to, co bychom všechno mohli vyčerpat, a teď ještě k téma, které bys chtěl ještě otevřít, mám ještě 8 minut.
1: Já myslím, že ta diskuze dneska trošku naznačila, že ta má práce není jednostrannou záležitostí, ale že vlastně je to široké spektrum činností. A já možná zmíním ještě jednu oblast a jsem velice rád, že mohu pracovat i s lidma, kteří dávají do své práce víc možná než kdo další. A teď bych chtěl zmínit třeba charitní činnost nebo různé nadační fondy. Teď se mi daří spolupráce s nadačním fondem Františka Podstatský Lichtensteina, který je z Velkého Meziříčí. On už teda zemřel, ale jeho bratr Jan hrdě nese tento...
0: Ten starobylý český rod Lichtensteinů, nebo to je Lucembursko vlastně, že jo, původně úplně.
1: Ale, no, ale Velké Meziříčí mají svůj zámek a pracují. Ano, ano. A třeba teď se tam nedávno otevíral ve Velké Meziříčí denní stacionář NESA, který spravuje Charita, diecezní Charita, oblastní Charita Žďár nad Sázavou. A tento fond přispěl velmi výraznou částkou, asi 2 miliony korun, na takový zahradní domek, kde mohou pobývat. A mně se teď daří i řada různých talk show. Teď mám jednu plánovanou ve Velké Býteši a ve Žďáře se Zbigněvem Čendlikem, kde výtěžek vlastně z těchto talk show půjdou právě na charitativní účely, takže a já tyhle ty projekty mám rád. Vlastně ono už to pramení z toho charitativního běhu nebo humanitárního běhu. Myslím si, že Česká republika je v tomhle tom jedinečná, že dokáže se semknout. Já když jsem dneska jel do studia, tak jsem poslouchal rozhovor s paní starostkou Hrušek, s Janou Filipovičovou, která je současně poslankyní. A v té koloně před Brnem to byla moje jediná zábava poslouchat ten rozhovor, tak říkala, že hned druhý den po tom tornádu, co vlastně v Hruškách a v přilehlých obcích byl, se semkla vlna podpory a charitativní pomoci od různých dobrovolníků a myslím si, že v tomhle tom Česká republika hraje prim a jenom ty dárce a donory nesklamat.
0: To jsou ty krásné názvy nám tak blízké, co ty středočeši nebo Pražáci tomu moc nerozumí a to jsou ty Hrušky, Lavičky, Křoví.
1: A nebo Vepřové, Telecí.
0: Vepřové, Telecí, ano. To je ještě blížší, ano, ano. Někdy bychom si dali i Jelení, když by, a Srní, Srnčí, no tak mají zas na Šumavě Srní. Tak, já myslím, že takový plastický obraz toho, co všechno může dělat senátor, v jakých oblastech prospívat, jaké má slovo. Možná moje poslední otázka, když přijdeš a řekneš, já jsem senátor, já bych s vámi chtěl mluvit o tom a o tom. Má to to jméno, to autoritu nebo to, ta pozice, to poslání?
1: Já se snažím to slovo, já jsem senátor, říct třeba až nakonec nebo v průběhu. Já se tím rozhodně nepředstavuji. Já tam cítím, že to je práce jako každá jiná, pokud ten daný člověk chce opravdu dělat upřímně a zodpovědně. Takže já nejdřív řeším problémy a když opravdu narazím někdy na nějakou nechuť něco udělat nebo na odpor, tak pak jako trošku přitvrdím, ale není to rozhodně tím, že bych se tu funkci nějak chlubil. Prostě je to práce jako každá jiná a rád bych ji vykonával i nadále, pokud to půjde na podporu občanů a práci pro všechny občany v České republice. A samozřejmě pro občany Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Velkomezříčka a Býtyska.
0: Jednička s jezíčkou donese Žákovskou. Tak, já občan Martin Holík děkuji za tuhletu službu, za tuhletu práci, která je neobyčejně obyčejná a potřebná. A držím palce do všech dalších nápadů a do trpělivosti, do dobré vůle k jejich prosazování. Dneska komunikace s lidmi je vlastně taková ta nejobtížnější a zároveň ta nejpotřebnější, protože nic jiného nemáme, než právě to sjednocení myslí, které může potom následovat sjednocením srdcí a to potřebujeme. Takže všechno dobré, Jožko, a ať se daří i nadále.
1: Já moc děkuju a přeji příjemně.

Odbyla nám jedna hodina raní, pátek 9. října a na Proglasu uvádíme koncert klasické hudby. Uslyšíte skladby Jiřího Čarta pro flétnu a basso continuo. Skladby zazní v tomto pořadí sonáta G-dur, sonáta B-dur, znovu sonáta G-dur a na závěr sonáta C-mol. Solo hraje Michaela Ambrosi na flétnu, doprovází Martin Horch na čembalo a Dalibor Pimek na violončelo.

Poslouchali jsme skladby Jiřího Čarta pro flétnu a basso continuo. Slyšeli jste sonátu G-dur, sonátu B-dur a sonátu C-mol. Na závěr koncertu klasické hudby uslyšíte sonátu F-dur Františka Bendy, solo hraje Václav Kunt na flétnu, Aleš Bárta na čembalo a František Sláma na violončelo.

Dozněly tóny sonáty F-dur od Františka Bendy, hráli Václav Kunt na flétnu, Aleš Bárta na čembalo a František Sláman na violončelo. Na Rádiu Proglas přebíráme relaci Rádia 7.

těchto týdnech se zabýváme třemi komponenty lásky. Minule byla řeč o intimitě či důvěrnosti, která je klíčová pro vytváření přátelského vztahu, ať už je to v manželství nebo v jiných blízkých vztazích. V příběhu, kterým jsem celé téma začínal, tuto komponentu představovala Ingrid, se kterou si princ, hledající svou nevěstu, mohl dlouho povídat, vzájemně se poznávat a otevírat srdce. To bylo princi velmi sympatické a příjemné. Byla tam ale i její starší sestra Vanda, která byla krásná, plná emocí a někdy bláznivých nápadů, a ta v princi probouzela cosi, co jej velmi lákalo. Tady jsme u druhé komponenty lásky, kterou je vášeň. Vášeň představuje emoční a motivační stranu lásky, její romantický rozměr. Často přináší touhu po tělesných projevech, počínaje dotykem nebo obětím. V biblické starozákonní knize Píseň písní v první kapitole 15. a 16. verši takto navzájem dva zamilovaní opěvují krásu toho druhého. Ach, jak si krásná, lásko má, ach, jak krásná, oči máš jako holubičky. Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný. Právě krása je něčím, co Bůh vložil do svého stvoření, aby to ukazovalo na něho samotného, od něhož všechna krása pochází. A boží krása, z níž něco vidíme v milovaném člověku, nás k tomu člověku přitahuje, láká a probouzí vášeň. Ve stejné biblické knize Píseň písní ve 4. kapitole 9. verši říká dokonce Šalomoun své milé: Srdce mé zajalas, má drahá nevěsto, srdce mé zajalas jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Stupeň vášně, kterou Šalomoun u sebe vnímá, vyjadřuje termínem zajaté srdce, což by se dalo přeložit i slovy být připraven o rozum a smysly. Autor textu říká, že se to stalo jediným pohledem, to znamená, že to šlo přes smysly. Právě naše smysly, hlavně zrak, ale i sluch a další, jsou klíčovou branou, kterou můžeme vnímat krásu. Vášeň je tou komponentou lásky, která se v mezilidských vztazích má v plné míře projevovat jen v manželství a je spojena se sexualitou. V dnešní době je svět zaplaven erotikou a sexem, jak to vidíme v mnohých reklamách, filmech, časopisech i na internetu. To vše útočí na naši mysl, která je nakonec tím nejdůležitějším zdrojem sexu. Právě tam se rodí představy, které nás sexuálně vzrušují, ať už to zůstane v rámci naší fantazie, nebo to vede k vyhledávání dalších podnětů, či případně i k fyzické realizaci. Často všechny tyto věci, a v mnohých případech oprávněně, považujeme jako křesťané za zlé, hříšné. Připomeňme si však,